Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

Závidím tě všem, co jsou ti na blízku, závidím tě zrcadlu i tvému notýsku, malé šťastné sklence, snu a přípitku, náramku a rtěnce tvému nám.

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Paní Hana z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boyer a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucien Boyer začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucien Boyer, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Opri. Nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. Sakes, turn around. Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před dvěma lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely, Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Manese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do?

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches, Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Hmm. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli, teď já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase. No,
0: no tak hlavně je zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit
1: radši, jo.
0: V ty kladné body. Dobře, a pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Ježi, já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Myslím, že Dobříš. Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou. Aniž se ho zeptají, co chce.
3: Taky vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No je, ty se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, víš? Za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost.
3: Jo.
2: No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost. No.
3: Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady?
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Myslím,
2: tady je on je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale no, tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký no, a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na tu sešla zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co, a tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no? Je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzá, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, myslím, takhle. Ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takové, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona no, tak... přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyně ruce mopa, koště a takhle, no.
3: Jo a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu vodu klidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: No. Já bych sem řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. Tak by se tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka,
3: jo.
2: Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
2: Spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
3: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce,

0: na kterýho už lidi zapomněli.
1: No tak takových je vás víc,
0: no.
1: Ale
0: ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou tak.
2: Jo, to máš pravdu, ale je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Ano, dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct,

0: telefonku jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančeříka.
1: Děkuju.
0: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana donutila.
2: Děkujeme.
0: Mějte
1: se hezky.
2: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Halo, halo.
3: Dobrý den, u telefonu Čadebí a psal bych si taky Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
1: Dobrý den. Dobrý den.
4: A já bych si psal Bčko pana Donutila.
2: Máme zapsáno. Taky. Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady své nad Labem.
2: Děkujeme pěkně.
5: Úžasný oba, krásný vysílání.
2: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, i když bychom
5: fešáky,
2: to slyšeli rádi znovu.
5: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
2: vždycky.
5: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil úžasný, ale máme ho často.
2: Takže Ačko.
5: Poprosila. Ano, Ačko.
2: Za vás. Děkujeme pěkně.
5: Díky moc, mějte se.
2: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
2: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče?
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám.
7: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručku máš nějak tak najít a dodržet.
9: Kamile, já jsem odpuste,
7: no. Má velký den prostě, no.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
7: Počkejte, a není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky, drahášku, tady máš...
7: Moment, drahášku, pozor, lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
8: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorku, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
7: Slyšíš?
8: Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
7: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád černou kroniku, ale růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný, byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk, byla s ním velká legrace a my jsme mu říkali, protože pro nás to byl opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli, jo? A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit a promíte, vystřelili, a on říkal, vidíte, už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro 2 láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako, je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda. V tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lávuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A jste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kohoru.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Jsem stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Vychář. Tak, přané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Okabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
3: Mhm.
1: Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapce.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den. Tady je Radka Skrl a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou. Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání. Je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase...
1: V rodince?
3: Tak,
1: Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc. Geniální.
1: Tak, tak

0: Dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
1: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí 4. pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
2: Kdo je?
1: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, Zeměkoule. Je tam. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jste asi překvapen, co?
3: Co chcete?
1: Vy jste...
3: Zete.
1: Zete. Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
3: No, prosím, pojďte dál.
1: Děkujeme. Pojďte na věci.
3: Nemám už tolik času, protože...
1: Já vím, proto jsme přišli právě.
3: Chystám skoncovat.
1: To jsme tady, tak.
3: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
1: Ne, to je v pořádku všechno.
3: Jsem všechno prodal.
1: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš 4. pokus?
3: Ne. To ne. Druhý.
1: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již 4. pokus.
3: No, takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
1: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
3: Ano.
1: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, to je dopis, jo?
3: Ano, to je dopis.
1: To je dopis na rozloučenou, toto?
3: Ano.
1: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
3: Mně už je to jedno.
1: Dobře, tak asi. Tady mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
3: Králíčková.
1: To je pravda hyena teda. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
3: Ano.
1: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo, humor Lábuse a Kajzera. Co by vybral do finále?
5: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
0: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na tebe, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že jo?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý
1: Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně. Naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza z Hrabří. Mm-hmm. A já bych byl pro večko pro pana Nepila.
1: Děkujeme. Aha. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Tak čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc ráda.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem. František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů o hodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu. Je
2: jo,
1: okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 20 originálních grafických děl Pabla Picassa bude od dneška k vidění v Uherském Brodě. Rožnov pod Radhoštěm obnovil nevyužívanou plochu u základní školy 5. května. Cermat zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Dnes bude v regionu převládat zataženo s možností srážek a nejvýše naměříme až 16 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Naradilkem. Galerie Panský dům v Uherském Brodě vystaví grafická díla Pabla Picassa. K vidění bude celkem 20 litografií, heliograf, ale i světlotiskův tisk toho významného španělského umělce. Expozice je doplněná i o výtvarné práce žáků základní umělecké školy Uherský Brod, jak říká ředitel Brodského domu kultury Roman Foltín.
2: Chtěli jsme docílit toho, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
0: Výstava bude k vidění do 14. června. V Rožnově pod Radhoštěm dokončila radnice rozsáhlou revitalizaci nevyužívané plochy u bytových domů poblíž základní školy 5. května. Projekt za více než 16 milionů korun proměnil dlouhodobě zanedbané místo v moderní veřejný prostor s workoutovým hřištěm, relaxační zónou, s altány, ale i novými parkovacími místy, dodává mluvčí města Adéla Kousalová.
3: Nově vybudované parkoviště s rozlohou 1300 metrů čtverečních nabízí celkem 51 parkovacích míst. Povrch tvoří propustná dlažba, která pomáhá s hospodařením s dešťovou vodou a zároveň přispívá k šetrnějšímu řešení veřejného prostoru. Součástí projektu jsou také nové chodníky a schodiště propojující parkoviště s okolními bytovými domy.
0: Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví v pátek. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se mohou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
4: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
0: Ve Vídni pokračuje jubilejní 70. ročník hudební soutěže Eurovize. V dnešním druhém semifinálovém kole se představí i zpěvák Daniel Žižka, který Česko reprezentuje s písní Crossroads.
5: V průběhu, když začala vznikat, tak jsem si říkal, vždycky jsem chtěl zkusit Eurovizi a tady to by vlastně mohla být ta věc, kterou bych tam mohl zkusit poslat.
6: Říká Daniel Žižka o písni Crossroads, která je o různých životních křižovatkách. V případě, že dnes večer uspěje, bude zpívat i v sobotním finálovém kole. Eurovize se letos účastní 35 států, středem pozornosti je Izrael. Vzhledem ke konfliktu v Gaze někteří představitelé nejen umělecké scény volají po vyloučení Izraele. I kvůli tomu letošní ročník bojkotují Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Island a Španělsko. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat a nejvíc srážek očekáváme večer, mohou být i vydatnější. Výjimečně je tu i možnost bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů, aktuální teploty jsou mezi 11 a 1 stupněm, nejvýše dnes vystoupají na 13 až 16, při častějších srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 mezi Uherským Brodem a Starým Hrozenkovem je prováděna údržba povrchové kanalizace a doprava může být omezena. Ze zpráv bylo vše, teď už dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Bonifác v kalendáři, to znamená, že se vítáme do 14. května. Poslední z ledových mužů nám naštěstí žádné nepříjemné překvapení nepřináší. Na touto pozitivní zprávou vás, milí posluchači, vítám do čtvrtku. Přeju dobré ráno, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík, hned si náladu u vstávání vylepšíme písničkou Mira Žbírky. Teď je 5:05. Za chvíli nabízím fragment zajímavé historie v kalendáriu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ranní pozdravy posílá Český rozhlas Zlín. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku 14. května. A vybírám z kalendária, v roce 1316 se narodil český a římský král a císař Karel IV. Před 157 lety byla u nás definitivně zavedena povinná školní docházka a zároveň byla určena sankce pro rodiče, kteří na pravidelnou docházku svých dětí nedbali. V roce 1855 vyšla poprvé Babička Boženy Němcové. U nás se dočkala více než 300 vydání. Byla přeložena do několika desítek jazyků, včetně čínštiny a japonštiny. Přesně před 101 lety se narodil herec, scénárista a konferenciér Vladimír Dvořák. Legendární dvojici vytvořil s Jiřinou Bohdalovou v televizním pořadu Televarieté. V roce 1955 podepsali ve Varšavě předsedové vlád Albánie, Bulharska, Československa, Maďarska, NDR, Polska, Rumunska a Sovětského svazu smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, takzvanou Varšavskou smlouvu. 99. narozeniny by dnes oslavil lékař Vladimír Kořístek. Pod jeho vedením provedl lékařský tým v roce 1983 první transplantaci jater. Dnes je to 50 let, kdy se objevil večerníčkový fenomén Maxi Pesvík. Poprvé se na televizních obrazovkách tehdejší Československé televize ukázal v roce 1976. A ještě letopočet 1990. Československá televize zahájila vysílání třetího programu, dostal název OK3. Využila pro něj uvolněné frekvence využívané předtím pro vojáky nebo pro jejich vysílání. Program OK3, tedy otevřený kanál 3, z velké části přejímal zahraniční vysílání. Určitě si na to někteří vzpomínáte.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Dnes je to 28 let, kdy zemřel zpěvák Frank Sinatra. Do hudebního nebe odešel v roce 1998. I to může být jedním z důvodů, proč si ho teď pustit v písničce, která se později objevila i ve známém americkém seriálu. U nás ho televize uváděla pod názvem Ženatý se závazky. Je přesně 4:06.

0: No, sir.
1: Před minutou bylo 17:15, pravidelně sleduju zprávy od meteorologů, tak pojďme na malý průzkum.
2: Počasí.
1: Napřed ještě náhled na ranní stav regionu. 8 stupňů je v Kroměříži a v Horní Bečvě. 6 stupňů to je Staré Město a Maruška Hostýnské vrchy, včetně Kateřinice Ojčné. 9 stupňů tady je těch míst daleko více, Holešov, Zlín, Vizovice, Bojkovice a Rožnov pod Radhoštěm. 10 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem. 4 stupně vidím v Hošťálkové a ve Vsetíně, pouhé 3 ve Valašské Senici a 2 ve Velkých Karlovicích. Ještě hodnota 5 stupňů a ta se týká Luhačovic. 7 stupňů Strání, Štítná nad Bláří a Valašské Meziříčí. Předpověď nám říká, že obloha bude většinou zatažená, ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit občasný déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější, výjimečně je tu možnost bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, při častějších srážkách lokálně jenom 11. Mírný vítr jižních směrů povane rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Velmi dobré nebo dobré jsou už teď rozptylové podmínky a měly by vydržet. Biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Co všechno víme o infarktu? Své vědomosti si můžeme porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo.
3: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
4: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
3: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
4: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
3: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
4: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
3: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
4: Podrobnosti najdete na našem webu a v

jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíjení.

0: Otíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tady Matěj Neradilek. Rožnov pod Radoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory i kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem. Radnice nyní chystá výběrové řízení na dodavatele této technologie. Biatlonový areál Bedlina v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku získal cenu za realizaci jedinečné stavby v kontextu krajinného rázu. Šlo o soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Areál má 1,5 kilometru dlouhý okruh s povrchem pro kolečkové lyže i brusle, rovinaté trestné kolo i prudké výjezdy. Nechybí ani běžecký chodník podél hlavní tratě i přímé napojení na střelnici. V pražském obecním domě má dnes českou premiéru skladba Where Are You od Ondřeje Adámka. Dílo jednoho z nejuznávanějších skladatelů současnosti zazní v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, a to pod taktovkou Syra Simona Rattla. Zpívat bude mezzosopranistka Magdalena Kožená, pro kterou skladatel solo napsal. Koncert pořádá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly. Prezidenti obou velmocí budou řešit taky válku v Íránu nebo třeba prodej amerických zbraní Tajvanu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit občas déšť. V průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvíce jich očekáváme večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně se objeví taky bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty mezi 10 a 2 stupni. Nejvýše dnes naměříme 13 až 16. Při častějších srážkách lokálně jen 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá a po zprávách už pokračuje naše ranní vysílání. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na řece Bečvě u Prosenice na Přerovsku začala stavba záchytného profilu. Podhospodáři ho budují v rámci protipovodňové ochrany Přerova. Podle ekologů je ale investice ohrožující. Vzácné a chráněné druhy živočichů žádají zastavení stavby. Podrobnosti přineseme za chvíli, teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut 6:15 zdravíme se na začátku čtvrtku 14. května a to na vlně Českého rozhlasu Zlín. Co je nového lehce za hranicemi regionu? Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost na stavbu záchytného profilu, který dělníci budují v rámci protipovodňové ochrany na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Podle ekologů investice nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři naopak tvrdí, že stavba všechna potřebná razítka dostala.
1: Dita Matlášková je z organizace Arnika a zároveň je i vedoucí kampaně Za živé řeky. U Bečvy nedaleko Prosenic pozorujeme velké bagry, které ukrajují břehy řeky. Na hradí je 250 metrů dlouhé a 6 metrů hluboké betonové koryto.
2: Se tady zasahuje do pěkného úseku řeky Bečvy bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
1: Podle údajů Národní databáze ochrany přírody se právě tady vyskytují kriticky ohrožené druhy ryb, například mník jednovousí, hrouzek banácký, ale třeba i vydra říční nebo ledňáček říční. Ekologové požadují, aby povodí Moravy práce na stavbě dočasně přerušilo.
2: Zde dochází k přímému ohrožování, zraňování a potenciálně i usmrcování těch zvláště chráněných druhů živočichů.
1: Jana Kučerová, mluvčí investora povodí Moravy, přerušení prací odmítá a tvrdí, že všechna potřebná povolení mají v pořádku.
3: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu. Ze strany povodí Moravy tak nedošlo k žádnému pochybení.
1: Podle Gity Matláškové pochybili úředníci přerovského magistrátu. Povolení ke stavbě prý neměli vydat bez stanoviska agentury ochrany přírody a krajiny a nebo rozhodnutí o výjimce krajského úřadu Olomouckého kraje. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, to ale odmítá.
4: Podle podkladů, na základě kterých vodoprávní úřad rozhodoval o povolení tohoto veřejně prospěšného záměru, nebylo nutné žádat po investorovi vyřízení příslušné výjimky, protože to neukládala ani žádná podmínka územního rozhodnutí a ani z projektové dokumentace nevyplývalo, že by biotopy těchto zvlášť chráněných živočichů měly být zasaženy.
1: Případ teď řeší Česká inspekce životního prostředí. Na čtvrtek svolala k Bečvě společné jednání. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Když podzim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch cvrčků na svažité stání, ach bože, jen je nepolekat tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka poutnickou holí potichoučku těm cvrčkům.

0: Před minutou bylo 6:15. Jak to máme s oblačností? Kolik stupňů nám postupně ukážou teploměry? A další upřesnění teď nabídnu v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě ranní čísla měřících stanic na úvod. 8 stupňů je v Kroměříži a v Horní Bečvě, 6 stupňů to je Staré Město, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 9 stupňů vidím v Holešově, ve Zlíně, ve Vízovicích, v Bojkovicích a v Rožnově pod Radhoštěm, 10 stupňů v Bystřici pod Hostýnem. 4 stupně hlásí Hošťálková a Vsetín, 5 stupňů Luhačovice, ve Strání, ve Štítné nad Vláří a ve Valašském Meziříčí je to 7 stupňů, Valašská Sednice uvádí 3 a Velké Karlovice pouhé 2 stupně. Dnes bude obloha většinou zatažená, ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit občasný déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně je tu možnost bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, při častějších srážkách lokálně jenom kolem 11. Mírný vítr jižních směrů bude mít rychlost mezi 3 a 7 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme velmi dobré nebo dobré a měly by takovéto i zůstat s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Po dynamicky se rozvíjejícího Zlína vyměnil továrník Tomáš Baťa čas od času za klid a odpočinek. Víte, kam nejčastěji jezdil? Do Loučky u Valašského Meziříčí, kde vlastnil místní zámeček a další pozemky. Místo ho lákalo k odpočinku i využití dřeva z valašských lesů. Další reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: kalendáři vidíme čtvrtek, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno k datu 14. května. I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Poslechneme si, koho si Alex Minářová pozve a na co se bude ptát.
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70. a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.
0: Díky za pozvánku, teď si počkáme na nové zprávy s Matějem. 6 hodin bude za 8 minut a my si přejeme dobré ráno do čtvrtku 14. května.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Vsetín podpoří obnovu staveb v centru města. V lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku začínají výstavby rodinných domů. Poslanci dnes na mimořádné schůzi projednají výzvu vládní koalice ke zrušení sjezdu sudetských Němců v Brně. Dnes bude v regionu zataženo s možností srážek a nejvýše naměříme až 16 stupňů. Matěj Neradělek vás vítá u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Vsetín vyhlásil další ročník dotačního programu na obnovu staveb v centru města. Majitelé nemovitostí mohou o finanční podporu žádat do 30. června. Peníze lze využít například na opravy fasád, zateplení, nátěry, výměnu oken a dveří nebo třeba restaurování kulturních památek. Město na program letos vyčlenilo téměř 300 tisíc korun. Podmínky programu se letos oproti minulým letům v několika bodech změnily, jak říká mluvčí města Jana Rašková.
3: Majitelé nemovitostí, kteří dotaci získají, nesmí po dobu 5 let od dokončení projektu instalovat na fasádu reklamní poutače, informační panely ani plachty. Novinkou je také bodové hodnocení žádostí, které má zajistit objektivnější a transparentnější výběr.
1: Stavba rodinných domů postupně začíná v lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku. Město tady připravilo celkem 16 stavebních parcel. Poslední byla prodána letos v březnu. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Město lokalitu připravilo včetně základní technické infrastruktury a jasně nastavených pravidel výstavby, která mají zajistit kvalitní a dlouhodobě udržitelný charakter celé oblasti. Součástí podmínek je i závazek vlastníků zahájit a dokončit výstavbu rodinného domu v daném časovém horizontu.
1: Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudetských Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od koalice upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
5: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
1: Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
6: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
6: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupů na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
8: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
6: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíc srážek očekáváme večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně je tu i možnost bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů, aktuální teploty 10 až 2 stupně, nejvyšší dnes 13 až 16, při častějších srážkách lokálně jen 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Valašském Meziříčí je uzavřena ulice Na Potůčkách. Počítejte zde s omezením dopravy a objízdnou trasou. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše. Další v našem vysílání zase za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pokud ledový bratr Bonifác nezamrazí, pak alespoň zastudí. Aktuální pranostika docela vychází, ráno máme sice poměrně chladné, ale nemrzne. Tak snad už je skutečně rizikové období za námi a vítám vás, milí posluchači, do 14. května. Přeju dobré ráno, když se probouzíte do čtvrtku. Je 6 hodin, 5,5 minuty, za chvíli se podíváme na zajímavou historii a zjistíme, co obsahuje dnešní kalendárium.
2: Český rozhlas Zlín.
10: Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil, jak schudlej král. Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem

0: Ranní pozdravy posílá Český rozhlas Zlín s Petrem Uhříkem. Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku 14. května. A vybírám z kalendária, v roce 1316 se narodil český a římský král a císař Karel IV. Před 157 lety u nás byla definitivně zavedena povinná školní docházka a zároveň byla určena sankce pro rodiče, kteří na pravidelnou docházku svých dětí nedbali. V roce 1855 vyšla poprvé Babička Boženy Němcové. U nás se dočkala více než 300 vydání. Byla přeložena do několika desítek jazyků, včetně čínštiny a japonštiny. Přesně před 101 lety se narodil herec, scénárista a konferenciér Vladimír Dvořák. Legendární dvojici vytvořil s Jiřinou Bohdalovou v televizním pořadu Televarieté. V roce 1955 podepsali ve Varšavě předsedové vlád Albánie, Bulharska, Československa, Maďarska, NDR, Polska, Rumunska a Sovětského svazu smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, takzvanou Varšavskou smlouvu. 99. narozeniny by dnes oslavil lékař Vladimír Kořístek. Pod jeho vedením provedl lékařský tým v roce 1983 první transplantaci jater. Dnes je to 50 let, kdy se objevil večerníčkový fenomén Maxi Pesvík. Poprvé se na televizních obrazovkách tehdejší Československé televize ukázal v roce 1976. A ještě letopočet 1990, Československá televize tehdy zahájila vysílání třetího programu, dostal název OK3. Využila pro něj uvolněné frekvence, využívané předtím pro vysílání pro vojáky. Program OK3, tedy otevřený kanál 3, z velké části přejímal zahraniční vysílání. A po kalendáriu zpátky do regionu, celkem 20 děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou zájemci ode dneška obdivovat v Uherském Brodě. Tamní galerii Panský dům se jí podařilo na měsíc získat ze soukromé sbírky v Polsku. Podrobnosti už za chvíli nabídneme v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tohoto italského krasavce mnozí posluchači pamatují v dobách největší slávy, říká si Pupo, a kdyby vás zajímalo, jak se mu daří, tak mu i v 70 letech zdravíčko slouží prý dobře. Je ateista, ale občas chodí do kostela, protože náboženství považuje za součást italské populární kultury. Pustíme si jeho Forse, česky možná, jdeme do roku 79.

0: Za minutu bude 6:45, přání dobrého čtvrtečního rána posílá Český rozhlas Zlín. Vidět na vlastní oči díla Pabla Picassa se nepodaří každý den. Zájemci mají ode dneška tuto možnost v galerii Pánský dům v Uherském Brodě. Vystavených je 20 grafických děl významného španělského umělce.
1: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy.
2: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín.
1: Litografie znázorňuje bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval. Znázorňuje jak toho samotného toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
2: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi bičími zápasy, s tím tématem je ano. Víc těch litografií.
1: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Lostoro, Bíci a druhý cyklus je Vojna a mír, takže máme to rozdělené do tady těchto výtvarných sekcí.
2: Ta druhá sekce, ta je vlastně v druhém sále.
1: V druhém sále se nachází ta druhá část s názvem Vojna a mír a představuje silně angažovanou tvorbu Pabla Picassa a reaguje na události 20. století, zejména na události spojené s druhou světovou válkou a reflektuje napětí mezi destrukcí a vizí nějaké naděje lepšího života. A oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za co jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
2: Jak se vám vlastně podařilo ta díla Pabla Picassa získat, odkud?
1: Tak byla to souhra náhod a všechny vystavené předměty jsou ze soukromé sbírky z galerie z Opole.
2: Jsou tady ale obrazy i dětí z Brodské Zušky.
1: Ano, výstava je doplněna také o výtvarné práce zdejších dětí z základní umělecké školy Uherský Brod. Chtěli jsme docílit toho, aby děti měly společnou výstavu zároveň s Pablem Picassem, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
2: Dodává Roman Foltín. Výstava bude k vidění až do 14. června. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
4: Řešení péče o stárnoucí blízké čeká dřív nebo později snad každého z nás. Jaké služby je možné objednat domů a jak vyřídit příspěvek na péči, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová. Své dotazy pište už teď na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo se zapojte přímo do vysílání, a to 15. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí, proto volám do Brna, kde je se svou podrobnou předpovědí připravená meteoroložka Andrea Kvapilová. A zdravím vás, přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: K současnému stavu si na úvod rádi poslechneme váš komentář, jaké je prozatím dnešní ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak oblohu máme zataženou a na jižní části kraje se vyskytuje teďka déšť a co se týká teplot, tak ty se nám pohybují od 10 do 6 stupňů, vane nám k tomu vítr mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Když zhodnotíte celý průběh dnešního dne, kam se dostaneme v maximálních teplotách a kolik bude oblačnosti na obloze?
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska čekáme od 13 do 16 stupňů, ale při těch častějších srážkách zůstanou spíše lokálně jenom kolem 11 stupňů. Obloha ta bude většinou zatažená. Ráno a dopoledne nám postoupí od jihozápadu nad větší část kraje ta oblast srážek. V průběhu odpoledne by ty srážky spíše měly být ve formě takových těch lokálnějších přeháněk. Potom až později večer od jihozápadu nám ten déšť začne přibývat. Čekáme tam od jihu frontální vlnu a ty srážky můžou být takové i vydatnější, výjimečně se může vyskytnout i bouřka, k tomu nám bude vát vítr mírný jižní směru do 25 km za hodinu a večer by nám měl postupně zeslábnout a směry by měly být takové proměnlivější.
0: Malý obvyklý doplněk, přídavek, jakou máme dnes biozátěž?
1: Tak to je na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou na pátek. Poslední pracovní den bude probíhat podobně nebo se dočkáme nějaké citelnější změny?
1: Tak stále bude převažovat zatažená obloha a deštivo. V noci tam čekáme zataženo s deštěm. Ten může být takový výdatnější a nad ránem od jihu přechodně ubývat ty nejnižší teploty od 9 do 6 stupňů. K tomu nám během noci bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, ale během té druhé poloviny noci ten vítr trošinku zesílí na mírný jižní směru do 20 km za hodinu. Ten nám bude vát i po většinu dne mírný jižní směru. Potom až později odpoledne a večer nám zase zeslábne na slabý proměnlivý do 15 km za hodinu a přes den čekáme převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, tak teď se tam výjimečně může vyskytnout i bouřka. Potom během toho pozdějšího odpoledne a večera a v noci by ty srážky postupně měly začít ubývat. Ty nejvyšší teploty od 11 do 14 stupňů.
0: Blíží se víkend, proberme ještě krátce volné dny. Jaké jsou vyhlídky na sobotu a neděli? Naznačte, prosím.
1: Tak žádnou zásadnější změnu. Taktéž nečekáme zataženo s deštěm. Sobota tam ze začátku jenom těch srážek čekáme trošinku méně. V noci postupně během dne ten déšť čekáme na většině území. Také může být takové trošinku lokálně ty srážky výdatnější. Ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 11 do 15 stupňů. A v neděli taktéž velká oblačnost na celém území, víceméně déšť, takový spíše trvalejšího charakteru a potom vypadá, že hlavně v těch pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách by ten déšť mohl začít slábnout a ty nejnižší teploty od 10 do 6 stupňů a nejvyšší od 9 do 13 stupňů.
0: Dostáváme se k obvyklému hodnocení historie a taky dnes by nás ještě zajímaly hodnoty rekordních teplot. Jaká jsou to čísla pro 14. květen ve Zlínském kraji?
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 4 stupně je z roku 1940 a naměřili jsme ji na stanici Valašské Klobouky. A maximum 31,2 stupně Celsia máme z roku 1969 a naměřili jsme to na stanici Rožnov pod Radhoštěm.
0: A touto informací podrobnou předpověď meteoroložka Andrea Kvapilová uzavírá. Český rozhlas Zlína děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci letního koupaliště. Plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště, dostávají nové nerezové obložení. Opraveny jsou taky technologie a okolí areálu. Novou podobu získala i sluneční terasa a kabina plavčíků. Zástupci Přerova dnes pořádají den otevřených dveří v nové budově magistrátu na náměstí TG Masaryka. Jedná se o bývalou budovu EMOS, kterou dělníci přestavili za 352 milionů korun. Akce začíná v 10 hodin dopoledne a potrvá až do 8 hodin večer. Uvedla to Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Bývalá politička byla skoro 10 let neprávem stíhaná kvůli nákupu armádních letounů CSA. Od státu požadovala odškodnění 8,5 milionu korun. Obvodní a městský soud její žádost zamítli. Jejich rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud. Mezi Izraelem a Libanonem by mělo začít další kolo mírových rozhovorů, zprostředkují ho Spojené státy, informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na začátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizballah zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Íránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí od jižního Libanonu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit i déšť, v průběhu odpoledne potom budou srážky přibývat, výjimečně se objeví taky bouřky, a to zejména k večeru. Povane mírný vítr jižních směrů, aktuální teploty jsou mezi 10 až 3 stupni, nejvýše dnes naměříme 13 až 16, při častějších srážkách lokálně jen 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 mezi Střílkami a Stupavou je pro poruchu odstaven nákladní automobil. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: S aktuální dopravou po regionu to sice nemá mnoho společného, spíš vůbec nic, ale i tak přidám jednu větu k roku 2005. Tehdy 14. května na vrcholu nejvyšší hory světa, Mount Everest, nebo Everest, chcete-li, přistál první vrtulník. Jenom taková zajímavost a už posílám na dobré ráno písničku Marka Ztraceného. Je 6:30.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Za minutu 6:45 dnes je čtvrtek, společně začínáme 14. květen na vlně Českého rozhlasu Zlín. Stovky lidí včera přišli na preventivní kontrolu znamének na náměstí práce ve Zlíně. Ve stanu před obchodním domem jim byl k dispozici jeden, dva lékaři. Celé vyšetření trvalo jenom pár minut a více uslyšíte v reportáži Karoliny Masejové v 7:20. Jan Schulmeister je světově uznávaným mladým klavíristou z Kroměříže. Před pár dny získal například prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award, a to v kategorii začínajících talentů. Jaké byly jeho začátky ve hře na klavír v hudební rodině? Kolik času věnuje denně klavíru a co dělá kromě toho? Jan Schulmeister bude hostem Markéty Macháčkové v dopoledním vysílání po 11. hodině. Já se už za chvíli budu věnovat počasí, nabídnu další krátkou předpověď na 14. květen. Teď to bude kratičká písnička Vabyho Daňka.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Dostáváme se k počasí, upřesníme si nejbližší vývoj a než doplním další informace, napřed se podíváme na ranní region.
2: Počasí.
1: Teď se teplotně ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 3 a 10 stupni. Obloha bude většinou zatažená, ráno a dopoledne postoupí od jihozápadu nad větší část kraje oblast srážek. V průběhu odpoledne očekáváme srážky ve formě lokálních přeháněk. Později večer od jihozápadu bude déšť přibývat a srážky mohou být i vydatnější. Výjimečně se může vyskytnout bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 16, při častějších srážkách lokálně jenom kolem 11 stupňů. K tomu povane mírný vítr jižních směrů rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Večer to bude postupně vítr slabý proměnlivý. U toho jsou a vydrží velmi dobré nebo dobré rozptylové podmínky. Biozátěž zůstává na jedničce, tedy pouze mírná.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Obrovský chundelatý pes, který umí mluvit a který baví už několik generací dětí. To je samozřejmě Maxi pes Fík, stálice dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci zhlédli přesně před půl stoletím. Připomeneme ho už za chvíli s hercem Josefem Dvořákem, který Maxi psovi propůjčil hlas.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín si žádá i speciální vysílání.
4: Už od 11 hodin budeme pro vás doma i živě pro návštěvníky ve studiu vysílat pořad Strom, Lásky, My. A pozor!
3: Ve 12 hodin vás my dva naladíme i na speciální písničky s věnováním. Můžete si o ně napsat třeba hned na adresu studio.zlín@rozhlas.cz.
4: Tak nezapomeňte, už v sobotu 16. května od 11 hodin se na posluchače i návštěvníky Dne otevřených dveří těší
3: Standa Hložek
4: a Pavel Mašek.
3: Čau!
4: Ahoj!

0: krabici od bot dlouho nevydržela, doma směl zůstat jenom pro svůj hrdinský čin, zachránil svou kamarádku holčičku Áju. Řeč je samozřejmě o legendárním Maxi psovi, Fík dnes oslaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před půl stoletím, 14. května 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, tradičně co člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas večerníčku i samotného Maxi psa, která si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, a co jsem měl jinýho, jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek.
4: Fek.
3: Opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat Fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
4: Pro pána krále. Vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
5: No tohle si vypiješ.
6: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Nová zubní ordinace Otrokovice Vsetín. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Obce na Vsetínsku zakládají vlastní firmu na odvoz odpadu. Uherskobrodská galerie vystavuje grafická díla Pabla Picassa. Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. Úřady spolu nekomunikují dostatečně. Dnes bude v regionu zataženo s možností srážek a nejvýše naměříme až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Radilek. Obce mikroregionu Střední Vsetínsko založily společnou společnost pro správu odpadového hospodářství. Ratibor, Jablunka, Pržno a Hostálková si od spolupráce slibují efektivnější zajištění svozu, třídění i dalšího nakládání s odpady. Zázemí nové firmy vznikne v Hostálkové, kde je v plánu také vybudování kompostárny na bioodpad a vytvoření nových pracovních míst, dodává nezávislý starosta Jablunky Petr Brinček.
3: Koupíme dvě svozové auta a ty auta začnou jezdit tady po těch obcích a svážet odpad. Zázemí bude právě v té Hostálkové, na tom pozemku, který vlastně jsme koupili. Cílem je, aby opravdu odpadové hospodářství v té obci bylo zajištěno maximálně pro občansky a ne opravdu za dosažením toho zisku.
1: 20 originálních grafických děl významného španělského umělce Pabla Picassa mohou ode dneška obdivovat zájemci v Uherském Brodě. V galerii Panský dům budou k vidění obrazy rozdělené do dvou tematických celků – Býčí zápasy a Vojna a mír. Výstava nabídne i nečekaný bonus, jak říká ředitel Brodského domu kultury Roman Foltín.
4: Oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za což jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
1: Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoučky z InAdvisors to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
5: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přenáší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět situace, kdy stát tu informaci často má k dispozici a to hned v několika zdrojích.
1: Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou, informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit občasný déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíc srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně je tu i možnost bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty mezi 10 až 3 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 13 až 16, při častějších srážkách lokálně jen na 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 mezi 258. a 244. kilometrem ve směru na Brno provádí sečení trávy v okolí komunikace. Takové byly další zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď přejeme dobré ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ranní pozdravení posílá taky Petr Uhřík. Zdravím všechny probuzené a vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku. Dnes máme 14. května. Svátek Bonifáce, posledního z ledových mužů. Za chvíli se budu ptát na další zajímavé slovo z moravského nářečí. A pokud rádi soutěžíte, váš okamžik nastane hned po písničce Valdemara Matušky. Odměnou pro výherce bude kniha vydavatelství Kazda s názvem Moje cesta k sobě. Obsahuje jednoduchá cvičení a zamyšlení, jak najít odvahu ke změnám, vlastním potřebám a hlavně jim porozumět. Nabídku znáte, za chvíli soutěžíme, je 7 hodin a 5 minut.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut za 7 hodinou, to je čtvrteční čas, kdy se na vlnách Českého rozhlasu Zlín vítáme do 14. května. V dnešní soutěži zamíříme do Rokytnice na Zlínsku, odtud pochází slovo, jehož význam budeme chtít odhalit, soutěž, jak se u nás mluví, právě začíná. Za správnou odpověď tentokrát vydavatelství Kazda věnuje knihu s názvem Moje cesta k sobě. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Slovo, které se říkalo v Rokytnici na Zlínsku, nám prozradila paní Martina a zavzpomínala na své dětství. Poslechneme si dnešní úkol a ještě se nejdřív ptám, kdo se dovolal. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Marie z Dolního Němčí.
0: Paní Marie, zdravím. Zdá se, že jsme ty tři zmrzlé muže zdárně přeskočili. Ulevilo se vám?
2: No, ještě rajčata jsou doma, tak doufám, že to bude dobré.
0: No, že v teplíčku ještě čekají teprve, až budou do země, jo? Mhm. No, tak věřím, že tady toto ošemetné období už máme definitivně za sebou. A vy se teď, paní Marie, pokuste odpovědět na otázku, kterou položí paní Martina.
3: A víte, co je to výpalčica?
0: Říká vám to něco? Výpalčica?
2: Ne.
0: Co byste tak řekla jako dopředu, než vám dám nápovědy, že by to mohlo být?
2: Jedině z kvasu, když se pálí.
0: Z kvasu, když se pálí, tak tuto možnost vynecháme. Dám vám jiné,
2: dobře.
0: Ano? Takže,
2: ano.
0: Výpalčica může být bílá polévka nebo výprask, trest. Třetí možnost, hranatá nádoba na zbytky popálení alkoholu. Takže jo, je to tam tady ta možnost. Aha. Taky, no, dobře. Ještě jednou, ano, tři možnosti. Bílá ano. Polévka, výprask, trest, anebo hranatá nádoba na zbytky popálení alkoholu. Je výpalčice, ale co z toho? Z těch třech možností.
2: Já bych to objevala tu trojku. Aspoň, já myslím, že... No, uvidíme. Necháme se překvapit.
0: Necháme? Chcete, ano. Paní Marie, možnost C, ano?
2: Ano.
0: Takže trojka, hranatá nádoba na zbytky popálení alkoholu. Co je to v Rokytnici výpalčica, nám teď řekne paní Martina.
3: Výpalčica je bílá polévka s bramborama a s kmínem.
0: Dobře, jak by to řekl, no prosím.
2: Aha, tak jo, jedině potom si dá.
0: Tento recept by se mi osobně líbil, jednoduché, určitě i dobře chutná taková výpalčica.
2: Ano.
0: Že? No.
2: Ano.
0: Tak máme
2: ano.
0: Případnou inspiraci k obědu. A
2: ano.
0: Vy, paní Marie, to musíte zkusit zase někdy příště.
2: Ano, ano. Děkuji vám. Hezký den přeju všem. Naschledanou.
0: Ano, děkuji i za posluchače. Hezký den. 7 hodin 11 minut. Teď půjdeme zase do hudební historie.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
0: Dělali jsme si tady z té písničky kvůli názvu i trošku legraci, když v roce 90 vyšla a s oblibou jsme jí říkali Jsem sama doma, ale ono to je v italštině úplně jinak. Sen sauna, dona, cukero a poljank.

0: Před minutou bylo 7:15, pravidelně sleduju zprávy od meteorologů. No tak pojďme na malý průzkum.
1: Počasí.
0: Napřed ještě náhled na ranní stav regionu, teď se pohybujeme mezi 6 a 10 stupni. Obloha bude většinou zatažená, ráno a dopoledne postoupí od jihozápadu nad větší část kraje oblast srážek. V průběhu odpoledne očekáváme srážky ve formě lokálních přehánek, později večer od jihozápadu bude déšť přibývat a srážky mohou být i vydatnější. Výjimečně se může vyskytnout bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, při častějších srážkách lokálně jenom kolem 11. A mírný vítr jižních směrů povane rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Večer to postupně bude vítr slabý proměnlivý. U toho jsou a taky zůstanou velmi dobré nebo dobré rozptylové podmínky. Ještě číslo do biozátěže, a to je taky příznivé, 1, zátěž mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Stovky lidí včera přišly na preventivní kontrolu znamének na náměstí práce ve Zlíně. Ve stanu před obchodním domem jim byli k dispozici 2 lékaři. Celé vyšetření trvalo prý jenom pár minut. Více uslyšíte každopádně za chvíli v reportáži.
2: Tempo dynamicky se rozvíjejícího Zlína vyměnil továrník Tomáš Baťa čas od času za klid a odpočinek. Víte, kam nejčastěji jezdil? Do Loučky u Valašského Meziříčí, kde vlastnil místní zámeček a další pozemky. Místo ho lákalo k odpočinku i využití dřeva z valašských lesů. Další reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

nevstoupíš. Před cestou předalekou se vždycky pomodlíš. Zase to zkoušíš.

0: a stovky lidí nechali bezplatně zkontrolovat znaménka. Prevencí tak předcházejí vážnějším kožním nemocem. Jak taková preventivní prohlídka vypadala a na co si podle lékařů dát pozor, se dozvíte v reportáži Karolíny Macejové.
1: Pojďte klidně tady k nám, můžete si odložit tady na věšáček. Tak, koukou se nejdřív na obličej, zavřete oči.
2: Říká pacientce kožní lékař z fakultní nemocnice Brno Štěpán Matiska. Ta ve středu přišla na preventivní prohlídku znamének i s přítelem. Na Zlínském náměstí práce se kromě nich nechala zdarma vyšetřit další stovka lidí. Někteří přišli cíleně, jiní šli náhodou kolem, jako například vysokoškolský student Marek.
3: Šel jsem kolem, zrovna jsem šel na zkoušku a viděl jsem, že tady se dá zkontrolovat znamínka, tak jsem si říkal, že proč ne.
2: A necháváte si kontrolovat znamínka pravidelně?
3: Právě, že bohužel ne, ale právě jsem v televizi viděl, že se teďka po Česku zase rozjíždí tady ty stany, tak jsem doufal, že se to třeba objeví tady ve Zlíně a hele, objevilo.
2: Na preventivní kožní prohlídku by člověk měl zajít jedenkrát ročně. Vyšetření je bezbolestné a trvá jen pár minut, ať už jde ve stanu nebo v běžné ordinaci.
1: Tak právě si koukám na hrudník do oblasti dekoltu. Tady je pár pigmentových znamínek, které ale mají strukturu pravidelnou, všechno je to v pořádku.
2: Říká lékař Štěpán Matiska, který přikládal ruční dermatoskop na jednotlivá znamenka. V rámci domácí prevence doporučuje hlídat barvu, tvar, okraje, velikost i případné změny znamének.
1: Samozřejmě kontrolujeme i oblasti za ušima, ve vlasech, pod nechtama. Všechno to jsou místa, na které se často zapomíná a kde ten maligní melanom můžeme objevit.
2: Pacientku lékař vyprovází ze stanu se slovy o prevenci a nutnosti používání opalovacího krému s vysokým UV faktorem. Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Nradilek, hezké ráno. V Rošnově pod Radhoštěm dokončila radnice rozsáhlou revitalizaci nevyužívané plochy u bytových domů poblíž základní školy 5. května. Projekt za více než 16 milionů korun proměnil dlouhodobě zanedbané místo v moderní veřejný prostor s workoutovým hřištěm, relaxační zónou s altány, ale i novými parkovacími místy. Biatlonový areál Bedlina v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku získal cenu za realizaci jedinečné stavby v kontextu krajinného rázu. Šlo o soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Areál má 1,5 kilometru dlouhý okruh s povrchem pro kolečkové lyže i brusle, rovinaté trestné kolo i prudké výjezdy. Nechybí ani běžecký chodník podél hlavní tratě i přímé napojení na střelnici. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se mohou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Noční běh pro Světlušku dnes hostí letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akce pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek půjde na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením. Zájemci si vyberou ze dvou okruhů. Kratší má 3 kilometry, další necelých 5. Běžci se mohou zapisovat online anebo večer u registračních pokladen přímo v amfiteátru. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevit občasný déšť. V průběhu odpoledne pak bude déšť postupně přibývat. Nejvíce srážek očekáváme k večeru a mohou to být i srážky vydatnější. Výjimečně se objeví bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty 10 až 6 stupňů. Nejvyšší dnes 13 až 16. Při častějších srážkách jen 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně na třídě 3. května se střetlo nákladní a osobní vozidlo. Ze Zlína ve směru do Veselé osobní automobil srazil srnu. A po zprávách pokračuje dnešní ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli si doplníme region o kulturní akce, nabídnu několik tipů na zajímavá místa. Teď je 7:30. Vítáme se do čtvrtku. Přání dobrého rána k datu 14. května posílám přes písničku Pavola Habery.

0: Přáním dobrého čtvrtečního rána je u vás stále, milí posluchači, Český rozhlas Zlín za 8:05. Pokračujeme kulturními tipy a začneme ve Zlíně. Krajská knihovna Františka Bartoše zve v rámci literárního jara na přednášku Magdy Vášáriové a Petra Šabaty. Setkání nabídne osobní a otevřený pohled na jejich společnou knihu Než zmizím. Otevřena budou témata paměti, odpovědnosti i proměn společnosti, která se v knize odrážejí, a zaznějí i okolnosti jejího vzniku. Přednáška bude přístupná od 17 hodin ve druhém podlaží budovy 15 v Baťovském areálu ve Zlíně. Brněnské divadlo Kam jdeš? Dnes přiveze do Rožnova pod Radhoštěm angažovanou, místy groteskní a mrazivě přesnou analýzu současné reality. V inscenaci o otravě řeky Bečvy s názvem Bečva True Crime se představí tři herečky, které oživí více než 20 postav od politiků přes novináře až po rybáře. Bývalý ředitel zlínského divadla Petr Michálek, známý svými satiristickými kabarety Ovčáček Miláček a Ovčáček Čtveráček, napsal příběh o jedné řece, ale také o systému, který tvoří každý z nás. Na divadlo se můžete těšit od 19 hodin v budově Fujaré v Rožnově pod Radhoštěm. V Uherském Brodě začíná výstava Picasso. Ta nabídne návštěvníkům výběr 18 originálních grafických děl, litografií a světlotisků na papíře jednoho z nejzásadnějších umělců 20. století Pabla Picassa. Výstava bude v galerii Panský dům v Uherském Brodě k vidění ode dneška až do 14. června, a to každý den kromě pondělí od 13 do 17 hodin. Ve Zlíně bude dnes večer přednášet zlínská rodačka, architektka, designérka, držitelka řádu britského impéria a řádu Bílého lva, profesorka Eva Jiřičná. Tématem bude architektura ve světě, v Česku, ve Zlíně. Beseda se uskuteční v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích ve Zlíně v 19.15 a vstup je zdarma.
1: Regionální stopař.
0: Také dnes vás pozveme na festival Setkání stretnutie, který se v těchto dnech koná ve Zlíně. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, přiblíží vznik ceny Richarda Dvořáka za scénickou hudbu. Tak chce ocenit výrazné hudební počiny v Českém divadle a zároveň připomenout osobnost skladatele Richarda Dvořáka. S uměleckým šéfem Městského divadla Zlín, Patrikem Lančaričem, bude mluvit o tom, proč ocenění vzniklo i jaký bude jeho první ročník. Poslechněte si Petru přímo z divadla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Zlín po 10. hodině.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Před minutou bylo 7:45. Jak to máme s oblačností, kolik stupňů nám postupně ukážou teploměry a další upřesnění teď nabídnu v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě ranní čísla měřících stanic na úvod. 10 stupňů je v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 8 stupňů to je Staré Město, Luhačovice, Strání, Štítná nad Bláří a Horní Bečva. 7 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a Velké Karlovice. 9 stupňů je momentálně v Hošťálkové, ve Vizovicích, v Bojkovicích a ve Valašském Meziříčí. Valašská Senice uvádí stupňů 6. Co nám říká celková předpověď, že bude obloha většinou zatažená, ráno a dopoledne postoupí od jihozápadu nad větší část kraje oblast srážek. V průběhu odpoledne očekáváme srážky ve formě lokálních přeháněk, později večer od jihozápadu bude déšť přibývat a srážky mohou být i vydatnější. Výjimečně se může vyskytnout bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 16, při častějších srážkách lokálně jenom kolem 11 stupňů. Mírný vítr jižních směrů povane rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu. Večer to bude postupně vítr slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky máme velmi dobré nebo dobré a takové to vydrží snad po celý den podle předpokladů. Biozátěž jedničková, tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V našem vysílání za chvíli uslyšíte běžce na lyžích Jakuba Čtvrteckého. Jestli vás tato informace trošku zaskočila, protože toto jméno máte spojené s biatlonem, všechno vysvětlíme za okamžik.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: O Jakubu Čtvrteckém jste od nás mohli roky slýchat jako o biatlonovém reprezentantovi. To se ale mění. Rodák z Velkých Karlovic totiž vyřešil výsledkovou stagnaci tím, že odložil malorážku a od příští sezóny bude závodit v běhu na lyžích. Mění tak své rozhodnutí z doby, kdy se musel na jeden z těchto sportů začít specializovat.
1: No tak já jsem to vždycky tak nějak jako kombinoval, ten biatlon s běžeckým lyžováním, když jsem byl malý. A postupem času si člověk samozřejmě musel vybrat, no a já jsem si v té době vybral biatlon, a protože ten biatlon byl nějak na vzestupu, byl jsem biatlonista, ale teďka postupem času jsem možná začal trošku zjišťovat, že běžecké lyžování samotné by mi asi šlo možná líp.
2: Vysvětluje Jakub Čtvrtecký, proč se v 27 letech rozhodl změnit disciplínu a z biatlonisty se stát běžcem na lyžích. V uplynulých dvou sezónách výsledkově stagnoval a neudržel se v elitním týmu české reprezentace. Letos se nevešel do olympijské nominace. Biatlonovou éru tedy uzavírá s tím, že nejvíc bude vzpomínat na výsledky těsně pod stupni vítězů.
1: Na všechny štafety, které se nám s klukama podařily, protože tam je ta radost taková týmovější, intenzivnější, a rád vzpomínám na vlastně čtvrté místo v Oberhofu, kde to byla jedna z mých prvních štafet, kdy jsme promokli na kost, ale vyváčili jsme z toho čtvrté místo.
2: O přestupu mezi běžkaře uvažoval sportovec z Velkých Karlovic delší čas. Jako test využil letošní mistrovství České republiky v běhu na lyžích a s velkým náskokem ovládl závod na 10 kilometrů volně.
1: Tam už jsem byl víceméně na místečkách rozhodnutý, spíš jsem byl z toho nervózní, jestli se mi to podaří, abych od kluku nedostal 2 minuty, že jo, a potom neřekl, že chci jít za běžcema, tak to by bylo takové troufalé, ale jsem rád, se mi to takhle podařilo, sešlo a snad tam jdu právem nebo opodstatněně.
2: Čtvrtecký teď ale nečeká, že na stupně vítězů bude hned stoupat taky při závodech světového poháru.
1: Asi bych stál nohama na zemi, protože ta konkurence tam jako se nelakuju, bude určitě tvrdá a to tempo bude určitě vyšší než v biatlonu, takže jako na to toho se musím určitě adaptovat a připravit, ale když se všechno sejde, tak bych chtěl nakouknout třeba na ty body nebo do top 30 a to by se mi takto za začátku líbilo.
2: Plánuje Jakub Čtvrtecký, který se jako biatlonista dostal na olympijské hry v Pekingu v roce 2022, letošní olympiádu v Itálii tedy vynechal a za 4 roky do Francie by ideálně zase rád jel jako běžec na lyžích. David Nekvinda, Český rozhlas.

jak už tolikrát. Zase slyším schladej vítr vás,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnov pod Radhoštěm chystá chytré parkování. Řidiči budou vědět o volných místech ještě před příjezdem do centra. V lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku začínají výstavby rodinných domů. ČES vydělal v prvním čtvrtletí o 13% víc než loni. Dnes bude v regionu zataženo s možností srážek a nejvýše naměříme až 16 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem. Radnice nyní chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
4: Při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Stavba rodinných domů postupně začíná v lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku. Město tady připravilo celkem 16 stavebních parcel. Poslední byla prodána letos v březnu. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Město lokalitu připravilo včetně základní technické infrastruktury a jasně nastavených pravidel výstavby, která mají zajistit kvalitní a dlouhodobě udržitelný charakter celé oblasti. Součástí podmínek je i závazek vlastníků zahájit a dokončit výstavbu rodinného domu v daném časovém horizontu.
2: ČES v letošním prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk. Vydělal o 13% víc než loni. Výsledky jsou lepší, než se čekalo, říká mluvčí ČESu Ladislav Kříž.
6: Čistý zisk vzrostl o 13% na 14,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
2: ČES proto zlepšil i výhled hospodaření za celý rok 2026. Čistý očištěný zisk, ze kterého se vypočítává dividenda, nově předpokládá mezi 30 až 34 miliardami korun. Za první tři měsíce ale společnost ti současně klesly provozní zisky meziročně o 9%. Podle Kříže je to kvůli snížení cen vyrobené elektřiny na velkoobchodních trzích. I zisk EBITDA proto poklesl na 35,3 miliardy korun. Čína a Spojené státy se mohou kvůli Tajvanu dostat do střetu, pokud by podle Číny postupoval Washington chybně, řekl to čínský prezident Xi Jinping při jednání s Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tajvan za svoji vzbouřeneckou provincii, Spojené státy ostrov vojensky podporují. Jednání prezidentů trvalo asi 2 hodiny. Americký prezident předtím řekl, že vztahy mezi Washingtonem a Pekingem budou lepší než kdy dřív.
7: Máme skvělé vztahy, vycházíme dobře. Když tu byly nějaké nejasnosti, vyřešili jsme je. Já jsem zavolal vám, vy mě, kdykoliv jsme měli problém. Čeká nás skvělá budoucnost.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se může nad částí kraje objevovat občasný déšť. V průběhu odpoledne bude potom déšť postupně přibývat. Nejvíce srážek očekáváme k večeru a mohou být i vydatnější. Výjimečně se objeví taky bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů, aktuální teploty 10 až 6 stupňů, nejvýše dnes naměříme 13 až 16, při častějších srážkách lokálně jen 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně na třídě 3. května se střetlo nákladní a osobní vozidlo. Na silnici 1/55 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku je dnes prováděna údržba povrchové kanalizace. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový čtvrtek všude tam, kde posloucháte.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Celkem 20 děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou zájemci ode dneška obdivovat v Uherském Brodě. Tamní galerii Pánský dům se podařilo na měsíc získat ze soukromé sbírky v Polsku a podrobnosti si řekneme už za chvíli. A pak nás bude zajímat, co říká starý nápis na okenici v buduáru hraběnky Alice Laudonové na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Pátrali potom redaktorka Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje s historičkou Evou Nedělníkovou z Bystřice pod Hostýnem uslyšíte před 8:30. Teď to bude písnička Hany Zagorové, je 8 hodin a skoro 6 minut. Dobré ráno, pohodu na startu 14. května dál přeje Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Vidět na vlastní oči díla Pabla Picassa se nepodaří každý den. Zájemci mají ode dneška 14. května tuto možnost v galerii Pánský dům v Uherském Brodě. Vystavených je 20 grafických děl významného španělského umělce.
1: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy.
2: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín.
1: Litografie znázorňuje bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval. Znázorňuje jak toho samotného Toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
2: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi bičími zápasy, s tím tématem je ano. Víc těch litografií.
1: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Lost Rost, Bíci a druhý cyklus je Vojna a mír, takže máme to rozdělené do tady těchto výtvarných sekcí.
2: Ta druhá sekce, ta je vlastně v druhém sále?
1: V druhém sále se nachází ta druhá část s názvem Vojna a mír a představuje silně angažovanou tvorbu Pabla Picassa a reaguje na události 20. století, zejména na události spojené s druhou světovou válkou a reflektuje napětí mezi destrukcí a vizí nějaké naděje lepšího života. A oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za což jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
2: Jak se vám vlastně podařilo ta díla Pabla Picassa získat? Odkud?
1: Tak byla to souhra náhod a všechny vystavené předměty jsou ze soukromé sbírky z galerie z Opole.
2: Jsou tady ale obrazy i dětí z Brodské Zušky.
1: Ano, výstava je doplněna také o výtvarné práce zdejších dětí z základní umělecké školy Uherský Brod. Chtěli jsme docílit toho, aby děti měly společnou výstavu zároveň s Pablem Picassem, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
2: Dodává Roman Foltín. Výstava bude k vidění až do 14. června. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: řadu se dostávají informace o počasí, proto volám do Brna, kde je se svou podrobnou předpovědí připravená meteoroložka Andrea Kvapilová. A zdravím vás, přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Když zhodnotíte celý průběh dnešního dne, kam se dostaneme v maximálních teplotách a kolik bude oblačnosti na obloze?
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska čekáme od 13 do 16 stupňů, ale při těch častějších srážkách zůstanou spíše lokálně jenom kolem 11 stupňů. Obloha ta bude většinou zatažená. Ráno a dopoledne nám postoupí od jihozápadu nad větší část kraje ta oblast srážek. V průběhu odpoledne by ty srážky spíše měly být ve formě takových těch lokálnějších přeháněk. Potom až později večer od jihozápadu nám ten déšť začne přibývat. Čekáme tam od jihu frontální vlnu a ty srážky můžou být takové i vydatnější, výjimečně se může vyskytnout i bouřka, k tomu nám bude vát vítr mírný jižní směru do 25 km za hodinu a večer by nám měl postupně zeslábnout a směry by měly být takové proměnlivější.
0: Malý obvyklý doplněk, přídavek, jakou máme dnes biozátěž?
1: Tak to je na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou na pátek. Poslední pracovní den bude probíhat podobně nebo se dočkáme nějaké citelnější změny?
1: Tak stále bude převažovat zatažená obloha a deštivo. V noci tam čekáme zataženo s deštěm. Ten může být takový výdatnější a nad ránem od jihu přechodně ubývat ty nejnižší teploty od 9 do 6 stupňů. K tomu nám během noci bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, ale během té druhé poloviny noci ten vítr trošinku zasílí na mírný jižní směru do 20 km za hodinu. Ten nám bude vát i po většinu dne mírný jižní směru. Potom až později odpoledne a večer nám zase zeslábne na slabý proměnlivý do 15 km za hodinu a přes den čekáme převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, tak teď se tam výjimečně může vyskytnout i bouřka. Potom během toho pozdějšího odpoledne a večera a v noci by ty srážky postupně měly začít ubývat. Ty nejvyšší teploty od 11 do 14 stupňů.
0: Blíží se víkend, proberme ještě krátce volné dny. Jaké jsou vyhlídky na sobotu a neděli? Naznačte, prosím.
1: Tak žádnou zásadnější změnu. Taktéž nečekáme zataženo s deštěm. Sobota tam ze začátku jenom těch srážek čekáme trošinku méně. V noci postupně během dne ten déšť čekáme na většině území, také může být takové trošinku lokálně ty srážky výdatnější, ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 11 do 15 stupňů a v neděli taktéž velká oblačnost, na celém území víceméně déšť, takový spíše trvalejšího charakteru a potom vypadá, že hlavně v těch pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách by ten déšť mohl začít slábnout a ty nejnižší teploty od 10 do 6 stupňů a nejvyšší od 9 do 13 stupňů.
0: Dostáváme se k obvyklému hodnocení historie a taky dnes by nás ještě zajímaly hodnoty rekordních teplot. Jaká jsou to čísla pro 14. květen ve Zlínském kraji?
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 4 stupně je z roku 1940 a naměřili jsme ji na stanici Valašské Klobouky a maximum 31,2 stupně Celsia máme z roku 1969 a naměřili jsme to na stanici Rožnov pod Radhoštěm.
0: A touto informací podrobnou předpověď meteoroložka Andrea Kvapilová uzavírá. Český rozhlas Zlína děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
2: Jana Schulmeistera z Kroměříže obklopovala hudba od malička. V jeho rodině se jí věnují už po generace. Výrazný český klavírista začal svá první ocenění sbírat v 7 letech a nedávno získal cenu BBC Music Magazine Award v kategorii mladých umělců. Klavírista Jan Schulmeister usedne do křesla pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Zlín už 14. května. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Vstupujeme do zámku v Bystřici pod Hostýnem.
2: Zámky a hrady jsou tradičními místy, kde se záhady předpokládají.
0: Do tajů, které skrývá zámek v Bystřici pod Hostýnem, nás zasvětí Eva Nedělníková, historička z Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem.
3: Ukážeme si jenom jednu z mnoha, troufnu si tvrdit, do dneška nevysvětlených záležitostí.
0: Zámek Bystřice pod Hostýnem a záhada z období druhé světové války. Kráčíme k místu, kde se objevil ten tajemný nápis.
2: A my se pohybujeme v chodbách, kudy v té době procházeli docela nečekaní návštěvníci, mladí chlapci z Německa.
3: Byly to sem dovezené děti z okolí Berlína a děti, které příslušely k polovojenské organizaci Hitlerjugend.
0: Procházíme několika salonky se zámeckým vybavením.
3: Teď vás vedu do buduáru paní hraběnky Alice, která byla matkou posledního vlastníka Bystřického zámku. A tím byl Ernst Gideon Laudon.
2: Paní Nedělníková odstraňuje od jednoho z oken malířský stojan s historickou mapou.
0: Na jednom z obložení oken vidíme nápis.
3: Den will that hat gelesen. Der ist so hier gewesen. Já to teda přečtu česky. To každý ví, protože kdo to četl, tady byl taky. Pomsta. Oh, jak dobře je nahoře. Příliš odvážný ten, který, a zase je tady kousek nečitelný, tady nenocuj. Bystřice pod Hostýnem, 1. dubna 1944. Je to nápis tuškou, který tady zanechal jeden z mladíků, který se v zámku pohyboval, jak tady je vidět v roce 1944.
0: Úplně mráz po zádech.
2: Trošku filozoficko-děsivý příspěvek. Čím si vlastně, paní Nedělníková, vysvětlujete, že se ten mladý budoucí voják Wehrmachtu takhle bál?
3: Jednak chladno. Jednak nepohodlí. Pomsta koho? Podle novinových textů SS, respektive NSDAP, pořádala mezi těmito tábory nějaké soutěže ve střelbě, v orientačním běhu. Je možné, že ty děti soupeřili a někdo se pomstil tomu, kdo skončil na lepším místě. Kromě sebe samotných se mohli bát i ducha paní hraběnky.
0: Poslední verš, poslední řádek zní tady nenocuj.
2: A my nevíme proč.
3: Pořád nevíme proč, protože v podstatě jakékoliv vysvětlení, které si dosadíme, bude naše vysvětlení, ne vysvětlení toho hocha, který to psal.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Pokud byste se chtěli dozvědět o záhadných událostech na zámku v Bystřici pod Hostýnem víc, jednoduchá rada. Poslechněte si dlouhou verzi seriálu v neděli před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly z cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlín.rozhlas.cz a taky, jak už bylo řečeno, v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi Matěj Neradilek. Vsetín vyhlásil další ročník dotačního programu na obnovu staveb v centru města. Majitelé nemovitostí mohou o finanční podporu žádat do 30. června. Peníze lze využít například na opravy fasád, zateplení, nátěry, výměnu oken a dveří nebo třeba restaurování kulturních památek. Město na program letos vyčlenilo téměř 300 tisíc korun. Podmínky programu se oproti minulým letům v několika bodech změnily. Zástupci Přerova dnes pořádají den otevřených dveří v nové budově magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Jedná se o bývalou budovu EMOS, kterou dělníci přestavili za 352 milionů korun. Akce začíná v 10 hodin dopoledne a potrvá do 8 hodin večer. Uvedla to Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Česku. Ten má začít už příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice totiž nesouhlasí. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tank plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Během rána a dopoledne se mohou objevit dešťové přehánky. V průběhu odpoledne potom budou srážky přibývat a večer jich bude nejvíc, budou vydatnější, výjimečně i s bouřkou. Povane mírný vítr jižních směrů. Aktuální teploty 11 až 7 stupňů, nejvýše dnes naměříme 13 až 16, při častějších srážkách jen 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Rožnově pod Radhoštěm v ulici Pod lesem se střetla dodávka s osobním autem. Po krátkých zprávách pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Datum 14. května je ve znamení posledního z trojice ledových mužů, tak si ještě povězme o Bonifácovi. Jistě zajímavé jméno, které se v dnešní době příliš neužívá, což dokazuje statistika. Oslavence tentokrát počítáme ve větších desítkách. Homo Bonifati se překládá jako člověk dobrého osudu nebo také člověk dobrého původu. Posílám gratulaci a písničku Petra Koláře. Je 8:30, 3,5 minuty.

0: V dnešní hudební cukrárně bleskově probereme pestrý život muzikanta Honzy Kalouska. Rodák z Prahy, napřed studoval stavební průmyslovku, pak si ještě doplnil vzdělání na fakultě architektury. V 80. letech s Ivanem Hlasem založil skupinu a snažili se vydávat LPčka, jenomže tehdy to bylo hodně složité. Když studia přerušil, emigroval do Kanady. Stihl tam hudební univerzitu, několik hudebních projektů a dokonce hrál v symfonickém orchestru. Beru jeho čistě domácí stopu, slavná byla skupina Zoo, pak se věnoval i filmu, natočil například obrazový doprovod k písničce Už se blíží čas sluhů. S Filipem Renčem spolupracoval na snímku Rebelové, dalším trumfem byla Šakalí léta. A v roce 2000 měl nejhranější písničku v rádiích Hvězdy se mění. Honza Kalousek začínal hudebně na dětských táborech jako scout, ale toto rané období teď přeskočíme.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 9:15, s Českým rozhlasem Zlín se dostáváme k počasí, upřesníme si nejbližší vývoj a než doplním další informace, napřed se podíváme ještě na ranní region.
1: Počasí.
0: Teď se teplotně ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 7 a 11 stupni. Obloha bude většinou zatažená, teď ve zbytku rána a dopoledne postoupí od jeho západu nad větší část kraje oblast srážek. V průběhu odpoledne očekáváme srážky ve formě lokálních přeháněk. Později večer od jeho západu bude déšť přibývat, srážky mohou být i vydatnější. Výjimečně se může vyskytnout bouřka. Takže když to celé zhrnu do jedné věty, převážně zataženo, postupně častější déšť. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, při častějších srážkách lokálně jenom kolem 11. Mírný vítr jižních směrů povane rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré nebo dobré, takové to i vydrží po celý den, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín si žádá i speciální vysílání.
3: Už od 11 hodin budeme pro vás doma i živě pro návštěvníky ve studiu vysílat pořad Strom, lásky, my. A pozor!
2: Ve 12 hodin vás my dva naladíme i na speciální písničky s věnováním. Můžete si o ně napsat třeba hned na adresu studio.zlin@rozhlas.cz.
3: Tak nezapomeňte, už v sobotu 16. května od 11 hodin se na posluchače i návštěvníky Dne otevřených dveří těší
2: Standa Hložek
3: a Pavel Mašek.
2: Čau!
3: Ahoj!

Necelých 10 minut do 9. hodiny, na konci rána ještě malá vizitka. Jan Schulmeister je světově uznávaným mladým klavíristou z Kroměříže. Před pár dny například získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů. Jaké byly jeho začátky ve hře na klavír v hudební rodině? Kolik času věnuje denně klavíru a co taky dělá kromě toho? Jan Schulmeister bude hostem Markéty Macháčkové v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín, a to konkrétně po 11. hodině. Já zvuk poslechu, stejně tak v případě následujících srdcovek Zdeňka Junáka. Užijte si, milí posluchači, celý den podle svých plánů. Zdraví vás Petr Uhřík, no zítra se znovu těším na setkání, až si budeme přát dobré páteční ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 20 originálních grafických děl Pabla Picassa je ode dneška k vidění v Uherském Brodě. Valašské Meziříčí dokončuje opravu letního koupaliště. Víkend v Česku bude deštivý a chladný, pršet má hlavně na východě země. Dnes očekáváme v regionu zataženost možností srážek a nejvýše naměříme až 16 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Radilek. Galerie Panský dům v Uherském Brodě vystavuje grafická díla Pabla Picassa. K vidění je celkem 20 litografií, heliogravur a světlotisků tohoto významného španělského umělce. Expozice je doplněna i o výtvarné práce žáků základní umělecké školy Uherský Brod, říká ředitel Brodského domu kultury Roman Foltín.
2: Chtěli jsme docílit toho, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
0: Výstava bude k vidění do 14. června. Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci letního koupaliště. Plavecký a rekreační bazén včetně dětského brouzdaliště dostávají nové nerezové obložení. Opraveny jsou také technologie a okolí areálu. Novou podobu získala i sluneční terasa s kabinou plavčíků, dodává starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
3: Tento objekt mimo jiné doplní světelná tabule s informacemi o teplotě vzduchu a vody v bazénech. Náklady na rekonstrukci, respektive rekonstrukci druhé etapy koupaliště jsou více jak 50 milionů korun. Stavební práce probíhají podle plánu. Následovat budou terénní úpravy, výsev nové trávy a příprava areálu na letní sezónu.
0: Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, exministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1,6 milionu korun. Bývalá ministryně ale původně žádala o 8,5 milionu korun. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Stát Parkanovou stíhal kvůli údajně předraženému nákupu armádních letadel v roce 2009.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se na větší části území může objevit déšť, v průběhu odpoledne bude potom přibývat a nejvíc srážek očekáváme k večeru, kdy budou i vydatnější. Výjimečně se objeví taky bouřky, povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 13 až 16, při častějších srážkách jen na 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 262. kilometru ve směru na Ostravu je prováděna údržba a opravy telematiky. Na silnici 1/50 mezi Uherským Brodem a Starým Hrozenkovem silničáři čiští uliční vpusti.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Do chalup i do paláce hlásím dnes je Bonifáce. Tím k nám vchází třetí už obávaný zmrzlý muž. Nedbejte však toho nic, dnes nás čeká spíše hic. O to vás teď raději svižnou hudbou zahřeji. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: podívej se, už svítá.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek, 14. května roku 2026. V Brně máme lehkou oblačnost, ale neprší a je to takový normální, bych řekl, jarní den. Dokonce ani velká zima není. I když, jak jsem ráno vstával, poslouchal jsem rozhlas zprávy, tak meteorologové snad říkají, že ke konci tohoto týdne, dejme sobota nebo neděle, opravdu má tedy hustě zapršet a hlavně tady u nás na té Moravě a taky co se týče blízkosti slovenských hranic. A to jsme my taky na tom Radějově a tam zrovna je moje milovaná žena se svojí kamarádkou Jarunkou Bernovskou. Připravují ten náš objekt, připravují na letní dovolenou a už se to tam začne všechno sjíždět až do, no, my vždycky končíme tu sezónu, tak někdy kolem toho, konce října, 15. listopadu. Tož tak. Dneska, jak už jsem říkal v úvodní básni, dneska má svátek třetí v pořadí zmrzlý muž, a to Bonifác. Takže všem klukům, mužům tohoto křestního jména Bonifác vinčujeme všechno nejlepší. No a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Posíláme srdečný pozdrav naší tetě Aničce, která se zotavuje po nemoci. Tetičko, držíme ti palce, ať si brzy zase fit, a posíláme ti písničku, kterou máš ráda. Ať ti zlepší den. To ti přeje Jana s Tomášem a Kubík, Lenička a Honzík. No tak, moji milí, to víte, že rád vám splním vaše přáníčko, rád zahrají pro vaši tetičku Aničku. No a vybrali jste písničku, takže Hana Zagorová a Maluj zase obrázky.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Tak to byla Hana Zagorová, maluj zase obrázky, doufám, že písnička potěšila nejen tetičku Aničku v nemocnici, která se zotavuje, ale také vás všechny, kteří jste se rozhodli, že teď strávíte už necelou hodinku se srdcovkami Zdeňka Junáka. A já vás zase pozvu mezi ptáky, do lesa, do světa zvířat. Orel má zoban, perutě a pařáty. Kafka má drobný zobák, krátká křídla a místo pařátů jen drápky. Orel lítá vysoko a Kafka nízko, ale nebe patří oběma. Jen kořist a potravu si jinak vybírá orel a jinak Kafka. Orel se spustí z výšky na louku, kde pobekává zabloudilá ovečka. Zobanem ji obráčí a pařáty sevře a odletí s ní na skálu, kde si pak uspořádá hostinu. A právě tohle se stalo před očima Kafky. Když si orel dopřál ovečku, proč já bych si nedopřála něco ještě většího, pomyslela si Kafka a vybrala si na louce zatoulaného berana. Chtěla ho sevřít a vynést vzhůru jako orel, ale její drobné drápky se zapletly do hustého beraního rouna. Sama se chytila do pasti. Zlobila se a křičela a nadávala, jako Kafka. Ten křik přivolal pastýře. Pastýř Kafku vysvobodil, ale volnost jí nedal. Přistřel její bez tak krátká křídla a přinesl jí svým dětem na hraní. Co je to za ptáka? Ptali se děti. Kafka. Kafka, která chtěla být orlem, odpověděl otec. Není to k smíchu? Ano, moji milí, je to k smíchu. No, ale mohlo to taky dopadnout hůř. Nedopadlo to až tak špatně. Vidíte, tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. 6. rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla a já už tady mám další přáníčko, a to přáníčko je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Chtěla bych vás poprosit, 9.5. záchranka přivezla mého partnera Slavka do Vyškova do nemocnice, sestry Jana Iveta. Iva poskytli pomoc po všech stránkách, mimo prostě nad rámec svých pracovních povinností. Velice rádi bychom jim za jejich pomoc poděkovali nějakou hezkou písničkou. Buďte tak laskav, prosím, a zahrajte. Děkuji pěkně, Marie, a občas naviděnou mezi parkinsonicky.
0: Paní Marie, rád zahraju, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko. No tak jako mezi parkinsoniky se můžeme potkat, samozřejmě. No a tak písnička, ano, Ilona Čáková už je tady.
2: Český rozhlas Zlín.

0: byla skupina Nazaret a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. Jen připomínám, že dnes ve čtvrtek je poslední indicie. Ale já vám to říkám už od pondělka, vy to víte. Takže ta dnešní, pro tento týden poslední čtvrteční indicie zní takto. Všichni, kdo mne poslouchají, nápovědu jistě znají. Stačí jít k počátku. O kterém datu, stačí měsíc a rok, jsme to tento týden mluvili? Opakují čtvrteční indicii. Všichni, kdo mne poslouchají, nápovědu jistě znají. Stačí jít k počátku. O kterém datu, stačí měsíc a rok, jsme to tento týden mluvili? Tak to byla čtvrteční indicie a já už vám pouštím Mekyho sbírku.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil

O smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

kometu byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Tak to byla Kometa Jaromíra Nohavici, krásná písnička, opravdu krásná. No, já se dívám na hodiny, co nevědět bude 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Prosím o jednu hezkou písničku pro naši maminku Boženku z Prostějova. Nedávno oslavila 80 let a pořád peče nejlepší koláče široko daleko. Je to srdce celé rodiny a chtěli bychom jí tímto poděkovat za všechno, co pro nás celý život dělá. Posílají děti Alena a Karel a všechny vnoučata. No tak samozřejmě rád splním přáníčko a také vaší mamince Božence taky vinšuji ještě dlouhá léta ve zdraví a štěstí. No a už je tady písnička Karel Gott.
2: Český rozhlas

0: Nož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 14. května pomalilinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakuji čtvrteční indicí, tentokrát poslední indicí pro tuto celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Zní takto. Všichni, kdo mne poslouchají, nápovědu jistě znají. Stačí jít k počátku. O kterém datu stačí měsíc a rok, jsme to tento týden mluvili, tak to byla čtvrteční indicie a jak už jsem říkal, byla poslední, protože zítra v pátek, moji milí, odtajníme, jak to mělo dopadnout s celou touhle hádankou, co vlastně Miloš Šenkýř hledal. No, vlastně teď už to víme, hledal měsíc a rok, prostě jedno datum. Takže v pátek vy, kteří jste zvědaví, jak to dopadlo, poslouchejte srdcovky. No a ještě než se s vámi rozloučím, tak vám také připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky na přání, ale zase, jak už jsem říkal včera, množí se mi to, prosím vás, k narozeninám, ne, a dechovku taky ne. Ne, že bych proti tomu něco měl, ale k tomuto jsou určeny jiné programy, jako třeba Blahopřání s písničkou, každý den od 12 do 13 a potom večer od 18 do 19 hodin. Takže, pokud chcete, abych vám splnil přání, můžete mi to namluvit vlastním hlasem na telefonní záznamník 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici 7 dnů v týdnu, je tedy k dispozici non-stop. No a nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit přání, písničku v konkrétní den, prosím, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. To je dnes pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 15. hodině opět na shledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obce na Vsetínsku zakládají vlastní firmu na odvoz odpadu. Areál pro kolečkové lyže i brusle v Bystřici pod Hostýnem získal ocenění v soutěži Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Digitalizace státních služeb má být podle nového harmonogramu hotová do příštího února. Dnes bude v regionu zataženo s možností srážek a nejvýše naměříme až 16 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Obce mikroregionu Střední Vsetínsko založily společnou společnost pro správu odpadového hospodářství. Ratibor, Jablunka, Pržno a Hošťálková si od spolupráce slibují efektivnější zajištění svozu, třídění i dalšího nakládání s odpady. Zázemí nové firmy vznikne v Hošťálkové, kde je v plánu také vybudování kompostárny na bioodpad a vytvoření nových pracovních míst, dodává nezávislý starosta Jablunky Petr Brinček.
2: Koupíme dvě svozové auta a ty auta začnou jezdit tady po těch obcích a svážet odpad. Zázemí bude právě v té Hošťálkové, na tom pozemku, který vlastně jsme koupili. Cílem je, aby opravdu odpadové hospodářství v té obci bylo zajištěno maximálně pro občansky a ne opravdu za dosažením toho zisku.
0: Biatlonový areál Bedlina v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku získal cenu za realizaci jedinečné stavby v kontextu krajinného rázu. Šlo o soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Areál má 1,5 kilometru dlouhý okruh s povrchem pro kolečkové lyže i brusle, rovinaté trestné kolo i prudké výjezdy. Nechybí ani běžecký chodník podél hlavní tratě i přímé napojení na střelnici. Plně digitalizovaných je aktuálně 1500 státních služeb, jde o 35,5% z celkového počtu a další čtvrtina by měla být hotová do příštího února. Potvrdil to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj se tak s dvouletým odkladem podaří splnit povinnosti, které ukládá zákon o právu na digitální služby.
3: Všechny služby, u kterých dává ta digitalizace smysl, tak budou od toho února příštího roku k dispozici online, to znamená, že lidé budou moci vyřídit z domova.
0: Digitálně je dnes možné zažádat například o superdávku nebo se přihlásit do katastru nemovitostí. Mezi plánované priority státu patří třeba digitalizace zdravotnictví nebo stavebního řízení. Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se už zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
4: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
0: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. Během dopoledne se může nad částí našeho území objevit i občasný déšť. V průběhu odpoledne pak bude déšť postupně přibývat. Nejvíce srážek očekáváme večer a mohou být i vydatnější. Výjimečně hrozí taky bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů. Při častějších srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně se střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 na 257. kilometru ve směru na Ostravu po dálnici běhá kůň. Ze zpráv bylo vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Mírně podmračená obloha nás tady ve Zlíně vítá do čtvrtečního dopoledne s datem 14. května. A ze studia Českého rozhlasu Zlín vám přeje krásný pohodový den Markéta Macháčková. Dvě dopolední hodinky strávíme spolu na rozhlasových vlnách s obsahem, který pro vás vytvořil tým naší regionální stanice. A co vám ve vysílání právě za chvíli nabídnu? Za organizátory sobotní akce Sportuj nás Eva Romanová pozve do Starého města na Uherskohradišťku na sobotu plnou pohybu a sportu. A naše regionální stopařka Petra Sedláčková, se nám přihlásí z Městského divadla Zlín, kde probíhá divadelní festival, setkání, stretnutě a chystají nové ocenění za scénickou hudbu. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve čtvrtek 14. května, ať jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: sobotu si od 17. na pohovce Jožky Kubáníka s terapeutem Adamem Schmidtem řekneme, jak zvládat změny a jak je ustát se vztyčenou hlavou. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak rozpoznat intuici a naučit se jí správně naslouchat. Na vás i na mého hosta se těší Jožka Kubáník.
1: Víte, že na jaře se nám prodlužuje čas přirozeného slunečního světla skoro o 4 minuty denně? Ano, už zítra toho můžete stihnout bez umělého osvětlení zase o něco víc. Půjdete na výlet? Budete chtít objevovat nové věci, potkávat zajímavé lidi, zajímat se o život kolem vás? Pustíte si příjemnou hudbu? To všechno a ještě mnohem víc můžete zažívat i v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. Každý všední den mezi 14. a 16. hodinou. Rád s vámi budu kdekoliv a u čehokoliv. Těším se.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Cena Richarda Dvořáka za scénickou hudbu chce poukázat na výrazné hudební počiny v Českém divadle. Jejím iniciátorem je Městské divadlo Zlín. To chce zároveň připomenout svou dlouholetou spolupráci se skladatelem Richardem Dvořákem. A poprvé bude cena udělena na divadelním festivalu Setkání stretnutě, který se právě v těchto dnech koná ve Zlíně. Teď už ale nahlédneme do zákulisí nového ocenění s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou. Petro, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Městského divadla Zlín, kde dnes vyspovídám jeho uměleckého šéfa Patrika Lančariče. Pane Lančariči, já vám přeji dobrý den. Právě Městské divadlo Zlín přišlo s myšlenkou založit cenu Richarda Dvořáka. Co vás k tomu vedlo?
3: Dobrý den, prajem. No tak vlastně k založení této ceny nás viedli dve také indície alebo dva motívy. Jeden bol, že sme chceli vlastne uchovať pamiatku na nášho kolegu a vynikajúceho českého skladateľa hudobného Richarda Dvořáka. A tá druhá bola v tom, že v podstate od zrušenia cien, Radokových cien, v podstate neexistuje v Českej republike odborné ocenenie pre scénickú hudbu v Českej republike.
2: Skladatel Richard Dvořák byl s Městským divadlem Zlín z úzce spojený, na 30 let s ním spolupracoval. Čím byl podle vás výjimečný?
3: To je hrozně těžké. Pardon, to je hrozně těžké v pár slovách vlastně nějako pomenovat život člověka, ale víte, Richard Dvořák byl mimoriadný talent hudobný, o čom vlastne svedčí to, že spolupracoval prakticky so všetkými prestižnými scénami Českej republiky. Dlhoročne spolupracoval na tých najvýznamnejších inscenáciách Jana Antonína Pitinského, samozrejme s mnohými ďalšími režisérmi. Jeho hudba bola tak hlboká, citlivá, a nerad by som bol, aby to vyznelo ako nejaké frázy,

0: nešťastne odišiel z tohto sveta, tak mne bolo hrozne ľúto, že zostal vlastne akoby to dielo nedokončené, alebo a ešte si aj myslím, že bol hrozne nedocenený, takýto obrovský talent. Takže vlastne mám fakt rado, že sa podarilo, že tá cena nesie jeho meno a že by mala mať ten celorepublikový presah.
1: Já věřím, že uchovat památku Richarda Dvořáka se právě s novou cenou, které Městské divadlo Zlín iniciovalo, podaří. Do prvního ročníku se přihlásili nebo byly nominovány hudební projekty z celé České republiky. Těch projektů bylo přes 30. Do finálového výběru se pak dostalo 15 počinů scénické hudby. Od nás ze Zlína například představení Kafka na pobřeží nebo ze Slováckého divadla Gazdina Roba. Mezi nominovanými ale zaznívají také jména inscenací, jako je Jana z Arku, Orestea nebo Manon Lescaut. Co podle vás ten výběr ukazuje o současné divadelní hudbě?
0: Tak to je výborná otázka a opět zložitá. Jednak my jsme na úvod ještě predošlem, že my jsme vlastně chceli, aby to nebyla len nějaký taký ten výber, že občas někdo někam přijde pozrieť a něco vyberie, nevyberie, tak jak to při mnohých cenách bývá. Zkrátka jsme urobili zo všetkých divadel v České republike tu akadémiu a každé divadlo mohlo do této ceny nominovat vlastně svoje nejlepší diela, co se týka hudby. A to, o čom to vypovedá tá cena, to už veľmi dobre aj naši porodcovia vlastne zhodnotili, že jednak je hudba v Českom divadle a vôbec ako v divadle mimoriadne silne diverzifikovaná. To znamená, že tých prejavov, tých spôsobov a funkcií, ktoré hudba vlastne má v inscenácii, je strašne veľa a je to veľmi rozmanité. Od toho, kde hudba vlastne slúži ako nejaká základná proste nahrávka a vytvára atmosféry a proste podporuje inscenáciu a tak ďalej. Veľmi často sa ukázalo aj z tých nominovaných inscenácií, že hudba sa často v divadle dneska interpretuje naživo na javisku. Dokonca herci sú súčasťou vlastne mnohých týchto kompozícií. Častokrát hudba plní scenografickú funkciu. Moderná doba priniesla rôzne kompilácie, sample, to znamená, že vlastne s kompútrom a s týmito vecami vlastne prichádza ešte ďalšia vrstva rôznych citácií, komentárov hudobných a tak ďalej. Čiže ten rozptyl je obrovský a vlastne sa ukázalo, že by aj v rámci tejto celej kategórie, že scénická hudba ešte mohli byť samotné podkategórie, pretože a treba skutočne povedať, že to zostáva trošku akoby bokom pozornosti. Že nie je to tá klasická, vážna hudba, ktorá dostáva pozornosť, alebo ten pop mainstreamový a tak. A pritom naprosto špičkoví skladatelia, ktorí sa venujú vlastne divadelnej hudbe, To bolo už z tých mien všetkých vlastne počuť, takže mimoriadne rozmanitá a mimoriadne inšpiratívna záležitosť hudba v divadle súčasnom.
1: Takže ode dneška už nebudou opomíjení ani tady právě hudební skladatelé, kteří tvoří pro divadlo. Porota už své rozhodnutí má za sebou, ale jméno prvních laureátů zatím nezaznívá. Kdy se ho veřejnost vlastně dozví, kdo vyhrál, kdo byl oceněný?
0: Tak já bychom při této příležitosti ještě rád teda aj jmenoval tu porotu, protože my naozaj chceme, aby ta cena mala kredit, aby ho mala celorepublikový a jasný. A to se neudeje tým, že to bude udelovať iba Mestské divadlo Zlín, ale predovšetkým tým, kto o tom rozhoduje vlastne. No a my sa boli mimoriadne radi, že pozvanie do poroty tohto prvého ročníka prijali naozaj ako tie crème de la crème vlastne, čo sa týka divadelnej hudby v Českej republike, a to je Miloš Štedroň a Petr Kofroň, skladatelia skvelí, a slovenský skladateľ Vladislav Šarišský. Takže toto bola porota. Záštitu nad celou cenou prevzal Richarda Dvořáka, dlhoročný spolupracovník a mimoriadne významný český režisér a dramatik Jan Antonín Pitinský. No a porota teda rozhodla už o laureátoch prvých a ja môžem akurát prezradiť teda, že budú traja. A tieto mená sa dozvieme dnes večer práve na festivale Setkání stretnutie, kde pred našim predstavením Kryl sa tieto ceny odovzdajú.
1: To je krásné spojení, že právě před vystoupením o významném českém hudebníkovi se budou udělovat tady ta ocenění. Pane Lančariči, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji, ať si nová cena rychle najde své pevné místo na divadelní scéně a stane se také přirozenou součástí festivalu Setkání stretnutě. Přeji krásný den a naslyšenou.
0: Fantastické, děkujem pěkně a všetkých pozdravujem.
2: A my taky děkujeme za informace přímo z Městského divadla Zlín. Naslyšenou.

0: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Dnes přiblížila vznik nové ceny Richarda Dvořáka za scénickou hudbu. Ta bude poprvé udělena v rámci festivalu Setkání stretnutě, který ve Zlíně pokračuje až do soboty. No a program festivalu najdete na divadlozlin.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Děláte něco pro zdraví a hýbete se rádi? A co vaše děti nebo vnuci sportují? Na akci s výmluvným názvem Sportuj, která se v sobotu 16. května bude konat ve Starém městě na Uherskohradišťsku, nás už za chvíli pozve Eva Romanová ze sportbarku Rybníček.

0: I když je dnes deštivo, jarní počasí láká nejen do přírody, ale i k pohybu. A právě představit pohyb a jednotlivé sporty dětem nebo třeba podpořit jejich zájem o to, čemu se už věnují, to má za úkol sobotní událost Sportuj 26, kterou pro veřejnost pořádá Sportpark Rybníček ve Starém Městě u Uherského Hradiště. A já už teď na telefonu mám za organizátory paní Evu Romanovou, která vás na akci pozve právě teď. Tak dobrý den do Starého Města.
1: Dobrý den.
0: Paní Romanová, já slyším, že vy už ale máte ve Starém Městě život teď, je to tak?
1: Ano, my už jsme dneska začali, právě čtvrtek, pátek je pro mateřské školky a školy prvního stupně, takže my jsme v plném proudu.
0: Jste v plném proudu a v sobotu to u vás užije ještě více. Chci se ale zeptat, v souvislosti s dnešním počasím, kdy se to na obloze tak nějak mění stále, počítáte i s deštivou variantou akce?
1: No, jelikož jsme museli vybrat dvě varianty, suchou i mokrou, teda plán byl hlavně suchý, protože máme spoustu jiných atrakcí na suchou verzi, ale my jsme si poradili a dali jsme to i do, máme tady halu, takže máme i mokrou variantu. Jelikož nám začalo spršet už dneska ráno, takže všechno jsme předělali do haly a už teda frčíme.
0: Tak to je skvělé, že frčíte, že jste se přizpůsobili počasí. A já bych se tedy samozřejmě chtěla zeptat, které sporty si budou moci děti v sobotu u vás ve Starém Městě vyzkoušet?
1: Máme tady fotbal, florbal, atletiku, gymnastiku, budou tady i bojové sporty, je tu basketbal, tenis, aerobik, golf, máme tady spoustu různého, takže bude to zkoušet a trénovat.
0: To znělo lákavě, ten výčet i pro mě, tak bych se možná i za rodiče chtěla zeptat, jestli si vše můžou vyzkoušet i rodiče.
1: No každopádně ano, my budeme jenom rádi, když si to užijou a vyzkouší společně s dětmi každou aktivitu, kterou bude dítě zajímat a užijou si krásné aktivní odpoledne.
0: To zní moc lákavě. Tak pro děti nechystáte ale jenom ukázky jednotlivých sportů, ale i něco dalšího. Co to bude?
1: Máme pro ně připravené... kde začít?
0: No, já myslím, že i kulturní vložku tam máte nachystánu, je to tak?
1: Je tam naplánovaná vystoupení Kájuška, to je vlastně bývalá bambuláčku svět, takže to je velké lákadlo pro děti, ale máme tady hlavně naplánovanou hudbu, doprovodný program, soutěže pro děti, že to není vyloženě jenom o tom sportu teďka, ta sobota, ale je to všestranné. Je to i vlastně i pro rodiče, i pro ty děti, i budou děti závodit, budou mít odměny za to, bude tu i občerstvení velké, takže tam tady si přijde na své, jak dospělí, tak i děti.
0: Já věřím, že hlavní motivací, proč festival pořádáte, není jenom pouhá zábava. Tak proč to je? Co vlastně může dětem přinést tady to i sobotní odpoledne?
1: My bychom chtěli právě ty děti více motivovat k pohybu. To je náš cíl. A ukázat jim, že prostě sport může být zábava, že to není jenom povinnost. A že díky tomu sportu můžou najít spoustu kamarádů, cítit pozitivní vztah ke sportu a nějaký
0: Vy na akci spolupracujete jako Sportpark Rybníček ve Starém Městě s různými sportovními kluby a se spolky z okolí, tak nám některé jmenujte.
1: Ano, pracujeme hlavně s tenisem, florbalem a softbalem a spoustu teda dalších a hlavně s organizacemi, které pracují s dětmi. To je pro nás vlastně taková ta priorita, protože od dětí to začíná, že jo.
0: To určitě. Paní Romanová, pojďme tedy ještě jednou shrnout, kdy a kde se akce koná.
1: No, jelikož už jsem zmínila, že jsme začali dnes, takže čtvrtek, pátek, je to pro mateřské školy a základní školy prvního stupně, kde se nám tady vlastně protočí během svým dvou dní 1350 dětí cca. Takže opravdu jsme v plném pohybu. Ale co se týče soboty, tak to začíná 10 hodin dopoledne, je to do 5 hodin odpoledne a všechny děti mají vstup zdarma. A budeme velmi rádi, když dorazí celé rodiny a užijou si krásný sportovní společný čas.
0: Na víkendovou akci Sportuj 26 nás pozvala Eva Romanová ze Sportparku Rybníček. Tak pěkný den a ať se vám akce vydaří.
1: Jo, děkujeme vám také.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
1: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořan a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
1: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
0: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
1: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Dospíval Petr Novák a od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín vás opět zdraví Markéta Macháčková. Kávovou sedlinu určitě nevyhazujte. Hodí se jako hnojivo, na peeling nebo na podporu růstu vlasů. No a podrobnosti nabídnou už za chvíli naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Kávová sedlina, lidově logr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme logr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový logr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte logr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Je 10 hodin 57 minut, za chvíli už kolega Matěj Neradilek přijde do studia s čerstvými zprávami a po 11. hodině také náš dnešní host. A tím je úspěšný mladý klavírista z Kroměříže, který už dobil a ještě dobije mnohá světová pódia. Jan Schulmeister bude hostem Českého rozhlasu Zlín ve čtvrtek 14. května. No a já vám teď přeju krásné dopoledne.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Uherskobrodská galerie vystavuje grafická díla Pabla Picassa. V lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku začínají výstavby rodinných domů. Městský soud v Praze znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministrini Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů Casa. Dnes bude v regionu zataženo s možností srážek a nejvýše naměříme až 16 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek zdraví ze studia. 20 originálních grafických děl významného španělského umělce Pabla Picassa mohou ode dneška obdivovat zájemci v Uherském Brodě. V galerii Panský dům jsou k vidění obrazy rozdělené do dvou tematických celků – Býčí zápasy a Vojna a mír. Výstava nabízí i nečekaný bonus, jak říká ředitel Brodského domu kultury Roman Foltín.
3: Oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za co jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
1: Expozice je doplněna o výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Uherský Brod, kteří vytvořili díla inspirovaná Picassem. Stavba rodinných domů postupně začíná v lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku. Město tady připravilo celkem 16 stavebních parcel. Poslední byla prodána letos v březnu. Pokračuje mluvčí města Otrokovice Lenka Vaculová.
4: Město lokalitu připravilo včetně základní technické infrastruktury a jasně nastavených pravidel výstavby, která mají zajistit kvalitní a dlouhodobě udržitelný charakter celé oblasti. Součástí podmínek je i závazek vlastníků zahájit a dokončit výstavbu rodinného domu v daném časovém horizontu.
1: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů Casa. Rozhodl o tom městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. Bazilika v Jablonem v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. V 18 hodin tam dnes bude i pravidelná bohoslužba. Památka byla ve středu uzavřena kvůli zjišťování stop kriminalisty a částečné opravě oltáře, ve kterém byla relikvie uložená. Jak říká představený a děkan kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
5: Ten samotný relikviář jsme nechali v té podobě, aby návštěvníci viděli, jakého barbarství je schopen zloděj, který to udělal.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, během dopoledne se může na některých místech našeho regionu vyskytnout taky déšť. V průběhu odpoledne však bude postupně srážek přibývat a nejvíc jich očekáváme večer. Mohou být i vydatnější, výjimečně se objeví taky bouřky. Povane mírný vítr jižních směrů, nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 13 až 16 stupni, při častějších srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně se střetla dvě osobní vozidla. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme pohodové dopoledne všude tam, kde posloucháte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: žije v Kroměříži, studuje v Brně a před 3 týdny přebíral prestižní ocenění v Londýně. Mezinárodně úspěšný klavírista Jan Schulmeister, kterého teď už vítám u nás ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Jane, vítejte.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Já vám moc děkuji, že jste přišel a už teď se moc těším, že si s vámi budu povídat na vlnách Českého rozhlasu Zlín, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Jana Schulmeistra z Kroměříže obklopovala hudba od malička. Na klavír hraje od svých 5 let, v 7 letech získal své první mezinárodní ocenění. Aktuálně je čerstvým držitelem prestižní ceny BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů, takzvaný newcomer. No a tento mladý klavírista Jan Schulmeistr před malou chvíli usedl do křesla pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Takže mám tu milou příležitost ho tady přivítat a dnes si s ním celou krásnou hodinu od 11 do 12 hodin povídat. Tak Jana, ještě jednou vítejte.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: Já jsem vás zapomněla, prosím, zapnout, tak ještě jednou můžete poděkovat.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Vy to nemáte k nám daleko do Zlína, protože vy jste rodák z Kroměříže.
1: Je to tak. Vlastně, no, rodák nejsem úplně, spíš dlouhodobý přistěhovalec. Já jsem byl narozen v Havlíčkově Brodě a potom nějakou krátkou dobu jsem žil s rodiči ve Stříbrné Skalici. No a tak nějak cesty se střetly potom v té Kroměříži, kde vlastně jsem od nějakých 3 let.
0: Tak to je krásné, že se dozvídáme i taková fakta navíc, protože je pravda, že o vás se teď hodně mluví, hodně se objevují články o vás, jste zván na různé rozhovory do rádií a všude možně. Tak jak to vnímáte, jak to prožíváte?
1: Tak pro mě je to obrovská radost a čest. Vlastně teď se to seskytlo vlastně po té ceně BBC, která byla oznámena vlastně před 3 týdny a je strašně krásný vlastně, že to jméno té ceny má ve světě, vlastně rezonuje a má to velký ohlas.
0: To určitě, my jsme proto i rádi, že vás tady máme. Nicméně na našich vlnách jsme také už slyšeli kdysi váš hlas, protože jsme si všímali samozřejmě velkého talentu, který v Kroměříži vyrůstal. No a vlastně vaše první ocenění opravdu přišlo už v těch 7 letech, jak jsem řekla?
1: Je to tak, přišlo to v 7 letech a byla to italská soutěž mezinárodní Piano Talents, vlastně existující dodnes. A poprvé jsem se jí účastnil v těch 7 letech, potom ještě 2x mám pocit, že jsem byl účastníkem té soutěže a je pravda, že to vlastně byla moje první opravdu velká, významná mezinárodní soutěž a dalo by se říct, že to bylo takové trochu zlomové období vlastně v té hudební cestě.
0: Teď je vám 19 a říkám si, jak to vnímá takový 7letý kluk? Vypraví se na dalekou cestu do Itálie, tam má velký úspěch.
1: No tak je pravda, že samozřejmě v těch 7 letech to ten človíček vnímá velkolepěj, jako obrovskou událost, že opravdu musí podat kvalitní výkon, což samozřejmě platí vždy, ale já na to vzpomínám s obrovskou radostí, vlastně ono se to konalo v sanatoriu Giuseppe Verdiho, kde má vlastně i hrobku, takže ta aura té vážné hudby tam byla všudy přítomná a to italské publikum si vybavuju, bylo velmi přátelské, přívětivé, takže bylo to moc krásné.
0: A působilo to na vás tehdy jako velká motivace?
1: Tak určitě.
0: Takové povzbuzení.
1: Určitě vlastně, co se nějaké té mezinárodní soutěže týče, tak to byl vlastně debut, tak samozřejmě ne, že bych z toho měl nějak nahnáno, jak se říká, ale samozřejmě chtěl jsem podat pokud možno co nejlepší výkon a naštěstí se zadařilo a vlastně dopadlo to úplně krásně.
0: Já se na to ptám proto, protože teď vlastně ve svých 19 letech jste získal velké ocenění BBC Music Award. Co to vlastně pro vás teď znamená? Bude to taky motivace?
1: Určitě. Ono, to ocenění BBC, to je důležitý podotknout, že ona to vlastně není soutěž jako taková, ale jedná se vlastně o ocenění již vzniklé nahrávky, alba, vlastně vždy z toho předcházejícího roku. A určitě motivace to je obrovská, i když samozřejmě jako správný přístup a i to, jak to mám, není, že to dělám kvůli tu hudbu, nedělám kvůli oceněním a kvůli těmhle věcem, ale vlastně z té, řekl bych, přirozené oddanosti k tomu svému poslání, ale je pro mě obrovským potěšením, že vlastně ta tvrdá práce opravdu získává nějaké ocenění vlastně u posluchačů, že v podstatě, že to je vidět.
0: Takže nebyla to soutěž, bylo to ocenění, kde vás vlastně hodnotili i čtenáři daného magazínu hudebního, ale samozřejmě ti, kteří mají vlastně profesionální zájem o vážnou hudbu. No a před 3 týdny jste tedy potom už zamířil do Londýna přebrat ocenění.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: To a součástí večera bylo i hudební vystoupení. Co jste tam hrál?
1: Já jsem hrál Etídu Cismol Alexandra Scriabina a já mám pocit, že vlastně v tom večeru to bylo první vystoupení a potom ještě zahrál vlastně držitel ceny instrumental, violista a mám pocit ještě nějaká zpěvačka, takže opravdu koncipované to bylo moc krásně.
0: To zní moc hezky. Vy jste vlastně tu cenu BBC získal za své debutové solové album U suprafonu a i ta skladba, kterou jste hrál na tom večeru v Londýně, na tomto albu je. No a my si právě za chvíli pustíme vámi interpretované obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. No a recenzenti doslova uvádí, že jste stvárnili tuto skladbu ještě jemněji, než je obvykle. Tak my si teď krátkou první větu skladby s názvem Promenáda pustíme. Hraje Jan Schulmeister.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Dozněly tóny skladby Modesta Petroviče Musorského Obrázky z výstavy a hrál Jan Schulmeister. Jane, vy jste teď s námi ve vysílání, tak se vás aspoň teď můžeme zeptat, jak se vám hraje tato klavírní skladba, jaký má pro vás osobní význam?
1: Tak samozřejmě je důležitý podotknout, že je to opravdu náročný vrcholný kus romantické klavírní literatury. Vlastně dalo by se říct, že to je Musorgského jediné opravdu naprosto význačné dílo toho nejvyššího formátu. Vlastně dalo by se říct, že patří mezi ty skladatele jedné skladby, která je na věky proslavila. Každopádně je natolik opravdu mimořádná, že vlastně ta jediná skladba opravdu stačí, aby jsme ho považovali za naprostého mistra. On dokázal stvárnit opravdu různé nálady, emoce, opravdu i určité obrazotvorné situace tím naprosto nejcitlivějším způsobem, který je pro mě osobně naprosto přesvědčivý.
0: My jsme slyšeli jenom minutku a půl, ale samozřejmě celá skladba má přes 30 minut.
1: Ano, ano, 35 zhruba.
0: Nejraději bych byla asi u klavíru, když to nastudováváte, a myslím, že i naše posluchače by velice zajímalo, jak vlastně probíhá ten kolotoč obrazů ve vaší hlavě, když se snažíte si to vlastně představovat, to, co hrajete, protože je to vlastně podobné, tak jako teď v rádiu, že lidé nás sice nevidí, ale slyší nás a představují si, jak tady sedíme, co je mezi námi za atmosféru a vlastně jak ten rozhovor probíhá, tak je to určitě i s interpretací skladby.
1: Určitě, dalo by se to tak popsat. Co se týče těch obrázků z výstavy, tak tato skladba opravdu se mnou byla velmi dlouho předtím, než jsem se vůbec rozhodl pustit se do ní, jak se říká, nastudovat ji, zařadit ji do repertoáru. Já jsem byl už v dětství obeznámen vlastně jak s tím klavírním originálem Musorgského, tak i s orchestrální transkripcí Maurice Ravela, která vlastně dává možnosti a odkrývá ještě nějaké skryté barvy, které se dají nalézt v tom díle. No, každopádně, když už přišel ten čas nastudovat jí, obohatit jí svůj repertoár, tak samozřejmě už jsem jí měl v podstatě téměř zvukově v paměti, už byla natolik naposlouchaná, že to studium samotné bylo ne tak zdlouhavé, jako třeba u skladeb, které neznám tak dobře jako své boty.
0: Ta dichotomie toho, té techniky a potom toho výrazu a toho vlastně, co do toho všechno dáváte, tak té se určitě ještě vrátíme. Ale pojďme teď ještě trošku zpátky na zem takzvaně. Jak jste vybíral vlastně skladby do toho solového alba?
1: Tak co se toho Musorského týče, tam už ty sympatie byly dlouhodobé. Ohledně Rachmaninova, vlastně toho posledního velkého cyklu, Moma Music, opus 16, tak ty jsem hrál v roce 2023 na soutěži The Cliburn v americkém Dallasu a díky nim se mi poštěstilo dostat se vlastně až do samotného finále. Takže já jsem to bral způsobem, že to je skladba, která se interpretaci nějak jako osvědčila, zafungovala u posluchačů a samozřejmě byla mi neskutečně blízká vždy. Tak i to byl vlastně takové klíčové rozhodnutí, proč zařadit tuto skladbu do alba. No a co se týče těch pěti preludí Alexandra Scriabina, tak tam vlastně ta cestička k ním byla trošku pozvolnější. To je cyklus, který jsem poprvé slyšel v nějakých 14 letech a naprosto mě uchvátil, uhranul. Ta lyrika, kterou Scriabin byl schopen vlastně vložit do těchto miniatur. A co je trošku zvláštní, tak tenhle cyklus není interpretován zas tak často. Vlastně v repertoáru klavíristů je spíše výjimečnější záležitostí. Tak já jsem to bral vlastně tak, že je dobré představit to, pokud možno, co nejširšímu publiku.
0: Já si myslím, že se to hodně podařilo, protože i za toto solové album jste získal právě tu cenu. Teď jde více slyšet nejenom o vás, ale i o tomto albu. No ale pojďme se podívat na to, co máte v plánu příště, protože všichni poslouchají vaše minulé album. Už nacvičujete něco a přemýšlíte o repertoáru na tak. Další nahrávku?
1: Je to tak, už máme vlastně se Suprafonem plán na příští rok, na příští solové album, které s největší pravděpodobností bude obsahovat díla Claude Debussyho a Alexandra Scriabina. Takže to bude taková impresionistická všeho chuť.
0: Tak já myslím, že jsme mnoho posluchačů, kteří třeba právě mají rádi Debussyho a i Scriabina, tak možná potěšili. Je to album, ocenění BBC Award, to jsou věci, které vás teď potkávají. Další metou bude teď zanedlouho i debut na Pražském jaru. Vnímáte to tak, že to bude důležitá událost na vaší cestě hudební?
1: Určitě, určitě. Pražské jaro, to je naprosto krásný festival, který má v Česku obrovskou tradici historickou a pro mě to je obrovská čest a radost, že si já můžu zahrát vlastně a být součástí

0: vlastně po té ceně daří nějakým způsobem oslovovat větší a větší množství posluchačů. To je strašně krásný, ale člověk to nemůže brát tak, aby ho to rozhazovalo z koncentrace.
1: Říká Jan Schulmeister, který je hostem Českého rozhlasu Zlín. Právě teď a bude ještě i za chvíli, ale teď si pustíme skladbu, kterou Jan Schulmeister zařadil taktéž do svého oceňovaného solového alba, a bude to Rachmaninov, a podrobnosti nám řekne Jan Schulmeister už za chvíli.

0: Řešení péče o stárnoucí blízké čeká dřív nebo později snad každého z nás. Jaké služby je možné objednat domů a jak vyřídit příspěvek na péči, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová. Své dotazy pište už teď na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo se zapojte přímo do vysílání, a to 15. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Po anonci na náš další rozhlasový obsah se opět vracíme k rozhovoru s Janem Schulmeistrem, klavíristou, mezinárodně oceňovaným a velmi milým hostem z Kroměříže. My jsme před chvílí poslechli vaši krásnou interpretaci jedné ze skladeb Rachmaninova. Tak ano. Povězte, co jsme to přesně slyšeli.
3: Tak bylo to 6. Mumma Musico, C-dur Maestoso.
2: Já věřím, že si posluchači užili drobnou změnu hudebního žánru, protože my vysíláme populární muziku, ale já věřím, že spousta z posluchačů je také fanouškem dobré, klasické, vážné hudby. A já bych se vás chtěla ale zeptat, protože vy jste 6. generací vlastně své rodiny, která se věnuje hudbě. A jak vlastně velkou součástí toho denního režimu doma je hudba a vždycky byla? Pro lidi, kteří vlastně to takto nemají.
3: Tak je to samozřejmě podstatná část. A vlastně já si myslím, že tady úplně ani nejde o tu, řekněme, nějakou historii rodinou generační, ale vlastně už ten fakt, že maminka je klavíristka, vlastně pedagožka na Kroměřížské konzervatoři, tatínek houslista, pedagog tamtéž a člen Vihanova kvarteta, takže v podstatě dalo by se říct, že jsme takový rodina výkonných umělců, interpretů, tak samozřejmě ten kontakt s tou hudbou je naprosto věc samozřejmá a strašně krásná.
2: A je to takzvaně prorostlé do toho běžného denního režimu?
3: Je to tak. Já si myslím, že úplně nejvíc je to vidět při cestách automobilem, kdy, a to je spíš z mojí strany, kdy si neustále vyprosívám poslech nejrůznějších skladeb, ať už klavírních, orchestrálních, tak to někdy už je to samozřejmě jako až moc přehuštěné tou hudbou, ale já jsem za to moc rád.
2: A bylo to tak vždycky? Třeba když už jste byl malý, měl jste třeba nějaké své oblíbené autory, což třeba bylo i nezvyklé, aby si třeba 7letý kluk chtěl pustit třeba Šostakoviče nebo něco podobného?
3: Tak v 7 letech Šostakoviče úplně ne. Tak v 7 letech to já jsem byl spíš obdivovatelem takových virtuózních, brilantních skladeb a postupem času se vlastně ten střed zájmu přetvořil nějaké niternější, hlubší skladby. No ale třeba, když jsem byl opravdu úplné dítě, ještě předtím, než jsem vůbec začal nějak konstruktivně hrát na klavír, tak já jsem byl obdivovatelem třeba Abby nebo Ivana Mládka, Michaela Jacksona, tak to v tomhle období to měl tento žánr, tento druh hudby. Ale tak postupně se to vlastně přetvořilo jen v tu vážnou.
2: Takže je to tak, že teďka ve sluchátkách jako ostatní mladí lidé máte určitě taky muziku. Jaká je to muzika, jenom vážná?
3: Je to vlastně jenom vážná. Já sem tam mám takovou chuť a nápad, co třeba si poslechnout něco nevážného, něco jako populárnějšího třeba, ale je pravda, že vždycky po jedné až dvou skladbách zase se to přepne na ten mod té klasiky.
2: Zase se ve vás ozve ta hudba, kterou prostě v sobě máte a jdete do toho.
3: Je to tak.
2: Vy jste před chvílí řekl takové krásné slovo, než jsem začal konstruktivně hrát na klavír. Tak co to znamená? Znamená to, že jste začal opravdu cíleně a déle cvičit denně třeba?
3: Já to beru, protože ono už je to samozřejmě strašně dávno, tak já to tak orientačně beru jako chvíli, kdy jsem začal navštěvovat základní uměleckou školu, vlastně ve třídě naprosto úžasné paní učitelky Evy Zonové. A to bylo v 5 letech a vlastně to já beru jako takový začátek toho konstruktivního hraní na ten nástroj. No.
2: To je opravdu krásné, takový věk 5 let. Myslela jsem si, že řeknete třeba 8, ale bylo to už 5 let.
3: Ono to tak většinou bývá 4, 5, 6. Samozřejmě jsou případy i jako vynikajících mistrů, třeba Arkady Volodos, který začal na klavír hrát až v 10 letech, i přesto se stal naprosto za mě největší pianistickou ikonou, kterou si dokážu vůbec představit, mým největším vzorem, takže i to je možné, ale tak těch 5 roků bývá takový standard.
2: Tehdy jste tedy začal chodit do základní umělecké školy v Kroměříži.
3: Tak,
2: jak moc jste
3: tak.
2: byl v Zušce doma?
3: No já si myslím, že jsem byl v Zušce úplně doma. Já vlastně potom od nějaké doby jsem měl možnost navštěvovat nejenom jednu, ale oficiálně 2 hodiny týdně, takže to já jsem, vždycky jsem se tam strašně těšil za svojí paní učitelkou a jak jsme si krásně hráli, muzicírovali a cvičili, jak bylo třeba, takže já si myslím, že jsem tam byl úplně jako doma.
2: Jak dlouho cvičí takový malý klavírista a jak dlouho cvičíte teď?
3: To je taková volatilní otázka. On každý k tomu přistupuje jinak. Já, když třeba bych zabrousil víc do historie, tak třeba Sergej Rachmaninov je známý tím, že v nějakém svém období cvičil třeba i 13, 14 hodin denně. Naopak na druhé straně se nachází Frédéric Chopin, který svým studentům za každou cenu nedoporučoval jít přes limit 3 hodin, což samozřejmě, tak to je zase i z dnešního pohledu s tím, jak obsáhlý repertoár je trošku nedostačující, ale já si myslím, že za mě osobně udržovat si 4 až 5 hodin denně a je to ideální.
2: Když jste jel k nám do rozhlasu, tak na tu 11. hodinu cvičil jste už ráno?
3: To jsem ještě necvičil, ale hned jak se vrátím domů, tak už klavír rozžhavím.
2: Říká Jan Schulmeister, který je hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín. No a krásné dopoledne vám ještě přeje Markéta Macháčková.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: Stále posloucháte Český rozhlas Zlín. Je dopoledne ve čtvrtek 14. května, 11 hodin 40 minut a já si stále povídám s klavíristou z Kroměříže Janem Schulmeistrem. Těch přívlastků, které bych k vám mohla dát, je spousta. Teď jsem řekla jenom z Kroměříže a to zcela záměrně. Vy studujete na Brněnské JAMU, máte mezinárodní úspěchy, hodně cestujete, vracíte se do Kroměříže rád?
1: No já se vracím do Kroměříže, tak je to můj domov, je to, kam mě srdce úplně nejvíc táhne a naštěstí mám možnost tam být opravdu většinu času svého, takže za mě to je ideální stav. Hmm.
0: Říkáte, že vlastně většinu času tedy trávíte tady u nás na jihu Moravy v Kroměříži a jak se vlastně z Kroměříže buduje taková opravdu kariéra na vysoké úrovni? Kariéra klavírního virtuóza. Je to náročnější vzhledem k vzdálenosti od centra? Nebo si naopak užíváte vlastně inspiraci takovým městem, jako je Kroměříž, Hanácké Atény?
1: Určitě si užívám ten klid, který vlastně to menší město poskytuje, protože ono, já si osobně myslím, není úplně ideální být v tom velkém ruchu velkoměsta, kde samozřejmě jako spousta rušivých elementů, ale kdy spíš i taková ta, řekněme, soutěživost a konkurence mladých umělců může být jako výraznější než v tom menším městě, takže já si myslím, že jsem měl úplně ideální startovací bod v Kroměříži, kdy jsem vlastně byl ušetřen všech těchto peripetí. A samozřejmě v některých ohledech to může být náročnější, že třeba v tom menším městě se třeba ti umělci mají tendenci méně akcentovat z toho centra, jak jste právě řekla, ale tak štěstí dalo, aby tomu tak nebylo. V mém případě a vlastně vyvíjelo se to velice přirozeně, zdravě, jak by mělo.
0: Vy mluvíte o štěstí, ale já myslím, že to jsou samozřejmě ty hodiny píle práce a vlastně úplného ponoření do hudby, tak jak vy to vlastně předvádíte ve svých interpretacích. A i z Kroměříže jste tedy dokázal dobít vlastně mezinárodní hudební nebe takzvaně, protože jste teď získal cenu BBC Magazine Award, jak jsme zmínili. No a mě by zajímalo ale, jestli si dokážete zorganizovat i trochu volného času v těch hodinách cvičení na klavír?
1: No já si neumím zorganizovat žádný čas, to je důležitý bod. Čas, já nejsem pánem svého času, ale tak samozřejmě drží se to v nějakých mantinelech. No ale co se týče toho volného času samotného, tak samozřejmě můj život se točí převážně tedy kolem té hudby, vlastně dalo by se říct jenom kolem té hudby, takže na nějaké vyloženě koníčky a volnočasové aktivity moc času a ani chutě nezbývá úplně, takže spíš pro mě ideální si jít někam na procházku, vyčistit hlavu do přírody bez sluchátek, teď už i poslední dobou jsem se naučil a strašně rád vždycky zajedu tady do Zlínské zoo. V podstatě několik let jsem vášnivým návštěvníkem tady a spíš vlastně se to točí tak kolem té přírody a pročištění té hlavy.
0: Vy jste předtím říkal, že si úplně ten čas nedokážete zorganizovat, ale vy si dokážete zorganizovat svoji mysl tak, aby se absolutně koncentrovala na výkon.
1: To je potřeba,
0: jak se to dělá? Je zatím velká práce a třeba
1: určitě
0: roky vývoje?
1: Přesně tak. Je to dlouhodobý trénink. Samozřejmě člověk musí mít nějaké dané vlastnosti, se kterými se narodí, ale tak jako tak si je prostě musí tříbit. Opravdu je to velmi dlouhá cesta, aby se to v podstatě dostalo do tohoto stavu, kdy ten člověk je schopný se zakoncentrovat vlastně za téměř jakýchkoliv událostí.
0: Hmm. Je pravda, že někdy třeba ty podmínky nemusí být úplně ideální,
1: přesně
0: může
1: tak,
0: se vám něco v hlavě vlastně honit jiného. Hmm. A v tu chvíli, když tady usednete za klavír a musíte v tu chvíli vydat ten výkon,
1: jo,
0: Co se vám honí hlavou? Prostě vypnete a myslíte jenom na tu muziku?
1: No, vlastně tam nějakým způsobem je důležitý vypnout se od jakýchkoliv rušivých elementů, jak už třeba z publika, vlastně pokud třeba je tam nějaký hluk nebo nějaké myšlenky nesouvisející s tím výkonem. A v podstatě jsem ponořen do té tvorby teď a tady.
0: Jste vždycky spokojený s tím, jak se vám to podaří?
1: No to rozhodně ne. To je zase druhá věc, ne? To samozřejmě, já si myslím, že to snad všichni výkonní umělci se snaží vždycky podat vyrovnaný výkon podle svých představ a samozřejmě s těmi zkušenostmi je to čím dál tím větší samozřejmost a daří se to víc a víc, ale ta jako vlastní spokojenost, která většinou bývá trošku jako ten úhel pohledu rozdílnější než vlastně z toho publika. Ono většinou to publikum bývá nadšené, což je úplně krásně. A on ten umělec si někdy říká, dneska se to úplně nepovedlo, já s tím výkonem nejsem spokojen. Tak opravdu ten úhel pohledu je rozdílný a moje spokojenost není vždy 100%, ale tak je hezký, že se to tak jako doplňuje.
0: Říká Jan Schulmeister, klavírista z Kroměříže, který je hostem Českého rozhlasu Zlín a bude ještě i za chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Dospíval Václav Neckář a se mnou je tu taky muzikant, nicméně výkonný umělec, interpret, klavírista, oceňovaný Jan Schulmeister z Kroměříže. Jane, já jsem hrozně ráda, že jste přijal dnešní pozvání. My už máme před sebou jenom pár minut ve vysílání. No a já se vás musím zeptat i trošku možná na takové kliše, jaké máte hudební cíle, co ještě byste chtěl dosáhnout. Máte 19 let, získal jste mezinárodní ocenění, jste uznávaný, sledovaný teď. Tak jaké máte hudební cíle?
1: No já když si teď vybavím, to ono jako většinou bývá právě jak říkáte tím klišem, že se odpovídá způsobem, no já bych si chtěl jednou zahrát v Carnegie Hall a já, no tak to je takový vlastně už trošku ohraný a nereflektuje to vlastně tu pravdu, jak to vnímám já. Já to beru tak, že v podstatě mám tu hudbu jako svoje poslání, opravdu hlubokou lásku a pro mě je důležitý, aby to opravdu stabilně tak bylo, pokud možno co nejdéle, abych mohl koncertovat, interpretovat hudbu svých oblíbených autorů, pokud možno co nejširšímu okruhu posluchačů, kteří by měli chuť tu hudbu přijímat. No vlastně ale z těch nějakých hmatatelnějších aspektů, to si teď vybavuju, vlastně v lednu se přihodila úplně úchvatná věc, kdy jsem vlastně měl možnost vystoupit s Moravskou filharmonií Olomouc v Musikverainu ve Zlatém sále ve Vídni, což je podle mě osobně úplně nejúchvatnější sál vlastně na celém světě. Podle mě daleko víc než ta Carnegie Hall, která se tak často notuje. Je to opravdu sál s neskutečnými akustickými možnostmi, opravdu oplývající i jako architektonickou krásou. A vlastně předvedli jsme Mozartův klavírní koncert D-moll a naštěstí se setkal u vídeňského publika s nádherným úspěchem, posluchači byli spokojení, takže to, já si myslím, byla taková obrovská zkušenost a úžasná příležitost pro mě, na kterou jako rozhodně nikdy nezapomenu.
0: Takže vnímám to tak, že jedete vlastně v té své vnitřní motivaci hrát. Přesně hrát tak. Pro posluchače.
1: Přesně
0: a pak ty vnější věci, které přijdou, ty vás možná posouvají ještě dál a motivují.
1: Je to přesně tak.
0: No ale pro ty posluchače, kteří by chtěli přijímat tu vaši hudbu, o čem jste hovořil před chvilkou, tak kde vás mohou slyšet?
1: Tak teď vlastně v nejbližší době to bude na tom pražském jaru 23. tohoto měsíce. Potom vlastně by měly být nějaké koncerty, nějaké recitály na území Česka, teď přesně neřeknu kde, protože nemám v hlavě svůj diář a z větších událostí vlastně v červenci budu mít recital v Singapuru ve Victoria Hall vlastně pod záštitou společnosti Petrov.
0: Takže i takové destinace jako Singapur asijský vás teď čekají. No ale nedá mi to se zeptat, protože vysíláme pro posluchače Českého rozhlasu Zlín. I v našem regionu chystáte v nějaké dohledné době koncert nebo alespoň o něm třeba budete uvažovat?
1: Teď v nejdohlednější době bohužel nic není, ale já určitě budu strašně moc rád, pokud se naskytne příležitost nějaký koncert tady v regionu mít a odehrát.
0: Nicméně ti, kteří by rádi slyšeli vaši muziku, tak si ji můžou poslechnout právě na vašem solovém albu a musím prozradit, že i v podcastových aplikacích se sem tam nějaká skladba najde, takže doporučuji všem posluchačům. Jane, já bych vám chtěla moc poděkovat za to, že jste přišel k nám do studia Českého rozhlasu Zlín a budu vám přát hodně energie do klavírní hry a jenom úspěchy.
1: Já vám moc děkuju za pozvání.
0: Děkuji také vám, milí posluchači, že jste věnovali pozornost našemu dopolednímu vysílání ve čtvrtek 14. května. No a teď už se loučí Markéta Macháčková, přeje vám krásné dopoledne. Za 5 minut bude 12 hodin, přijde do studia můj kolega Lukáš Jakubíček a zaspívá Petr Bende. Krásný čtvrtek.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín si žádá i speciální vysílání.
2: Už od 11 hodin budeme pro vás doma i živě pro návštěvníky ve studiu vysílat pořad Strom, lásky, my. A pozor!
1: Ve 12 hodin vás my dva naladíme i na speciální písničky s věnováním. Můžete si o ně napsat třeba hned na adresu studio.zlín@rozhlas.cz.
2: Tak nezapomeňte, už v sobotu 16. května od 11 hodin se na posluchače i návštěvníky Dne otevřených dveří těší
1: Standa Hložek
2: a Pavel Mašek.
1: Čau!
3: Ahoj!
0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Nová zubní ordinace v Buchlovicích. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnov pod Radhoštěm obnovil nevyužívanou plochu u základní školy 5. května. Obce na Vsetínsku zakládají vlastní firmu na svoz odpadů. K debatě o sjezdu sudetských Němců se dnes na mimořádné schůzi vrátí poslanci. Dnes bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. V Rožnově pod Radhoštěm dokončila radnice rozsáhlou revitalizaci nevyužívané plochy ubytových domů poblíž základní školy 5. května. Projekt za více než 16 milionů korun proměnil dlouhodobě zanedbané místo v moderní veřejný prostor s workoutovým hřištěm, relaxační zónou, s altány a novými parkovacími místy. Dodává mluvčí města Adéla Kousalová.
3: Nově vybudované parkoviště s rozlohou 1300 metrů čtverečních nabízí celkem 51 parkovacích míst. Povrch tvoří propustná dlažba, která pomáhá s hospodařením s dešťovou vodou a zároveň přispívá k šetrnějšímu řešení veřejného prostoru. Součástí projektu jsou také nové chodníky a schodiště propojující parkoviště s okolními bytovými domy.
2: Obce mikroregionu Střední Vsetínsko založily společnou firmu pro správu odpadového hospodářství. Ratibor, Jablunka, Pržno a Hošťálková si od spolupráce slibují efektivnější zajištění svozu, třídění i dalšího nakládání s odpady. Zázemí nové firmy vznikne v Hošťálkové, kde je v plánu taky vybudování kompostárny na bioodpad a vytvoření nových pracovních míst, dodává nezávislý starosta Jablunky Petr Brinček.
4: Koupíme dvě svozové auta a ty auta začnou jezdit tady po těch obcích a svážet odpad. Zázemí bude právě v té Hošťálkové, na tom pozemku, který vlastně jsme koupili. Cílem je, aby opravdu odpadové hospodářství v té obci bylo zajištěno maximálně pro občansky a ne opravdu za dosažením toho zisku.
2: Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Česku. Ten má začít už v příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou, informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
1: Počasí.
2: Obloha dnes bude ve Zlínském kraji zatažená. Zpočátku může být i oblačno, místy s přeháňkami. Večer začne postupně od jihu přibývat déšť, který se postupně rozšíří na celé území. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů a k večeru může přechodně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nehoda autobusu a osobního auta se stala na hlavní silnici ve Vážanech na Uherskohradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Přeji vám klidný poslech nejen tohoto pořadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Byli to blučiňáci, kteří vás tentokrát pozvali k poslechu Moravy krásné země polkou Miloslava Procházky a Dalibora Kozmíka Zahrajte mě muzikanti. No a nám během hodiny budou samozřejmě také hrát muzikanti, a to z nejrůznějších kapel a muzik. Pohodové chvíle při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a dneškem by už měla skončit vláda ledových mužů, neboť dnes má svátek ten poslední z nich a je to Bonifác. Bonifácové mají tedy svátek, a to jak u nás, tak na Slovensku, blahopřeji. A pokud jste se i vy rozhodli naším prostřednictvím někomu poblahopřát, poděkovat, tady je telefonní číslo 726 46 520 a teď už si poslechneme pěkné lidové.

0: Tak to byly lidové v podání cymbálové muziky, velehradské cymbálové muziky. A už tady mám první telefonáty. Tak jako první se dovolal z Křepic pan František Urbánek. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zinko. Takže včera oslavil 86 roku pan Jiří Vala z Křepic. Tak Jiří, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravička, zdravička ti přeje kamarád Franta Urbánek. A dále bych poslal k narozeninám panu Františku Jurčíkovi do Uherského Hradiště. Zítra bude slavit narozeniny. Tak Františku, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčko, zdravíčko ti posílají Urbánkovi z Křepic a pesnička, ať potěší tvoji manželku Helenku. A manžel se pro potěšení, paní Jiřínko, a je to všecko.
0: Tak jo, děkuju. Tak se mějte, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: A teď už paní Rachunková, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, srdečně vás zdravím a taky všechny posluchače. A chtěla bych poslat hudební dárek do Kunovic Uherského Hradiště na Rybníku, kde žije s rodinou můj bratr Josinek Zábojník a dnes má narozeniny 86 roku. Včera jsem mu gratulovala telefonem, tak ještě na doplně ten hudební dárek a opravdu mu přeju všechno nejlepší, hlavně aby se poléčil, aby se vyzdravěl. Takže vám moc krát děkuju a srdečně jich všetkých zdravím a i všetky posluchače, mějte se pěkně a naslyšenou.
0: A čím si pan Jožinek bude připíjet na zdraví, mě pověste, paní Rachunková.
2: Já nevím.
0: No a já paní vím.
2: Co?
0: A já vím, já. Protože teď za maličkou chvilku si budeme připíjet všichni slivovičkou, tak doufám.
2: Tož možná by mu to, zás mu to neuškodí, ale mu by tak nejlepší jeho zdravotnímu stavu pasovalo připít si tak pod máslím nebo kýšku.
0: Tak je možné, samozřejmě. Tak jo, tak každopádně zazněla hezká slova. Blahopřejná ano. Slova pro pana Jožinka Zábojníka, pro milého bratra. No. Naschledanou.
2: Já vám moc děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a dnes jsem dostala krásnou pohlednici a to se tedy dnes tak často nevidí. Takže já moc děkuji paní Ludmile Michalcové. Ona mě tady děkuje za písničku, kterou jsem zahrála k jejím narozeninám a píše tady další krásná laskavá slova, tak já vám moc děkuji, pohlednice s krásnou kyticí samozřejmě potěšila, takže i pro vás bude písnička, jak už jsem říkala, připíjet si budeme slivovičkou.

0: Tak to byla Slivovička Trnečková, Františka Kohoutka, Antonína Ryzy, hráli Žadoviáci. No já vám chci jenom, přátelé, říct, že máme nějaký drobný problém s telefonem. Zkuste si volat, ale vy, když voláte, tak se tam ozývá takový zvláštní zvuk. Zrovna teď zkusím teda jeden telefon, jestli to teď vyjde nebo ne. Zdravím, dobrý den, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, tady je vaše posluchačka Alena z Popic.
0: No výborně, tak teď vás krásně slyším, paní Aleno, tak ano. Můžete přát.
1: Můžu?
0: Ano, ano.
1: Já jsem vaše věrná posluchačka, protože já jsem jako po těžkým úrazem a chtěla bych vás poprosit, kdybyste zahráli moji švagrové Ludmily Machové z Orského Hradiště k narozeninám, že jí přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, aby u kolena už nebolela a byla trochu lepší a že jí děkuju za její podporu, co mě dává jako příjem úraze, příjem bolestech. A ještě se připojuje její švagrová Gajduškova. Děkuji moc.
0: Paní Aleno, já doufám, že se to zdraví zlepší. A také doufám, že třeba ty písničky vám přinášejí radost a alespoň takto. Jo, tak.
1: Já žiju jenom z vašeho rádia.
0: Krásná slova. No, ale abychom nezapomněli na paní Ludmilku, pro ní bude také písnička. A budou to přímo pohádky, paní Aleno. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: Hezký den.
1: Naschledanou.
0: A už přání další, milá babičko Maruško Ondříšková z Hýsel. Tvým krásným 80. narozeninám ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a božího požehnání. Užij si dnešní den s dobrou náladou a s úsměvem na tváři a ať ti to stále tak pěkně zpívá jako doposud. Máme tě moc rádi. Blahopřejí tvoje milované vnučky Nikolka a Kateřinka. No a teď už ty stýbené pohádky a budou to pohádky spodí.
2: Český rozhlas Zlín.

tak to byly pohádky z Podylí a napsali František Maňa starší a Pavel Cmíral, to byli autoři a tato písnička zazněla v podání Bojanů. No a já tady mám jednu pozvánku. Obec Křenovice a místní spolky vás totiž srdečně zvou na hodové oslavy v Křenovicích. No a hody začínají, hodové oslavy, už pátek 15.5. bude hodová zábava v 19.30. V průběhu večera samozřejmě různé zábavné soutěže, tak jak to znáte. No a v sobotu 16.5. od 13.30 do 22 hodin je opravdu bohatý program. Já bych tedy vypíchla tady cymbálovou muziku Okibača, ta bude hrát 14 až 16 a také dechovou hudbu Moraváci. Ti budou od 16.30 do 19 hodin a bude to hodový program u kulturního domu. Dále neděle 17. května, tak tam v 10.30 krojovaná hodová mše svatá v kostele svatého Jana Nepomuckého. No a dál bude zase bohatý program, dokonce vidím, že se bude sportovat, bude přátelské utkání ani muži a ženy, Křenovice a Sokol Bedihošť. No určitě program bude velmi bohatý, určitě se stojí za to rozjet do obce Křenovice. Takže tam jsem říkala, že budou hrát třeba Moraváci, ale nám teď bude hrát Podhoranka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: No a teď už posloucháte opět Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Máte, přátelé, příležitost naším prostřednictvím popřát svým blízkým, třeba k narozeninám, k svátku, nebo poslat jim blahopřejná slova, slova poděkování, slova lásky, která vždy potěší. A nebo třeba si vzpomenete na nějakého svého bývalého spolužáka či spolužačku a takto se mu můžete připomenout. No a já k vašim milým slovům přidám písničku. Písničky mám pro vás vybrány dopředu a ještě vám připomenu telefonní číslo 726 465 200. No a přání a písnička i pro paní Marii Kutálkovou z Domanína, která dnes slaví narozeniny. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásky, pohody, odpočinku, hodně radosti s vnoučátky, také mnoho tanečků a krásných setkání přátel u dechové hudby i do dalších let, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No a dnes slaví diamantovou svatbu manželé Aneška a František Gajduškovi z Velkého Ořechova. K tomuto krásnému jubileu hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání do dalších společných let s láskou přejí synové František, Pavel a Radim s rodinami. A ještě si mě tady rozblíkal telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostrá, tak teď telefon vypadl, takže písničku, no já se vrátím na skok předchozí písničce, byla to Vranovická, Milana Nedůchala a Josefa Dovka v podání Podhoranky. No a teď budou hrát Galáni z Přibyslavic a zahrají Valčík, Víno nalévajte.

0: To byl valčík Miroslava Mordycha, jak už jsem říkala, hráli Galáni z Přibyslavic. No a my si teď poslechneme pana Vlaďu Bobrovského z Hostirádek Rešova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkně odpovědne paní Ostrá a všem posluchačům tohoto všeho krásného pořadu. A zítra slaví naše milá kamarádka paní Jana Smolíková v Brně Žabinách svoje krásné narozeniny. Takže milá Janičko, my ti přejeme z celého srdce všechno nejlepší, hodně zdravíčka a hlavně pohody, to ti přeje Vlaďa a Květa.
0: Mm-hmm.
1: Paní Ostrá, děkujeme.
0: Tak jo, nemáte za co, pane Vlaďo, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A další k dnešním narozeninám posíláme pěknou písničku a přání pro paní Marii Kutálkovou z Domanina. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, dobré nálady. Ze srdce přejí manžel, děti Ilona, Alois a Pavla se svými protějšky a vnoučata Andrea, Radim, Martin, Ivana, Tomáš a Zuzana z protějšky. Pravnoučata Rozárka, Nela a Václav posílají prababičce sladkou pusinku. No a dnes se dožívá věku 70 let pan František Jankůj ze Šardic a přání všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí a za všechno, co pro nás děláš, děkují manželka a synové Petr a Jiří s rodinou. Milý dědo, ať ti vnuci při hraní hokejbalu dělají samou radost a měj ještě hodně napínavých zážitků při sledování fotbalu a závodů formulí a motorek. Čtu dál, ještě si to dlouho ve zdraví užívej. Štěstí, zdraví přejeme aj našej matičce, drahej stověžatej, která v těchto dnech slaví 72 let. Živio, živio, no a na řadě škádlivá.

tak to byla Moravanka, byla to pěkná Polka Jana Slabáka, Jaroslava Hájka, byla to Škádlivá. No a já tady mám další přání, samozřejmě. Dnes má svůj narozeninový den, jméno už zaznělo, paní Maruška Kutálková z Domanína. Rok s rokem se sešel a my ti jdeme touto hudební cestou přát. Přát spoustu zdraví, radosti, žádné starosti, dny plné lásky s pravnoučátky a mnoho dnů plných úsměvů. Ať se ti splní vše, co si přeješ, a s Lojzíkem, ať vám to stále tancuje. To vše přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a hudební dárek i pro pana Igora Lukáča z Popudinských Močidlian k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody to přejí mamka a bratr Martin s manželkou. No a my si, přátelé, musíme říkat, vrásek se nebude.

No a my se také rádi usmíváme, to je jasné. Třeba zrovna při této písničce, písnice Vlasty Dvořáka a Zdeňka Beneše, hráli Božejáci. A já se ještě musím podívat do studiových mailů. Ano, krásné poledne vám všem do studia. Dnes bych vás ráda poprosila o písničku Pro radost pro paní Olgu Kolmašovou z Moravského Písku, která dnes slaví krásné narozeniny. Vše jen to nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu jí ze srdce přejí holky z penzionu Květa, Faninka a Iva. K přání se připojuje i Natálka Jakšová s maminkou. Moc vás, Natálkou, zdravíme z Bzence a přejeme krásný zbytek dne. Tak moc děkujeme i my vám přejeme krásný zbytek dne i všechny ty další dny, ať jsou krásné. A ještě úvodem mnoho srdečných pozdravů vám všem v rozhlase a posluchačům. Zahrajte tež, prosím, pěknou písničku dnešnímu oslavenci, který se dožívá 80 let. Není to nikdo jiný než pan inženýr Jan Homola z Dražovic, dlouholetý agronom zemědělského podniku Rostěnice, vzorný manžel, laskavý otec, milý dědeček, zkrátka dobrý člověk. Štěstí, zdraví, pohodu, lásku a vůbec všechno nejlepší do dalších let, včetně božího požehnání, přeje jménem celé rodiny bratranec Laďa. Tak děkujeme, milý bratranče Laďo, i za milý pozdrav a přání hezkého dne a doufám, že písnička také potěší. Ej hoja, hoja, musíš být moja.

Tak to byla cymbalová muzika Technik Ostrava. A ještě vás, přátelé, folklorní soubor Javorník zve na další večer plný nejkrásnějších moravských písní s názvem Zpívání. Hrát bude cymbalová muzika Mirko Otáhala, pořadem provází Jindřich Hovorka. No ale hlavní roli hraje jubilant Václav Kovářík. Gratulovat budou Lidka Hejdová, Jaroslav Kneisel a bude i překvapení. Spoluúčinkuje tradičně sbor mužáci z Brna a teď to nejdůležitější, kdy v pátek, což už je zítra, 15. května, začátek v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně na Jamborově ulici 65. Vstupné je dobrovolné, tak přijďte si zaspívat. No ale teď si třeba můžeme zaspívat se starobrněnskou dvanáctkou.

No, tak jsme si připili na zdraví při písnice Bohuslava Sedláčka a Václava Fischera. No a je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Věřím, přátelé, že i následující hodiny budou pro vás příjemné. Při pěkných písničkách se opět setkáme, a to krátce po 18. hodině. Naschledanou se těší Jiřina Ostrá a už hraje Gloria a hraje přímo Český sen.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: 20 děl Pabla Picassa je ode dneška k vidění v Uherském Brodě. Rožnov pod Radhoštěm chystá chytré parkování. Uchazeči o studium na středních školách se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Dnes bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Galerie Panský dům v Uherském Brodě vystavuje grafická díla Pabla Picassa. K vidění je celkem 20 litografií, heliogravur a světlotisků tohoto významného španělského umělce. Expozice je doplněna i o výtvarné práce žáků základní umělecké školy Uherský Brod, říká ředitel Brodského domu kultury Roman Foltín.
5: Chtěli jsme docílit toho, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
4: Výstava bude k vidění do 14. června. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem. Radnice nyní chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: Při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
4: Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků.
7: Sport.
4: Čeští hokejisté mají za sebou poslední trénink před startem mistrovství světa. První zápas na šampionátu, který se odehraje zítra, by měl být prvním i pro útočníka Matyáše Melovského, který si plní dětské sny.
8: Teď jsem třeba viděl, že ho Sydney Crosby tam motal hokejku, tak už jenom to je takový jako hustý, když se nad tím zamyslím. To je vlastně, že jo, hráč, který jsem se koukal, jsem byl malej a nečekal jsem, že někdy budu mít to štěstí a budu na stejném turnaji, jenom si proti němu zahraju. Takže je to hustý a těším se.
0: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes bude obloha zatažená, zpočátku může být i oblačno, místy s přeháňkami. Večer začne postupně oblačnost přibývat a bude také déšť, který se postupně rozšíří na celé území. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů a k večeru může přechodně slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na dopravní nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v Koperníkově ulici v Kroměříži. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už je na programu pořad Alex a host. Ničím nerušený poslech a hezké odpoledne vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: Hmm. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pánbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete jí dodnes. Kamil Střihavka jí stále...
1: To si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: cokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jedinej autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky. Jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi

0: tak nějak jsme se prostě tak... Myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: Bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla v Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete... Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus, jedničku, dvojku, ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měla by být, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hedla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy. Někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda byl takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat a on mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Areál pro kolečkové lyže i brusle v Bystřici pod Hostýnem získal ocenění. Vsetín podpoří obnovu staveb v centru města. Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky. Dnes bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Biatlonový areál Bedlina v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku získal cenu za realizaci jedinečné stavby v kontextu krajinného rázu. Šlo o soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Areál má 1,5 kilometru dlouhý okruh s povrchem pro kolečkové lyže i brusle, rovinaté trestné kolo i prudké výjezdy. Nechybí ani běžecký chodník podél hlavní tratě i přímé napojení na střelnici. Vsetín vyhlásil další ročník dotačního programu na obnovu staveb v centru města. Majitelé nemovitostí můžou o finanční podporu žádat do 30. června. Peníze lze využít například na opravy fasád, zateplení, nátěry, výměnu oken a dveří nebo restaurování kulturních památek. Město na program letos vyčlenilo téměř 300 tisíc korun. Podmínky programu se letos oproti minulým letům v několika bodech změnily, říká mluvčí města Jana Rašková.
2: Majitelé nemovitostí, kteří dotaci získají, nesmí po dobu 5 let od dokončení projektu instalovat na fasádu reklamní poutače, informační panely ani plachty. Novinkou je také bodové hodnocení žádostí, které má zajistit objektivnější a transparentnější výběr.
1: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidi si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisů republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online.
0: Sport.
1: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek pozve na kemp před mistrovstvím světa přibližně 30 hráčů. Z nich pak hned po přípravném pražském utkání proti Kosovu vybere do konečné nominace 26 jmen. Ohlásí je 31. května před odletem do Spojených států. Na předběžném seznamu jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli o víkendu vyloučeni v derby se Spartou. A Slavia je následně vyřadila z kádru. I kvůli předchozím případům nesportovního chování. Reprezentační kouč Miroslav Koubek má ale s oběma dobré zkušenosti.
3: Slavia učinila nějaké rozhodnutí, já se s ním nestotožňuji, ale to je věc Slavie, jak si rozhodne. V mých očích, dejme tomu to chování těch přestupků, bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva. Jsou to významní hráči.
1: Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
0: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji zataženo, zpočátku může být i oblačno, místy s přeháňkami. Večer začne postupně od jihu přibývat déšť, který se postupně rozšíří na celé území. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů a k večeru může přechodně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Momentálně se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už následuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ačkoliv Ačkoliv 14. května u nás slaví svátek podle serveru Naše jména pouze 65 oslavenců, přesto najdeme v kalendáři poměrně populární jméno. Nevím, jestli osobně znáte nějakého Bonifáce, nicméně právě ten proslul jako poslední z trojice takzvaných zmrzlých mužů. Podle tradice by tedy dnešek měl znamenat poslední chladný den, ovšem výhled, co se týče počasí, není až tak růžový, jak slibují pronostiky. Vypadá to, že letos bude uplakaná nejen Žofie. Východ Moravy čekají deštivé dny, pořadatelé ruší a přesouvají víkendové akce. Podrobnosti k tomu přineseme už za chvíli. Vy si zachovejte pokud možno dobrou náladu bez ohledu na počasí. Snad vám v ní pomůže i poslech Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, které právě začíná. Vítejte u něj!
0: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín i 9 minut po 14. hodině, abyste se zase dozvěděli něco o tom, co se děje, tentokrát nejen v našem kraji. Po několika týdnech bez deště čekají ovšem východ Moravy podle předpovědí výraznější dešťové srážky. Ty pomůžou zmírnit následky sucha, to je v pořádku, to nás trápí, tedy především zemědělce. Pro pořadatele víkendových akcí to ale znamená výrazné komplikace. Právě o tom teď bude ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvit naše redaktorka Karolína Macejová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaké počasí tedy bude v následujících dnech? Tím bychom mohli začít.
1: Podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu bude v pátek zataženo s deštěm, přeháňkami a ojediněle také bouřkami. Nejvíc srážek spadne právě na východě Moravy, kde může od čtvrtka lokálně napršet až kolem 20 mm. Také sobota přinese převážně zatažené počasí. Pouze na severozápadě může být oblačnosti méně. Od jihu se postupně rozšíří srážky na většinu území. Na západě půjde hlavně o přeháňky, zatímco na východě bude pršet trvalej. Zejména na jihovýchodě může být déšť i vydatný. Na východě naopak zůstane zataženo s deštěm i v neděli, místy trvalým a vydatným.
0: My se o předpovědi počasí na příští dny budeme podrobněji bavit s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu, a to za necelou čtvrt hodinku. Takže v tuto chvíli můžeme opustit ty detaily, ale jaký vliv bude mít déšť na situaci se suchem, které dosud trápí větší část Zlínského kraje?
1: I když v minulých dnech na celém Zlínském kraji pršelo, situace se zatím nějak výrazně nezlepšila. V pondělí třeba spadlo v průměru 16 mm srážek, což je víc než za celý duben. Extrémní sucho je pořád podle projektu Intersucho třeba v části Zlínska, Kroměřížska i Vsetínska. Nejlepší situace je na Uhersko-Hradišťsku. Přicházející deště můžou pomoci zemědělcům, podle kterých je situace na polích nejhorší za posledních 30 let. Zachránit se už ale většinou nedají travní porosty na krmení, které sucho příliš poškodilo.
0: Jaké byly srážky v uplynulých měsících tedy?
1: Silně podprůměrné. V březnu spadlo v kraji 37 mm, což je 75% normálu v tomto měsíci. V dubnu dokonce jenom 11 mm a to je o něco víc než 20%. Kvůli suchu a zvýšenému množství požárů kraj vyhlásil mimořádný zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Ten zatím nezrušil a hejtmanství čeká na stanovisko od hasičů.
0: Tak a teď k tomu, co jsem sliboval už na začátku. Déšť totiž komplikuje taky pořádání víkendových akcí. Rozhodlo se už o zrušení některých?
1: Ano, na příští týden se tak přeložil tradiční festival Pročolka, který se koná v Kurovicích na Kroměřížsku. A přeložen byl také festival jídla v Holešově. Zatím se nerozhodlo o konání další velké akce, kterou je sobotní Hanácký den v Kroměříži, kde se schází stovky lidí v krojích a ty jsou v dešti náchylné na poškození. Změny v programu řeší také pořadatele nedělního festivalu ZUŠ Open ve Zlíně.
0: Samozřejmě budeme také sledovat a vy budete aktuálně informováni, pakliže zůstanete s Českým rozhlasem Zlín. Teď jsme vás informovali o tom, že východ Moravy čekají deštivé dny, pořadatelé ruší a přesouvají víkendové akce. Vše jsme řešili s reportérkou Karolínou Macejovou. Děkujeme, hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Příběh dynastie Baťů i v 21. století dokáže zaujmout. Rod Baťů začal psát svou podnikatelskou historii v roce 1894, kdy sourozenci Tomáš, Antonín a Anna založili ve Zlíně takovou malou ševcovskou dílničku. Z ní se během několika desetiletí ovšem stal moderní průmyslový koncern, který zásadně ovlivnil podobu města i život jeho obyvatel. Prostřednictvím našeho seriálu jsme postupně poodhalili něco ze života každého z nich. Kam ale osud zavál žijící potomky Tomáše Bati? To se dozvíte v dalším díle cyklu Rodáci známí, neznámí, už po písničce.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: I zpěvačka Adele byla součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tomáš Baťa byl mimořádně inovativním podnikatelem a i dnes, 150 let od jeho narození, je stále pro mnohé velkou inspirací. V našem cyklu Rodáci známí neznámí jsme nahlédli do života nejen tohoto slavného muže, ale i mnohých členů rodiny Baťů. Kde jsou dnes potomci této slavné dynastie? Dozvíte se právě teď.
1: Baťovi. Jméno, které dnes zní jako synonymum odvahy, inovace a neúnavné práce. Příběh členů této rodiny není jen o botách, je o vizích. O městech, která vyrostla z ničeho. O lidech, kteří věřili, že poctivost a řád mohou změnit svět. A také o ceně, kterou za to museli zaplatit. Kdo dnes ze slavného obuvnického rodu ještě žije? A kam je osud zavál?
2: Pokud se dneska díváme na ten rod Baťů, tak pochopitelně ten už nám jako poměrně silně se rozkošatil. V podstatě nikdo z těch hlavních líní dnes není už spojený se Zlínem, dává to smysl.
1: Přibližuje zlínský soudce a odborník na Baťovu rodinu David Kolumber. Rodina Tomáše Baťí juniora, nebo také Tomíka, jak mu ostatní říkali, žije v Kanadě a ve Švýcarsku.
2: Tato větev se podílela na fungování té Baťovy obuvnické organizace, spojení s tím Zlínem, takže ten odkaz tady je dán.
1: Nevlastní bratr Tomáše Baťi, Jan Antonín, našel nový domov v Brazílii. Po jeho smrti pokračoval v jeho odkazu syn Jan Tomáš. A to nejenom v podnikání, ale také v soudních sporech mezi jeho otcem a Tomíkem. Pokračuje David Kolumber.
2: On pak umřel tragicky v 70. letech při dopravní nehodě a jeho vdova se poté úplně nepohodla se zbytkem té rodiny, takže tam vznikla určitá tenze a konflikt.
1: Potomci Baťů čas od času zavítají do Zlína.
2: Dolores, vnučka Jana Baťi, John Nash, vnuk. On, když Jan Antonín Baťa dostal řád bílého lva, on ho přebíral a ten John Nash nezapře to, že to je potomek Jana Baťi, protože když se na ně podíváte, tak to je skutečně jako Jan Antonín Baťa.
1: Nabízí se otázka, zda se uklidnily spory o majetek, které mezi Tomíkem a jeho strýcem Janem Antonínem trvaly po celá desetiletí.
2: Oni jako v zásadě působí dojmem, že asi se ty vztahy jakoby minimálně klidnili, ale pořád si myslím, že tam asi něco bude jako nějaká pachuť těch událostí jako těch 40. a 60. let.
1: Rezonuje v 21. století ve světě jméno Baťa.
2: Když jsme s manželkou byli na dovolené na Maledivách, čekal jsem na jídlo a teď ten kuchař tam dělal nějaké to maso a teď se mě ptá, odkud jsme. A já říkám z České republiky a on jako dobré. A já říkám, a vy jste odkud? A on říká z Indie. Aby ta řeč nestala, já říkám, já jsem v Indii nikdy nebyl, ale vím, že tam je jako Batanagar. A on říkal, jo, ano, jako Baťa, to je nejvýznamnější jako indický podnikatel. A já říkám, to není jako indický podnikatel, jo, já jsem jako z České republiky, já jsem ze Zlína a ten Baťa byl prostě ze Zlína. A on říká, ne, sire, to se nezlobte, Baťa, on je Ind, jo, takže je vidět, že si ho adoptovali i jako někde jinde.
1: Vzpomíná se smíchem David Kolumber. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A to byl poslední díl našeho seriálu o rodu Baťů. Všechny epizody najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. Tak mrkněte i tam, ale zároveň zůstávejte s Českým rozhlasem Zlín, protože informace o počasí se můžou opravdu velmi hodit. Dojde na ně už za chvilku.
3: V sobotu si od 17. na pohovce Jošky Kubáníka s terapeutem Adamem Schmidtem řekneme, jak zvládat změny a jak je ustát se vztyčenou hlavou. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak rozpoznat intuici a naučit se jí správně naslouchat. Na vás i na mého hosta se těší Joška Kubáník.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písnička.

0: A teď bude tématem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín počasí. Důležité téma, které vás jistě zajímá před nadcházejícím víkendem. Máme posledního zmrzlého muže, takzvaného Boniface. Tak uvidíme, jestli nám Jitka Kučerová popíše velkou změnu v počasí směrem k vyšším teplotám. Ale mám pocit, že tam bude i nějaká ta kapka. Nepředjímám, ale zdravím do Brna. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy totiž všechno víte nejlíp, tak nám pojďte říct to, co už je jasné a neměné, a sice jak v našem kraji je právě v tuto chvíli.
1: Oblačnost se protrhala, i když zase od jihu bude postupně přibývat, ale teď tedy panuje nad Zlínským krajem na obloze převažující oblačno nebo nějaké skoro zataženo. Srážky ty už se víceméně vytratily, byť tedy v dopoledních hodinách se hlavně ve východní části kraje ještě objevoval nějaký takový slabší deštík, ten se teď postupně víceméně vytratil ze všech míst. Teploty jsou momentálně mezi 14 až 17 stupni Celsia, takže spíš takový teplejší den, a vítr fouká od jihu, na některých místech i docela svížně, takže mírný sice, ale i takový rychlejší, může mít někde nárazy, hlavně ve vyšších polohách i kolem 50 km.

0: A první část noci vítr jenom slabý.
1: Ano, to tedy noc, pojďme ještě dál v té předpovědi.
0: Zítřek zataženo, na tom se nic měnit nebude, možná sem tam nějaké oblačno, ale určitě ho bude méně než dnes. Ráno a dopoledne asi zase na téměř celém území ještě se bude vyskytovat déšť, odpoledne, večera, v noci na sobotu by potom ty srážky měly přechodně zase ubývat a většinou čekáme jen nějaké lokální přehánky, možná během zítřka, ale to platí pro dnešek, je nějaká malinkatá možnost, že se objeví i bouřka. No a zítra odpoledne teploty už nižší než dnes, celkem výrazně 9 až 13 stupňů, ráno by to mělo být těch 9 až 6 stupňů a vítr bude foukat od jihu až jiho západu.
1: Než zjistíme, jestli nás čeká i chladnější víkend, tak si ještě řekněme, jaká bude zítra biozátěž.
0: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
1: A sobota, neděle tedy chladná a upršená?
0: Ano, podobně chladná vlastně, nebo ještě chladnější než ten pátek, do 13, respektive 14 stupňů maximální teploty, ráno kolem 7 stupňů a i nadále deštivé zatažené počasí. Ono to bude spíš, nebo respektive ty srážky se budou vyskytovat spíše v takových možná i vlnách, vždycky občas mohou ubývat nebo přestávat. Konkrétně v sobotu to teď vypadá, že se déšť bude objevovat na celém území, srážky budou i vydatnější, mohou právě částečně chvílemi i slábnout v neděli. Také je potřeba počítat s tím deštěm, zase může být i trvalejší anebo občasný s nějakými těmi mezerami nebo slábnutími a ve večerních hodinách a v noci na pondělí by se ty srážky snad už mohly začít částečně vytrácet. Vítr bude foukat docela výrazný, ale změní směr, měly by to být směry severní, v neděli dokonce může být někde i čerstvý.
1: Což o to, po dešti jsme v minulých dnech volali, tak nebuďme nevděční a buďme rádi, že má pršet, byť tedy to tak trošku nešťastně vyšlo na ten víkend. Ale když se vrátíme ke 14. květnu a svátku Bonifácovu, jak dovedl vládnout svojí mrzivou mocí v historii, kdy měl, co se týče té jeho zmrzlé vlády, největší sílu a kdy naopak bylo nejtepleji?
0: Nejnižší teplota byla v roce 1940 a byly to minus 4 stupně naměřena ve Valašských Kloboukách a Rožnov pod Radhoštěm v roce 1969 naopak ta nejvyšší tropická hodnota 1,32 stupně Celsia.
1: Vida, tak v roce 1969 měl Bonifác asi volno, ale my jsme rádi, že dnes měla službu Jitka Kučerová, která nám krásně z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu předpověděla počasí. Děkujeme za to. Naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: A byť má o víkendu pršet, určitě stojí za to inspirovat se, kam se dá vypravit na výlet. Klidně třeba už zítra stihnete to, případně si vezmete pláštěnku nebo se vypravíte později. Každopádně za chviličku pan Arnoš Lukeš a jeho inspirace k turistice.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct a radši neříkám říct, něco říct.

0: Na dobré kondici, jak tělesné, tak duševní, se dá pracovat různými způsoby. Turistika je jedním z nejzdravějších a věřím, že se mnou budete souhlasit, že i nejzábavnějších. Pobídnout k takové zdravé procházce nás přichází k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín teď Arnošt Lukeš. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Dnešní tip na výšlap bude v blízkosti Zlína. Můžeme jet městskou hromadnou dopravou číslo 32 na zastávku Kudlov-Točna, odkud půjdeme 2,5 km po žluté značce, která kopíruje silnici až k zastávce autobusu Kudlov-Myslivna. Kousek před touto zastávkou je restaurace na Pinduli, z terasy je nádherný pohled na severovýchod k Hostinkám a Vizovickým vrchům. Kdo si bude chtít ušetřit 2,5 km podél silnice, může jet z autobusového nádraží ve Zlíně linkou směru Luhačovice. Od zastávky Myslivna se dáme směrem jihozápadním po silničce, kterou je vedena cyklotrasa 50-55. U prvního stavení, asi kilometr od zastávky Myslivna, opustíme cyklotrasu a budeme pokračovat neznačenou cestou k západu lokalitou Horní Paseky. Trasa vede hřebenovkou, odkud jsou pěkné výhledy na Hostinské a Vizovické vrchy nebo Bílé Karpaty. Po hřebenové cestě dojdeme k památníku obětem druhé světové války. Je tu příjemné posezení.
0: Toho jistě mnozí rádi využijí. Až dáme trošku odpočinout nohám a třeba se i lehce občerstvíme, kudy půjdeme dál?
1: Od pomníku půjdeme asi 500 metrů k samotě. Pod ní ve svahu je památný strom Hrušeň u Slováčku. Odbočíme z komunikace za samotou a podél Hrušně začneme klesat loukou. Můžeme se kochat pohledem do údolí a na masiv Tlusté hory. Přijdeme k ohradám pastevních areálů a k zástavbě rodinných domů. Mezi nimi se dostaneme ke kostelu Březnici. Kostel svatého Bartoloměje má gotické jádro. V 19. století byl přestavěn a rozšířen. V roku 1570 přešel do rukou českých bratří. V roce 1619 byl kostelem luteránským. Znovu však přešel do správy katolické církve. U kostela je pomník místním občanům, kteří padli v první a druhé světové válce. Obec má asi 1400 obyvatel. Za druhé světové války v obci působil silný protinacistický odboj. Obci dokonce hrozil podobný osud jako Lidicím. Nejvýznačnějším rodákem je Theodor Kohn, který byl na přelomu 19. a 20. století olomouckým arcibiskupem. Před časem se v kostele nalezl ornát arcibiskupa Theodora Kohna, ve kterém byl jmenován moravským metropolitou. Ornát zřejmě daroval arcibiskup své rodné obci. Dnes je ornát exponátem v muzeu olomoucké arcidiecéze. Od kostela pokračujeme kolem obecního úřadu k silnici, kde si na zastávce křižovatka počkáme na autobus do Zlína. Dlouho čekat nemusíme, linky do Zlína jezdí v sobotu odpoledne dvakrát za hodinu, ve všední dny i častěji. Délka trasy je necelých 10 kilometrů. Budeme muset překonat klesání asi 200 metrů. Trasa není moc náročná, zvládnou i děti, i seniori.
0: Prostě výlet, který potěší opravdu každého. V tuto chvíli jsou vám tedy jistě vděční úplně všichni posluchači Českého rozhlasu Zlín, pane Lukeši. Zbývá tedy jen, abyste si určili vhodný termín a hurá na lehký výšlap v okolí Zlína. Ten vám jistě může pomoci jak v kondici tělesné, tak i podpořit krevní oběh a pomoci s kvalitou a silou a výkonností srdce. Čímž se dostávám k dalšímu tématu, které pro vás chystáme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, co všechno víte o infarktu. Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Jsme rádi, že naše nová rubrika Co v učebnicích nebylo, už si našla místo ve vašich srdcích. A o srdci bude v širším kontextu dnes mluvit i Martin Písařík v dnešním vydání.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín si žádá i speciální vysílání.
4: Už od 11 hodin budeme pro vás doma i živě pro návštěvníky ve studiu vysílat pořad Strom, lásky, my. A pozor!
3: Ve 12 hodin vás my dva naladíme i na speciální písničky s věnováním. Můžete si o ně napsat třeba hned na adresu studio.zlín@rozhlas.cz.
4: Tak nezapomeňte, už v sobotu 16. května od 11 hodin se na posluchače i návštěvníky Dne otevřených dveří těší
3: Standa Hložek
4: a Pavel Mašek.
3: Čau!
4: Ahoj!

0: jsme Český rozhlas Zlín, vy nás posloucháte přesně minutku po 3:15. A to je čas, kdy pravidelní posluchači vědí, že budeme mířit do světa sportu. V našem vysílání už za chvíli uslyšíte běžce na lyžích Jakuba Čtvrteckého. Jestli vás tato informace trošku zaskočila, protože toto jméno máte spojené s biatlonem, vše vám vysvětlíme. Vydržte jen 3 minutky.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Plastarédl a hudba našeho kraje ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, která nás přivádí ke sportu našeho kraje. O Jakubu Čtvrteckém jste od nás mohli roky slýchat jako o biatlonovém reprezentantovi. To se ale mění. Rodák z Velkých Karlovic totiž vyřešil výsledkovou stagnaci tím, že odložil malorážku a od příští sezóny bude závodit v běhu na lyžích. Mění tak své rozhodnutí z doby, kdy se musel na jeden z těchto sportů začít specializovat. Jak teď uslyšíte?
1: No tak já jsem to vždycky tak nějak jako kombinoval, ten biatlon s běžeckým lyžováním, když jsem byl malý. A postupem času si člověk samozřejmě musel vybrat, no a já jsem si v té době vybral biatlon, a protože ten biatlon byl nějak na vzestupu, byl jsem biatlonista, ale teďka postupem času jsem možná začal trošku zjišťovat, že běžecké lyžování samotné by mi asi šlo možná líp.
2: Vysvětluje Jakub Čtvrtecký, proč se v 27 letech rozhodl změnit disciplínu a z biatlonisty se stát běžcem na lyžích. V uplynulých dvou sezónách výsledkově stagnoval a neudržel se v elitním týmu české reprezentace. Letos se nevešel do olympijské nominace. Biatlonovou éru tedy uzavírá s tím, že nejvíc bude vzpomínat na výsledky těsně pod stupni vítězů.
1: Na všechny štafety, které se nám s klukama podařily, protože tam je ta radost taková týmovější, intenzivnější, a rád vzpomínám na vlastně čtvrté místo v Oberhofu, kde to byla jedna z mých prvních štafet, kdy jsme promokli na kost, ale vyváčili jsme z toho čtvrté místo.
2: O přestupu mezi běžkaře uvažoval sportovec z Velkých Karlovic delší čas. Jako test využil letošní mistrovství České republiky v běhu na lyžích a s velkým náskokem ovládl závod na 10 kilometrů volně.
1: Tam už jsem byl víceméně na místečkách rozhodnutý, spíš jsem byl z toho nervózní, jestli se mi to podaří, abych od kluku nedostal 2 minuty, že jo, a potom neřekl, že chci jít za běžcema, tak to by bylo takové troufalé, ale jsem rád, se mi to takhle podařilo, sešlo a snad tam jdu právem nebo opodstatněně.
2: Čtvrtecký teď ale nečeká, že na stupně vítězů bude hned stoupat taky při závodech světového poháru.
1: Asi bych stál nohama na zemi, protože ta konkurence tam jako se nelakuju, bude určitě tvrdá a to tempo bude určitě vyšší než v biatlonu, takže jako na to toho se musím určitě adaptovat a připravit, ale když se všechno sejde, tak bych chtěl nakouknout třeba na ty body nebo do top 30 a to by se mi takto za začátku líbilo.
2: Plánuje Jakub Čtvrtecký, který se jako biatlonista dostal na olympijské hry v Pekingu v roce 2022, letošní olympiádu v Itálii tedy vynechal a za 4 roky do Francie by ideálně zase rád jel jako běžec na lyžích. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nurné stěny budou na řece Moravě u Otrokovic na Zlínsku zachytávat neznámou látku i další noc. Valašské Meziříčí dokončuje opravu letního koupaliště. Sněmovna přijala usnesení proti pořádání sudetsko-německého sjezdu v Brně. Dnes bude převážně zataženo s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 17 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Nurné stěny budou v řece Moravě poblíž Bělovského jezu v Otrokovicích na Zlínsku zadržovat neznámou látku další noc. Zachycené nánosy budou hasiči zítra dopoledne opět odstraňovat, zasypávat sorbentem a kontrolovat místo dronem. Jestli půjde o poslední práce s nurnou stěnou, se rozhodne podle mluvčího hasičů Zlínského kraje Davida Martince během zítřejšího dne. Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci letního koupaliště. Plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště, dostávají nové nerezové obložení. Opraveny jsou taky technologie a okolí areálu. Novou podobu získá i sluneční terasa s kabinou plavčíků, dodává starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
2: Tento objekt mimo jiné doplní světelná tabule s informacemi o teplotě vzduchu a vody v bazénech. Náklady na rekonstrukci, respektive rekonstrukci druhé etapy koupaliště, jsou více jak 50 milionů korun. Stavební práce probíhají podle plánu. Následovat budou terénní úpravy, výsev nové trávy a příprava areálu na letní sezónu.
0: Sněmovna vyzvala organizátory sudetsko-německého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze neúčastnila. Téma sudeto-německého sjezdu podle ní totiž do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a narušit by mohl česko-německé vztahy. Pokračuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
3: Nechceme, aby se o tom nějak vážně mluvilo nebo psalo, ale je to jasný vzkaz sudetoněmeckému landsmanšaftu, aby svoje sjezdy, jsou to Němci, aby svoje sjezdy konali v Německu.
0: Sudetoněmecký sjezd má být od 22. do 25. května na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Podle organizátorů akce bude nezávisle na rozhodnutí sněmovny. Většina lidí v Česku naráží na překážky při používání online portálů státní správy. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro společnost Inet Wisers, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. 72% muselo v minulosti opětovně zadávat údaje, ke kterým měl stát přístup už dřív. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude ve Zlínském kraji zatažená. Zpočátku může být i oblačno, místy s přeháňkami. Večer začne postupně od jihu přibývat déšť, který se postupně rozšíří na celé území. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 14 až 17 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů a k večeru může přechodně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ačkoliv meteorologové předpovídají už na dnešní odpoledne a večer déšť nad naším krajem, nad Zlínem zrovna teď vysvětlo slunce, tak si ho ještě užijeme. Pokud třeba právě tam, kde teď posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, už prší, tak se pokusím, aby se troška těch slunečních paprsků odrážela i v mém hlasu a pošlu vám je pomocí našeho vysílání. Snad to bude fungovat. Určitě ale pošlu další aktualitu, kterou pro vás máme v našem vysílání a na které pracovali naši redaktoři. Zastupitel Zlína dnes jednohlasně odsouhlasili, že nechtějí zónu pro velkou solární elektrárnu. Petici proti ní už podepsalo přes 2,5 tisíce lidí z místní části Malenovice. Podrobnosti k tomu se dozvíte už po písničce. Ta bude od kapely Brontosauři. Valčíček, tak to je taky takový pozdrav léta, co říkáte, protože alespoň já mám tuhle píseň rozhodně spojenu s táboráky a létem. Užívejte si vysílání Českého rozhlasu Zlín, stejně jako čtvrtek 14. května.
1: Český rozhlas Zlín.

0: jsme Český rozhlas Zlín a vy tím, že jste s námi, se zase dozvíte něco víc o tom, co se děje v našem regionu. Zastupitelé Zlína nesouhlasí s vládním návrhem akcelerační zóny pro stavbu fotovoltaické elektrárny ve Zlíně Malenovicích. Lidé z této místní části se kvůli tomu chystají i na zítřejší veřejné jednání do Prahy. Více informací k tématu má reportérka Blanka Kovandová, která včas sledovala, zjišťovala a teď výsledky toho zjištění přichází sdělit do studia, kde ji vítám. Hezký den.
1: Hezký den, Pavle, tobě i všem posluchačům.
0: Jaké usnesení zastupitelé tedy dnes přijali, Blanko?
1: Jednohlasně schválili materiál, ve kterém nesouhlasí s vymezením oblasti a návrhem územního opatření pro tuto akcelerační zónu. Požadují také vynětí oblasti z návrhu změny územního rozvojového plánu. Více už primátor Jiří Korec z Hnutí ANO.
2: Zastupitelstvo města Zlína dneska schválilo nesouhlas s umístěním akcelerační zóny v Malenovicích. Problém máme opravdu s vyčlením té zóny, tak jak byla vybrána, protože v těsné blízkosti s obytnou zónou nejsou tam vlastně dodrženy ty parametry, které jsou v těch dokumentech, takže my tyto rozporujeme.
1: Zastupitelé znovu poukázali na nevhodné umístění ve svahu nad obytnou plochou, kde jsou nyní sady a pole. Jde o plochu odpovídající 70 fotbalovým hřištím. Část svahu je přitom podle zlínských zastupitelů orientovaná na sever a nevhodná pro fotovoltaiku. Vedení města chce pro solární elektrárnu státu nabídnout jinou, vhodnější lokalitu.
0: Proti plánům na stavbu elektrárny ve zlínské místní části Malenovice protestují i obyvatelé. Jaké jsou jejich kroky?
1: Petici proti solární elektrárně v Malenovicích podepsalo na 2 500 lidí a jsou to opravdu lidé přímo z té lokality. Několik desítek se jich chystá i na zítřejší veřejné projednání na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na jednání pojedou i starostové a lidé z obcí na Kroměřížsku, kde mají být akcelerační zóny pro solární elektrárny také. Jednotlivé obce i občané mohou návrh připomínkovat do 1. června. Na vypořádání podnětu z regionu má pak vláda čas do konce srpna.
0: Pojďme to téma ještě trošku rozšířit, dovolíš-li, Blanko. Kde všude zóny ve Zlínském kraji mají být?
1: Stát počítá ve Zlínském kraji s možným vznikem 5 akceleračních oblastí pro výrobu elektřiny z větrné energie. Budování solárních elektráren má v kraji usnadnit 6 zón.
0: Včera zveřejnil svoje stanovisko i Zlínský kraj. Jak bude postupovat?
1: Tak kraj už poslal na Ministerstvo pro místní rozvoj připomínky obcí k návrhu akceleračních zón. Návrhy změn od hejtmanství se týkají oblastí Bíškovice na Kroměřížsku, Kunovice a Kelč na Vsetínsku a Lukoveček na Zlínsku. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj v připomínkách upozorňuje na možné negativní dopady na krajinu a životní prostředí nebo na nedostatečné zohlednění důležitých dopravních a technických koridorů, které jsou součástí krajských zásad územního rozvoje. Jedná se například o plánované silniční stavby nebo koridory pro plynovod.
1: Kraj podpořil i obce, které se zónami nesouhlasí.
0: Tématu akceleračních zón se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín věnovat i v zítřejším ranním vysílání. Můžete brát jako pozvánku. Já jsem rád, že pozvání do studia přijala Blanka Kovandová. V tuto chvíli jí děkuji za všechny informace a přeji hezký den.
1: Naslyšenou a pěkný den.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Festival Setkání stretnutě je v Městském divadle Zlín v plném proudu. Bude to tedy předmětem naší první pozvánky ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za kulturou a dalšími zajímavými kratochvílnými akcemi. Co se týče představení v rámci festivalu, tak dnes se představí domácí soubor od 19 hodin Karel Kryl, představení, které se jmenuje Kryl, malý muž velkého srdce a morální odvahy, ožívá tedy na jevišti Městského divadla Zlín od 19 hodin. Ještě předtím už od 17 hodin můžete zajít na Nové divadlo a autorskou inscenaci Šimona Spišáka, která nese název Baron Prášil a která vypráví o nelítostném a směšném boji pěti baronů Prášilu o přízeň veřejnosti. Začátek tedy dnes v 17 hodin. Koncert Old Boys se zase odehraje od 18 hodin na letní scéně Městského divadla Zlín na tom improvizovaném prostoru a můžete se trošičku vyřádit, vstup na tento koncert je zdarma, tak tedy i hudba vládne divadelním festivalem Setkání stretnutě. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, ta zase zve v rámci literárního jara na přednášku Magdy Vašáriové a Petra Šabaty. Setkání nabídne osobní a otevřený pohled na jejich společnou knihu Než zmizím. Otevřena budou témata paměti, odpovědnosti i proměn společnosti, která se v knize odrážejí a zazní i okolnosti jejího vzniku. Přednáška začíná v 17 hodin ve druhém podlaží budovy 15 v Baťovském areálu ve Zlíně. A ještě jedna pozvánka za divadlo, tentokrát do Rožnova pod Radhoštěm. Tam přiveze dnes brněnské divadlo Kam jdeš angažovanou místy groteskní a mrazivě přesnou analýzu současné reality, jak popisují svoji inscenaci, která nese název Bečva. V inscenaci o otravě řeky Bečvy, tedy s konkrétním názvem Bečva True Crime, se představí tři herečky, které oživí více než 20 postav od politiků přes novináře až po rybáře. Bývalý ředitel Zlínského divadla Petr Michálek, známý svými satirickými kabarety Ovčáček Miláček a Ovčáček Čtveráček, napsal tento příběh o jedné řece, ale také o systému, který tvoří každý z nás. Na divadlo se můžete těšit od 19 hodin v budově Fujaré v Rožnově pod Radhoštěm. A v Uherském Brodě dnes začíná výstava Picasso. Ta nabídne návštěvníkům výběr 18 originálních grafických děl, litografií, heliogravur a světlotisků na papíře jednoho z nejzásadnějších umělců 20. století Pabla Picassa. Výstava bude v galerii Panský dům v Uherském Brodě k vidění ode dneška až do 14. června a to každý den, kromě pondělí, od 13 do 17 hodin. A ještě jedna přednáška. Ve Zlíně bude dnes večer přednášet zlínská rodačka, architektka, designérka, držitelka řádu britského impéria a řádu Bílého lva, profesorka Eva Jihřičná. Tématem bude architektura ve světě, v Česku, ve Zlíně. Tato beseda se uskuteční v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích ve Zlíně od 7:45 v podvečer a vstup je na ní zdarma. Tak tedy Eva Jihřičná a výjimečná příležitost setkat se s touto světoznámou architektkou a zlínskou rodačkou v kostele Panny Marie na Jižních svazích od 7:45. Kdybyste byli ještě lační nějakých pozvánek, případně si chtěli doplnit naše vysílání, tak opět připomenu, máte možnost na našich stránkách zlin.rozhlas.cz. Teď nám všem zaspívá Petr Spálený. Já věřím, že i jeho píseň Kdybych já byl kovářem přispěje svojí silou a energií k vašemu ještě hezčímu čtvrtku.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Nejen o aktuálním dění, ale taky o troše vzpomínání je odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. A právě tomuto druhému faktoru se budeme věnovat teď. To teď znamená 8 minut, a to necelých před půl čtvrtou v našem vysílání. Prostředí rychle se rozvíjejícího Zlína a každodenních povinností vyměnil továrník Tomáš Baťa čas od času za klid a odpočinek na jednom konkrétním místě v našem kraji. Víte, kam nejčastěji jezdil? Do Loučky, u Valašského Meziříčí. Vlastnil tam zámeček a také lesy a další pozemky. Další reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v dobrém odpoledni už za chvíli.
1: Řešení péče o stárnoucí blízké čeká dřív nebo později snad každého z nás. Jaké služby je možné objednat domů a jak vyřídit příspěvek na péči, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová. Své dotazy pište už teď na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo se zapojte přímo do vysílání, a to 15. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tři minutky bude půl čtvrté, jsme rádi, že jste stále s Českým rozhlasem Zlín. Každý týden vyráží redaktorka Markéta Macháčková a náš rozhlasový spolupracovník Zdeněk Urbanovský na místa, která jsou různými způsoby spojená s životem a osobností legendárního ševce Tomáše Bati. Tentokrát zamířili na Valašsko, k Valašskému Meziříčí. Pojďme je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín následovat.
1: My jsme v podhůří Hostýnských vrchů, v Zámeckém parku, v Loučce na Vsetínsku. Tady je tak krásně všude kolem lesy, tady by se tak odpočívalo.
2: Na to máš naprostou pravdu, je to místo pro odpočinek jako stvořené.
1: Přitom máme ale natáčet o podnikateli, továrníkovi Tomáši Baťovi.
2: Loučka je místo, kde Tomášův hektický a rychlý svět se naprosto změnil.
1: Takže sem Tomáš Baťa jezdil. Kam?
2: Jezdil jsem, bychom řekli dneska moderně, na chatu, ale nebyla to chata. On koupil již v roce 1919 celé panství Loučka a tomu ještě náležící revír Lázy.
1: Ty jsi říkal na chatu, no ale tady vidím starou budovu zámečku.
2: No to je právě ta budova, do které Tomáš Baťa jezdil odpočívat. Jsem jezdil s celou rodinou, trávíval tady volný čas, rád jsem chodil na zábavy, ale taky se tady rád projížděl po okolních lesích na koni, chodil pěšky a zažíval to, co nabízí les.
1: Les. Zdeňko, ale tady kousek od zámečku je logo Baťa.
2: Logo firmy, která také má v názvu Baťa, ale je to firma, která se jmenuje BFP, Lesy a statky Tomáše Bati, a založili po restituci majetku Tomáš Baťa junior, čili syn Tomáše Bati, v roce 1992.
1: Tady v Zámeckém parku v Loučce mají své ředitelství. Pojďme se tam podívat. Mě by zajímalo, co tady v Loučce vlastně po Tomáši Baťovi zůstalo.
3: To, co tu zanechal, tak je zodpovědnost vůči celé společnosti a les je největším dokladem toho, protože všechno, co děláte, tak v podstatě ty vaše produkty, vaše práce bude sklízet, až někdo, kdo přijde po vás. A v dnešní době se setkáváme s tím, že velká část společnosti přemýšlí velmi krátkodobě v tom lesnictví a myslím si, že tak to viděli Tomáš Baťa, je nutné přemýšlet na desítky let dopředu.
1: Říká nám jednatel firmy Lesy a statky Tomáše Bati Jakub Zapletal.
3: A i on sám osobně tady v Loučce zanechal dojem určitě velmi pozitivní. Protože dodnes, byť už nežijí ti, kteří se s ním potkali, tak dodnes tady jméno Baťa něco znamená a Loučka je tím specifická. A myslím si, že velká část obyvatel je hrdá na to, že Tomáš Baťa měl Loučku jako místo, kde byť určitě i částečně pracoval, tak zároveň jezdil z průmyslového Zlína se uvolnit a načerpat novou energii do práce.
2: On byl člověk, který počítal dny na vteřiny. A když se bavím o lese, tak než les vyroste do produkční kvality, tak to trvá desítky roků. A právě ten les je to místo, kde se ten rychlý, dynamický prostě pohyb Tomáše Bati musel zastavit. Takže to nebylo jenom takové samoučelné bydlení na zámečku o víkendu, ale bylo to spojeno s podnikáním a s rozvojem krajiny, péčí o ten les.
1: Proč vlastně Tomáš Baťa podnikatel vlastnil lesy?
2: Tomáš Baťa se snažil ve většině oborů svého podnikání být nezávislý a patřilo k tomu i zpracování dřeva, které bylo zdrojem surovin pro výrobu podpadků, pro výrobu kopyt, dřevo jako stavební materiál. Využití v tak rozsáhlém koncernu, jaký Tomáš Baťa vybudoval, bylo velké a platí to dodnes.
1: Z Loučky na Vsetínsku Markéta Macháčková
2: a Zdeněk Urbanovský.
1: Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Pro vás teď budeme mít opravdový kulturní bombónek. Celkem 20 děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou zájemci ode dneška obdivovat v Uherském Brodě. Tamní galerii Panský dům se je podařilo na měsíc získat ze soukromé sbírky v Polsku. Podrobnosti k tomu se dozvíte už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: uznejte, vidět na vlastní oči díla Pabla Picassa se nepoštěstí každý den. Zájemci mají ode dneška tuto možnost v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Vystavených je tam 20 grafických děl tohoto významného španělského umělce.
1: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy.
2: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín.
1: Litografie znázorňuje bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval. Znázorňuje jak toho samotného toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
2: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi bičími zápasy, s tím tématem je víc těch litografií.
1: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Los Toros, Bíci a druhý cyklus je Vojna a mír, takže máme to rozdělené do tady těchto výtvarných sekcí.
2: Ta druhá sekce, ta je vlastně v druhém sále.
1: V druhém sále se nachází ta druhá část s názvem Vojna a mír a představuje silně angažovanou tvorbu Pabla Picassa a reaguje na události 20. století, zejména na události spojené s druhou světovou válkou a reflektuje napětí mezi destrukcí a vizí nějaké naděje lepšího života. A oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za co jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
2: Jak se vám vlastně podařilo ta díla Pabla Picassa získat, odkud?
1: Tak byla to souhra náhod a všechny vystavené předměty jsou ze soukromé sbírky z galerie z Opole.
2: Jsou tady ale obrazy i dětí z Brodské Zušky.
1: Ano, výstava je doplněna také o výtvarné práce zdejších dětí z základní umělecké školy Uherský Brod. Chtěli jsme docílit toho, aby děti měly společnou výstavu zároveň s Pablem Picassem, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
2: Dodává Roman Foltín. Výstava bude k vidění až do 14. června. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
0: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
4: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: I Beatles nás potěšili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Hudba je samozřejmě především k poslechu, ale často bývá také předmětem dlouhých hovorů, polemik i celých knih či diplomových prací. Kolega Petr Uhřík se v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín stará o krátké, ale výstižné a poutavé průvodní slovo k určitým písním a interpretům. Pojďme si poslechnout, koho vybral pro svoji hudební cukrárnu pro dnešek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: V dnešní hudební cukrárně bleskově probereme pestrý život muzikanta Honzy Kalouska. Rodák z Prahy napřed studoval stavební průmyslovku, pak si ještě doplnil vzdělání na fakultě architektury. V 80. letech s Ivanem Hlasem založil skupinu a snažili se chlapci vydávat LPčka, jenomže tehdy to šlo hodně složitě. Když studia přerušil, emigroval do Kanady, tam stihl hudební univerzitu, několik hudebních projektů a dokonce hrál v symfonickém orchestru. Beru jeho čistě domácí stopu, slavná byla skupina Zoo, pak se věnoval i filmu. Natočil například obrazový doprovod k písničce Už se blíží čas sluhů. S Filipem Renčem spolupracoval na snímku Rebelové, dalším trumfem byla Šakalí léta. No a v roce 2000 měl nejhranější písničku v rádiích Hvězdy se mění. Honza Kalousek začínal hudebně na dětských táborech jako scout, ale toto rané období teď přeskočíme.

14. května má dle serveru InPočasí nad naším krajem, tedy konkrétně nad Zlínem, ať jsem přesný, zapadnout slunce 5 minut před 8:30. Ať už máte do setmění, ba i po něm v plánu cokoliv, věřím, že vás u toho bude i nadále provázet Český rozhlas Zlín. Vše dobré k jeho dalšímu poslechu vám od mikrofonu přeje loučící se Pavel Vacek. Mějte se nádherně, ať se vám všem daří a zítra po 14. naslyšenou.

0: žár.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Obce na Vsetínsku zakládají vlastní firmu na odvoz odpadů. V lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku začínají výstavby rodinných domů. Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. V noci a kránu čekejte zataženost deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Obce mikroregionu Střední Vsetínsko založily společnost pro správu odpadového hospodářství. Ratibor, Jablunka, Pržno a Hošťálková si od spolupráce slibují efektivnější zajištění svozu, třídění a dalšího nakládání s odpady. Zázemí nové firmy vznikne v Hošťálkové, kde je v plánu taky vybudování kompostárny na bioodpad a vytvoření nových pracovních míst, dodává nezávislý starosta Jablunky Petr Brinček.
4: Koupíme dvě svozové auta a ty auta začnou jezdit tady po těch obcích a svážet odpad. Zázemí bude právě v té Hošťálkové, na tom pozemku, který vlastně jsme koupili. Cílem je, aby opravdu odpadové hospodářství v té obci bylo zajištěno maximálně pro občansky a ne opravdu za dosažením toho zisku.
2: Stavba rodinných domů postupně začíná v lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku. Město tady připravilo celkem 16 stavebních parcel. Poslední byla prodána letos v březnu. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Město lokalitu připravilo včetně základní technické infrastruktury a jasně nastavených pravidel výstavby, která mají zajistit kvalitní a dlouhodobě udržitelný charakter celé oblasti. Součástí podmínek je i závazek vlastníků zahájit a dokončit výstavbu rodinného domu v daném časovém horizontu.
2: Uchazeči o studium na středních školách se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. V elektronickém systému DIPSI je zveřejní společnost Cermat, která zkoušky organizuje. Podle ní se letos na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo 156 tisíc dětí. V případě neúspěchu se zájemci můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat odvolání k nejvyšší soudu.
3: Počasí.
2: V našem regionu očekávejte v noci zataženost deštěm, který může být hlavně v jižní a západní části kraje i vydatnější. K ránu by měly srážky částečně ubývat. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Se zdržením počítejte na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut. Projíždějte tam tedy se zvýšenou opatrností. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na odpolední humoriádu s Patrikem Rozehnalem. Pohodu u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne.
6: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
0: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
6: Taky.
0: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
6: Tak to nebylo tak vysoko.
0: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle. Ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. A tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a já, ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, když jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů, nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet buchví kam. To bylo strašné.
6: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
3: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel, třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka. Že jo? To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: Zatím družstvo nejsme.
3: Ano. Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichala ta. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No ono to se musí s ním splynout. Že? A ano. Když chytíte jakoby protirytmus, jo? Takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo? Co krok, to kop. Jo? A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo? Já myslím, že ten kůň jako tak... jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju a pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, vzepřu ten dýchnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovým nůžkama ten zadech od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku nebo co to dělají ty gymnasti nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, je to jako schod, že jo, prostě vysednu. A on říká, no pač, ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou, jo.
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo, a já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od lažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku, byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale a třeba teď jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad
0: ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně, tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže, anebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: jo? Já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv, ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy, humor mezeráči B 900104 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hurá.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak
5: a zdravím
1: jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy? Ano. Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede pár dní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, tak je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde

0: No. Ze života vyprávět no. Prostě a dát tomu ten...
1: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
0: Pořád se to drží.
1: No, to se pořád
0: funguje
1: drží.
0: Funguje to pořád.
1: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
0: Byli mladší, nebo... Stejného věku.
1: No to je otázka, co jsem já. No, teď mi bude 63, tak...
0: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
1: Ne, ty byli všech generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
0: No kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
1: Ne, to ta mladší generace to má ještě víc.
0: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
1: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil. Měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
0: kousek.
1: Já nevím, 10 kilometrů od Brna, že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
0: Takže to se učí na škole už takhle?
1: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat, to mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry.
1: A ten
2: masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, no tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to Ješkovi boči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, nebo
1: no,
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární.
2: Na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, nebo jak jste Věru Nerušilovou na skútru, takže no, ale ono je to zas potom takový, třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě. Že?
1: Tak to jste...
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že budou ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je má ty nervy, aby byl vtipný, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo no. Vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky, no. Tak,
1: tak zdali vtipná natolik, že by...
2: Sválně.
1: Dali hlas i posluchači dnes.
2: Bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni, jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus bude, to je ten film jo, z 50. let.
1: A říká,
2: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, no, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu,
1: jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Jo, ne, to
1: ne.
2: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Je moderní ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
2: rádi...
1: Chcete udržet tradice?
2: Ten, ne, to nevím, ale... Ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla, A mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit. To je docela velký šop. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
2: a protože
1: taky postavil.
2: Principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život,
2: no,
1: prostě.
2: A ona taky, přijde. Ona by mohla být na důchod. Jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme se dostat.
2: Zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové, oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha. No,
4: a jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasnej vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Už se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopu?
6: No jo, ano.
5: Jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klon, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
7: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Areál pro kolečkové lyže i brusle v Bystřici pod Hostýnem získal ocenění. Rožnov pod Radhoštěm chystá chytré parkování. Sněmovna se postavila proti sjezdu sudetských Němců v Brně. V noci a k ránu čekejte zataženost deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Biatlonový areál Bedlina v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku získal cenu za realizaci jedinečné stavby v kontextu krajinného rázu. Šlo o soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Areál má 1,5 kilometru dlouhý okruh s povrchem pro kolečkové lyže i brusle, rovinaté trestné kolo i prudké výjezdy. Nechybí ani běžecký chodník podél hlavní tratě i přímé napojení na střelnici. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem. Radnice nyní chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
4: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
3: Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudetských Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají, říká spoluzakladatel spolku David Macek.
5: Ano, sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství.
3: Sjezd sudetských Němců má být v Česku poprvé, a to od 22. do 25. května.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé vyzkoušeli halu, kde budou hrát zápasy. Národní tým vystoupí do turnaje ve Friburgu zítra večer utkáním proti Dánsku. Do dospělé reprezentace dorostli hráči, kteří získávali medaile v juniorských kategoriích. I o tom mluví jeden z nejzkušenějších v současné sestavě, obránce Michal Kempný.
6: Já myslím, že všichni se těší, až to startuje zítra. Dneska jsme si vyzkoušeli vlastně hlavní halu, kde budeme hrát zápasy. Spousta nových kluků, kteří jako mají před sebou první mistrovství světa, takže věřím, že pro ně to bude speciální, ale pro mě osobně jako každý mistrovství světa má svý kouzlo a já se těším, až to zítra začne a rozjedem to. No.
3: Zápas mistrovství světa Česko-Dánsko začne v pátek ve 20 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji očekávejte v noci zataženost deštěm, který může být hlavně v jižní a západní části kraje i vydatnější. K ránu by měly srážky částečně ubývat. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na havárii motocyklu si dejte pozor na silnici mezi Litenčicemi a Nitkovicemi na Kroměřížsku. Dále se srazil autobus a osobní auto na Frištátské ulici ve Zlíně. Z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobrý podvečer, i dnes je připraveno souhrn toho nejzajímavějšího, co přinesl 14. květnový den v našem kraji. Našimi tématy dnes budou kontrola znamének na náměstí práce ve Zlíně, regionální značka Tradice Bílých Karpat, kterou vám přiblížíme v rozhovoru, o čem se mluví, i neopakovatelná možnost vidět na vlastní oči díla Pabla Picassa v Uherském Brodě. Začneme s zpravodajským souhrnem čtvrtečních událostí očima reportérů Českého rozhlasu Zlín už za pár minut a teď téměř 5 minut po 17. začneme písničkou Josefa Zímy. Jsme rádi, že jste s námi právě teď. Příjemný poslech za celý tým přeje Markéta Janíková.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Stále Český rozhlas Zlín, nejen Josef Zíma, možná jste mě také doplnili, Karel Štědrý, milenci v Texaskách a známý muzikál Starci na chmelu zněl Českým rozhlasem Zlín právě 8 minut po 17. Dobrý podvečer.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Norné stěny budou v řece Moravě poblíž Bělovského jezu v Otrokovicích na Zlínsku zadržovat neznámou látku další noc. Zachycené nánosy budou hasiči zítra dopoledne opět odstraňovat, zasypávat sorbentem a kontrolovat místo dronem. Jestli půjde o poslední práce s nornou stěnou, se rozhodne podle mluvčího hasičů Zlínského kraje Davida Martince během zítřejšího dne. Vsetín vyhlásil další ročník dotačního programu na obnovu staveb v centru města. Majitelé nemovitostí můžou o finanční podporu žádat do 30. června. Město na program letos vyčlenilo téměř 300 000 korun. Podmínky programu se letos oproti minulým letům v několika bodech změnily, říká mluvčí města Jana Rašková.
3: Majitelé nemovitostí, kteří dotaci získají, nesmí po dobu 5 let od dokončení projektu instalovat na fasádu reklamní poutače, informační panely ani plachty.
2: Galerie Panský dům v Uherském Brodě vystavuje grafická díla Pabla Picassa. K vidění je celkem 20 litografií, heliogravur a světlotisků tohoto významného španělského umělce. Expozice je doplněna i o výtvarné práce žáků základní umělecké školy Uherský Brod a bude k vidění do 14. června. O tomto tématu uslyšíte více v následující hodině. V Rožnově pod Radhoštěm dokončila radnice rozsáhlou revitalizaci nevyužívané plochy u bytových domů poblíž základní školy 5. května. Projekt za více než 16 milionů korun proměnil dlouhodobě zanedbané místo v moderní veřejný prostor s workoutovým hřištěm, relaxační zónou, s altány a novými parkovacími místy. Dodává mluvčí města Adéla Kousalová.
4: Nabízí celkem 51 parkovacích míst. Povrch tvoří propustná dlažba, která pomáhá s hospodařením s dešťovou vodou a zároveň přispívá k šetrnějšímu řešení veřejného prostoru.
2: Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci letního koupaliště. Plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště, dostávají nové nerezové obložení. Opraveny jsou taky technologie a okolí areálu. Novou podobu získala i sluneční terasa s kabinou plavčíků.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ve stanu na náměstí práce ve Zlíně si včera stovky lidí nechali bezplatně zkontrolovat znaménka. Prevencí tak předchází vážnějším kožním nemocem. Jak taková preventivní prohlídka vypadala a na co si podle lékařů dát pozor, to se dozvíte v reportáži Karolíny Macejové.
1: Pojďte klidně tady k nám, můžete si odložit tady na věšáček. Tak, koukou se nic na obličeji, zavřete oči.
2: Říká pacientce kožní lékař z fakultní nemocnice Brno Štěpán Matiska. Ta ve středu přišla na preventivní prohlídku znamének i s přítelem. Na Zlínském náměstí práce se kromě nich nechala zdarma vyšetřit další stovka lidí. Někteří přišli cíleně, jiní šli náhodou kolem, jako například vysokoškolský student Marek.
3: Šel jsem kolem, zrovna jsem šel na zkoušku a viděl jsem, že tady se dá zkontrolovat znamínka, tak jsem si říkal, že proč ne.
2: A necháváte si kontrolovat znamínka pravidelně?
3: Právě, že bohužel ne, ale právě jsem v televizi viděl, že se teďka po Česku zase rozjíždí tady ty stany, tak jsem doufal, že se to třeba objeví tady ve Zlíně a hele, objevilo.
2: Na preventivní kožní prohlídku by člověk měl zajít jedenkrát ročně. Vyšetření je bezbolestné a trvá jen pár minut, ať už zde ve stanu nebo v běžné ordinaci.
1: Tak právě si koukám na hrudník do oblasti dekoltu. Tady je pár pigmentových znamínek, které ale mají strukturu pravidelnou, všechno je to v pořádku.
2: Říká lékař Štěpán Matiska, který přikládal ruční dermatoskop na jednotlivá znamenka. V rámci domácí prevence doporučuje hlídat barvu, tvar, okraje, velikost i případné změny znamének.
1: Samozřejmě kontrolujeme i oblasti za ušima, ve vlasech, pod nechtama. Všechno to jsou místa, na které se často zapomíná a kde ten maligní melanom můžeme objevit.
2: Pacientku lékař vyprovází ze stanu se slovy o prevenci a nutnosti používání opalovacího krému s vysokým UV faktorem. Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín si žádá i speciální vysílání.
1: Už od 11 hodin budeme pro vás doma i živě pro návštěvníky ve studiu vysílat pořad Strom, Lásky, My. A pozor!
0: Ve 12 hodin vás my dva naladíme i na speciální písničky s věnováním. Můžete si o ně napsat třeba hned na adresu studio.zlín@rozhlas.cz.
1: Tak nezapomeňte, už v sobotu 16. května od 11 hodin se na posluchače i návštěvníky Dne otevřených dveří těší
0: Standa Hložek
1: a Pavel Mašek.
0: Čau!
2: Ahoj!
3: Stále Český rozhlas Zlín, pořad Den v kraji. Už za moment se spojíme s meteorologem a zjistíme podrobnosti o počasí na nejbližší hodiny. Teď ale zpívá Suzy Quatro. Well,

0: Vysius Quattro vám z vysílání Českého rozhlasu Zlín zpříjemnila čtvrteční podvečer, dospívala právě v 17 hodin 23 minut. No a já už pozdravím do Brna.
1: Počasí.
0: A můj pozdrav míří do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Zdravím paní Jitku Kučerovou, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Vy jste nás na to připravovali. Změna počasí přišla, byla přesně taková, jak jste předpovídali. Jaké jsou tedy právě ve Zlínském kraji teploty?
2: Ty teploty oproti těm nejvyšším, které nakonec byly dokonce mezi 16 až 19 stupni Celsia, tak teď už klesají, jsou většinou kolem 15 stupňů. Na obloze také už zase znovu začalo přibývat oblačnosti od jihu, takže ta pokrývá už teď momentálně zase celý Zlínský kraj. Přes den bylo aspoň chvílemi někde protrhané oblačné nebe, takže teď zataženo. Také se mohou objevovat, ale zatím jenom velmi slabé srážky, sem tam někde občasný déšť nebo přeháňka, vítr, ten už se pomalinku sklidňuje, ale i tak ještě někde může foukat mírný, směry má jižní, ale přibývá míst, kde pofukuje už jenom vítr slabý.
0: Jaké počasí můžeme čekat v noci a jaké ranní teploty?
2: Už během pozdějšího večera, řekněme, nebo těch večerních hodin, bude postupně od jihu přibývat na celé území takové dešťové pásmo do Zlínského kraje. Ty srážky mohou být i celkem vydatnější, ale tady toto pásmo by mělo potom ve druhé části noci odputovat dál k severu, severovýchodu. Bude tam za ním taková pauza a zase zítra k ránu znovu toho deště může přibývat. A zítra v dopoledních hodinách také znovu to vypadá, že by měl zakrýt celý Zlínský kraj a znovu i zítra dopoledne ty srážky mohou být přechodně vydatnější. Potom během odpoledních hodin zítřejších by zase se déšť měl vytratit, mohou se objevovat jenom nějaké lokální drobné přeháňky a to by mělo vlastně vydržet tady tento typ počasí jenom s těmi sem tam nějakými přeháňkami až do večerních hodin, respektive do noci na sobotu. Zítra odpoledne nebo respektive v noci tedy teploty budou mezi 9 až 6 stupni Celsia nejnižší a vítr slabý, ale ve druhé části noci postupně znovu mírný a směr jižní.
0: Jakých se zítra dočkáme přes den teplot, jaký tady bude pátek 15. května na teploměrech?
2: Ty zítřejší maximální teploty už by měly být o něco nižší než dnes. Nejčastěji budou mezi 12 až 15 stupni Celsia. Převládat tedy bude zataženo v ranních a dopoledních hodinách na celém území s deštěm vydatným. Potom tedy, jak už jsem zmínila, budou ty srážky spíše přecházet do nějakých přeháněk, jenom lokálních. A vítr zítra bude foukat podobně jako dnes mírný, zase takový výraznější jižní, jihozápadní, ale jenom ráno a dopoledne, potom během odpoledne bude slábnout a spíš bude proměnlivý.
0: No a jak se budeme cítit, jaká bude biozátěž?
2: Jednička nejnižší mírná.
0: Takový tady bude pátek s datem 15. května a mě velmi zajímá i sobota. To totiž zveme naše posluchače právě k nám na den otevřených dveří, jestli pak se jim bude chtít z domu, anebo se budou muset trochu překonávat, jaká bude sobota.
2: Tak záleží samozřejmě, jak kdo má rád nebo nemá rád déšť. Ta sobota bude deštivá v celém kraji. Opět vlastně maximálně to vypadá, že snad do sobotního rána nějaké slabší srážky, potom opět déšť bude pokrývat celé území Zlínského kraje. Celou sobotu to vypadá. Zase ty srážky mohou být i vydatnější, takže ono postupně

její držitelé, ať už malí pěstitelé, lokální výrobci nebo tradiční řemeslníci. Právě o tom bude mluvit Karolína Wernerová s projektovou manažerkou Hanou Machů a členkou správní rady Marií Křivákovou v dalším vydání rozhovoru O čem se mluví. Podrobnosti poslouchejte hned po písničce.

0: čem se mluví.
1: Spolek Tradice Bílých Karpat spojuje už skoro 30 let místní producenty, řemeslníky a poskytovatele služeb na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a propůjčuje jim ochranou známku. A to na moravské i slovenské straně. Proč nakupovat u lokálních výrobců a co jim ochranná značka přináší? O malých podnikatelích podporujících region, udržitelnost a turismus se budeme bavit s Hanou Machů, projektovou manažerkou značky Tradice Bílých Karpat. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A s členkou správní rady této značky s Marií Křivákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Karolína Wernerová.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
1: Co pro vás znamenají Bílé Karpaty? Co máte na regionu nejradši, paní Machů?
2: Já jsem se do Karpat přistěhovala, jsem původem z Valašska a pro mě Karpaty jsou hlavně krajina a hlavně karpatské louky, ty se mi hodně líbí.
1: Paní Křiváková.
3: Já

0: jsem se v Bílých Karpatech narodila a vlastně žijí v nich doteď. Pocházím z Velké nad Veličkou a pro mě Bílé Karpaty znamenají pestrá krajina, folklor, úžasní, upřímní lidé, tradice, zvyky, vlastně celé moje dětství.
1: Certifikát držitele značky Tradice Bílých Karpat převzalo 8 nových členů, mezi nimi majitelé rodinného hospodářství Janovští ze Žítkové, začínající výrobce paštik masovky, pěstitelé ze Strání, paní Alena Dinková z Valašských Klobouk, která vytváří krojované panenky, anebo Karel Kolínek, jehož rodina se věnuje přes 150 let včelaření. Mezi 43 držiteli je ale také například cymbálová muzika Slavičan, bylina farma Květomluva nebo Věra Častová, která vyrábí součást horňáckého svatebního kroje. To je na první pohled poměrně velký rozsah. Co tyto lidi spojuje, kromě toho, že žijí a pracují na území Bílých Karpat, paní Machů?
2: Já bych řekla, že spojuje takový vztah k tomu regionu, hrdost na region, vztah ke tradicím a taková chuť vlastně navazovat na to, co tady v regionu bylo vytvořené, a taková jakože sounáležitost s tím regionem.
1: Mm-hmm. Paní Křiváková, mají výrobci, řemeslníci a provozovatelé podnikající na základě místních surovin řemesla nebo té lokality v současné době dobré podmínky pro fungování? Mají třeba šanci uspět?
0: No, ta otázka je velmi těžká, protože v dnešním globalizovaném světě lidé se snaží nakupovat výrobky levnější, které často jsou z velkých supermarketů. Zároveň ale návštěvníci Bílých Karpat často a rádi nakupují a chtějí si odvést nějaké výrobky, které jim připomenou chvíle strávené v tomto regionu. A potom je, nebo zaznamenáváme takový trend, možná celorepublikově, že jsou lidé, kterým záleží na tom, jaké suroviny a jaké výrobky kupují i do svých domácností, a často a rádi už dávají přednost výrobkům ze svého regionu, aby podpořili toho svého farmáře, případně ty výrobce. Takže nedokážu to vyčíslit, ale vlastně záleží na nás všech, co budeme nakupovat, a jestli dáme přednost výrobkům, jejichž příběh neznáme a neznáme toho výrobce, anebo jestli budeme kupovat výrobky od svého souseda, potažmo lidí z regionu, kde máme zaručenou kvalitu, původ, surovín, váže se k tomu výrobku nějaký příběh té rodiny a je vyrobený na základě nějakých tradic.
1: Čili když člověk nakoupí u toho lokálního podnikatele a vidí označení Tradice Bílých Karpat, tak co dostane, paní Machů?
2: Dostane záruku, že ten výrobek skutečně pochází z Bílých Karpat, že prošel kritérií kvality, že nějakým způsobem nezhoršuje, ale naopak spíš šetří životní prostředí. Máme tam právě i kritéria, co se týká životního prostředí, a že třeba využívá také místní suroviny. Obecně bych řekla, že to je značka kvality a regionality.
1: Když to vezmu z toho opačného pohledu, proč stojí za to dělat řemeslo tradiční cestou? Paní Křiváková.
0: Je to důležité pro zachování tradic a pro udržení si nějaké své bytnosti s tím regionem a udržení toho tradičního řemesla jako takového. Je to důležité i z hlediska předávání nějakého kulturního dědictví, zručnosti našim dětem, zručnosti, kterou máme po našich předcích.
1: Proč je výhodnější dělat to tím lokálním způsobem?
0: No, já si nejsem jistá, jestli je to úplně výhodnější. Pokud bychom to posuzovali jenom z hlediska té výhodnosti vlastně finanční, tak si troufám říct, že by většina těch držitelů řekla, že naopak to výhodné není. Jde o to, že je to nějaké rozhodnutí, a je to rozhodnutí, že budu dělat to svoje řemeslo, ty svoje výrobky kvalitně z kvalitních surovin, že tím podpořím ten region a vlastně stojím si za nějakou myšlenkou toho, že chci podporovat dobré věci ve svém regionu. Takže my všichni bychom se měli snažit podporovat ty naše výrobce a ty držitele, protože pro náš region je výhodné, že ti výrobci zpracovávají suroviny z regionu, že zaměstnávají lidi v regionu, že dokáží v tom regionu udržet peníze a dokážou je vlastně v tom regionu točit.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: V rozhovoru Českého rozhlasu Zlín se dnes s Marií Křivákovou a Hanou Machu bavíme o regionální značce Tradice Bílých Karpat. Loňský rok byl podle Českého statistického úřadu nejúspěšnějším od sledovaného roku 2012 z hlediska počtu návštěvníků ve Zlínském kraji celkem. Největší podíl na tom mají samozřejmě domácí turisté, kterých loni bylo přes 720 tisíc v celém kraji. Pak ze Slovenska to bylo 50 tisíc turistů a z Polska nějakých 16 tisíc. No a to mě přivádí k otázce, jestli se snažíte pro své členy využít i této, dá se říct, výhody turismu. Paní Křiváková.
0: Ano. Je bezvadné, že jak čeští, tak turisté ze zahraničí objevili a objevují Bílé Karpaty. Myslím si, že Bílé Karpaty mají opravdu co nabídnout a i my se snažíme v rámci spolku Tradice Bílých Karpat turisty do našeho regionu lákat a představovat jim jednotlivé držitele. V Hostětíně pořádáme různé akce a semináře. Za roky, kdy vlastně funguje spolek Tradice Bílých Karpat, jsme zrealizovali nějaké stezky a aktivity pro rodiny s dětmi zejména.
1: No, vy se snažíte vlastně také o nějakou osvětu, jak už jste naznačila, paní Křiváková. V dubnu se mohli lidé přihlásit na jednu ze dvou exkurzí právě za držiteli značky Tradice Bílých Karpat. Paní Machu, plánujete nějaké podobné akce i do budoucna?
2: My plánujeme od září velký projekt, který bude zaměřený na to, abychom značku představili právě turistům a návštěvníkům regionu a představili ty její přírodní i kulturní hodnoty. Připravujeme potom na dalších zhruba 2,5 roku dny otevřených dveří u držitelů této značky. Připravujeme takový zážitkový balíček, kdy si budou moct turisté a lidé z regionu vybírat nějakého katalogu nebo z nějaké mapy držitelů, které mohou navštívit, o kterých mohou si buď prohlédnout výrobu nebo zkusit něco si i sami vyrobit. Hodně se zaměříme i na jablečné sady. Připravíme jablečnou stezku po tady těchto sadech a budeme dělat i dny otevřených dveří.
1: Čili by mohlo třeba vzniknout něco jako praktická mapka po držitelích a řemeslnících značky Tradice Bílých Karpat nebo něco takového. Tak. Jak si to můžeme představit?
2: Zatím je ten projekt ve zrodu, ale buď to bude mapa nebo přímo aplikace jako v mobilu.
1: Jedna z věcí, kterou v tomto projektu nebo spolku Tradice Bílých Karpat podporujete, je udržitelnost. Konec konců paní Marie Křiváková je současně také ředitelka ekologického centra Veronika v Hostětíně. Tak jak souvisí ti malí tvůrci, řemeslníci či podnikatelé přímo s ekologií?
0: No, vlastně ta výroba v regionu je součástí udržitelnosti jak regionu, tak třeba celkově udržitelnosti z hlediska ochrany přírody a zdrojů. Určitě, co se týká udržitelnosti, tak všechny projekty, na kterých pracujeme, sledujeme z hlediska 3 pilířů, na kterých udržitelnost stojí, a to je vlastně sociální, environmentální a ekologický pilíř. A i co se týká držitelů regionální značky a kritérií při udělování, tak se sleduje ta sociální oblast, to znamená výrobci vytvářejí nové pracovní podmínky, nové pracovní místa, berou, nakupují z regionu z ekologického hlediska suroviny, které jsou přírodní, podporuje se vlastně ekologické zemědělství a výrobky pocházející z ekologického zemědělství, případně šetrná výroba, šetrné zpracování. Určitě je tam důležitá ta ekonomická složka, to znamená ten rozvoj turismu, rozvoj prodeje, rozvoj vlastně výroby v tom regionu. Takže regionální značka, dá se říct, a výrobky regionální výroby jsou důležité a stojí na principech udržitelnosti.
3: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Karolínou Wernerovou a jejím hostem.
1: Členka správní rady regionální značky Tradice Bílých Karpat Marie Křiváková a projektová manažerka Hana Machu jsou dnes hosty rozhovoru Českého rozhlasu Zlín. Co má ta regionální značka přinášet svým členům v praxi? A v čem se třeba liší od podobných značek potvrzujících lokální původ, kterých tady v kraji několik funguje, je, paní Machu?
2: Těm držitelům přináší hlavně nějakou formu zviditelnění. Ti držitelé jsou součástí propagace značky, takové té obecné propagace. Mohou se účastnit různých akcí, které pro ně pořádáme, jarmarky, slavnosti, a prezentujeme je vlastně na společném webu a na sociálních sítích. Takže vlastně mají záruku, že ten jejich výrobek ponese nějakou značku kvality a původu. Že to posílí vlastně jejich dobré jméno u zákazníků. No a co se týká té odlišnosti, tak já bych řekla, že každý si může vybrat, kterou značku si dá. Mnozí také mají více značek. Někdo má regionální potravinu, do toho má značku Tradice Bílých Karpat, do toho mají značky ekologické, třeba biopotravina, ekologické zemědělství a tak. Takže záleží na tom, jaká značka je mu sympatická, záleží na kritériích, záleží taky, co ta značka jakoby propaguje. U nás je to právě ta soudržnost s tím regionem a ta hrdost na ty kořeny vlastně regionální.
1: To, co jste popisovala, tak může být podpora hlavně pro ty malé tvůrce, malé řemeslníky, a vaší součástí jsou vlastně už i větší značky, které se za tu dobu už vypracovaly. Je Tradice Bílých Karpat relevantní stále i pro ty třeba větší tvůrce už nebo větší podnikatele? Paní Křiváková.
0: Právě na setkání členů a držitelů regionální značky Tradice Bílých Karpat, které proběhlo v dubnu letošního roku, zaznívalo od těch větších, že to vnímají tak, že dokud byli malí, tak byla pro ně značka důležitým zdrojem inspirace a podpory. A teď vnímají, že mají co nabídnout značce nazpátek a mají vlastně chuť předávat ty svoje zkušenosti a kousek té své podpory zase těm novým držitelům, kteří třeba začínají a rozkoukávají se.
1: V podstatě takový nějaký princip solidarity trošku.
0: Přesně tak.
1: A přibíráte ještě nové členy?
2: Naše řady jsou otevřené všem zájemcům, kterým se tato myšlenka líbí. Můžou být velcí, malí, můžou to být zemědělci, můžou to být různí řemeslníci. Mezi držiteli máme například ubytovací služby, které jsou nějak spojené s tradičníma výrobkama nebo tradičníma hodnotama, poskytovatelé služeb. Ten okruh je opravdu široký a jsme rádi, když se k nám přidávají další a další.
1: Mými hosty byly projektová manažerka Hana Machu a členka správní rady Marie Křiváková z regionální značky Tradice Bílých Karpat. Děkuji vám za rozhovor.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi i s posluchači Českého rozhlasu Zlín se loučí Karolína Wernerová.
3: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
4: A už jen připomenu, že tento i další rozhovory z cyklu Českého rozhlasu Zlín, o čem se mluví, si můžete kdykoliv pohodlně pustit na vašich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.

0: Lucie Vondráčková, stále Český rozhlas Zlín a 10 minut před šestou jsme si možná pro někoho to nejlepší nechali na konec dnešního dne v kraji. Vidět na vlastní oči díla Pabla Picassa se totiž nepoštěstí každý den. Zájemci mají ode dneška tuto možnost v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Vystavených je tam 20 grafických děl tohoto významného španělského umělce.
1: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy.
2: Ukazuje mi jednu z litografií ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín.
1: Litografie znázorňuje bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval. Znázorňuje jak toho samotného toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
2: Já jsem si všiml, že tady vlastně s těmi bičími zápasy, s tím tématem je víc těch litografií.
1: Ano, my jsme v podstatě výstavu rozdělili do dvou cyklů. Je to rozdělené na Lostor, Bíci a druhý cyklus je Vojna a mír, takže máme to rozdělené do tady těchto výtvarných sekcí.
2: Ta druhá sekce, ta je vlastně v druhém sále.
1: V druhém sále se nachází ta druhá část s názvem Vojna a mír a představuje silně angažovanou tvorbu Pabla Picassa a reaguje na události 20. století, zejména na události spojené s druhou světovou válkou a reflektuje napětí mezi destrukcí a vizí nějaké naděje lepšího života. A oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za což jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
2: Jak se vám vlastně podařilo ta díla Pabla Picassa získat, odkud?
1: Tak byla to souhra náhod a všechny vystavené předměty jsou ze soukromé sbírky z galerie z Opole.
2: Jsou tady ale obrazy i dětí z Brodské Zušky.
1: Ano, výstava je doplněna také o výtvarné práce zdejších dětí z základní umělecké školy Uherský Brod. Chtěli jsme docílit toho, aby děti měly společnou výstavu zároveň s Pablem Picassem, že v podstatě je to takový začátek jejich kariéry, kdy můžou říct, měl jsem výstavu zároveň s Pablem Picassem, významným malířem 20. století. A samozřejmě výtvarné práce dětí jsou inspirovány Pablem Picassem.
2: Dodává Roman Foltín. Výstava bude k vidění až do 14. června. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Den ve Zlínském kraji pro čtvrtek 14. května má před sebou už jen pár minut a tak zbývá jen pozvání k poslechu našich dalších zpravodajských a publicistických témat. Starostové i desítky lidí z několika měst a obcí ze Zlínského kraje zítra zamíří do Prahy, chtějí protestovat proti akceleračním zónám pro větrné a solární elektrárny, které se budou řešit na veřejném jednání svolaném ministerstvem pro místní rozvoj. Třeba lidem ve Vrbce na Kroměřížsku se nelíbí, že místo pro solární elektrárny vybral stát na úrodné zemědělské půdě v blízkosti jejich domů. Podrobnosti chystáme v ranním vysílání hned po 6. No a v něm také připomeneme i kroměřížského rodáka Josefa Silného. Patřil totiž do slavného týmu československých fotbalistů, kteří získali v roce 1934 stříbro na mistrovství světa. To vše a mnoho dalšího hned v pátečním ránu. Teď už za pár minut zprávy v 6 i pořad Morava krásná zem. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín příjemný poslech i dál Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Koníčky od rána do večera.
1: A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já?
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zastupitelstvo města Zlína nesouhlasí s umístěním zóny pro výstavbu solárních panelů v Malenovicích. Obce na Vsetínsku zakládají vlastní firmu na odvoz odpadu. Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky. V noci a kránu čekejte zataženo s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zastupitelstvo města Zlína se dnes jednohlasně shodlo, že nesouhlasí s akcelerační zónou v městské části Zlín-Malenovice. Proti případné výstavbě velké solární elektrárny protestují i místní obyvatelé pomocí petice. Více dodává primátor Zlína Jiří Korec za ANO.
2: Zastupitelstvo města Zlína dneska schválilo nesouhlas s umístěním akcelerační zóny v Malenovicích. Problém máme opravdu s vyčlením té zóny, tak jak byla vybrána, protože v těsné blízkosti s obytnou zónou nejsou tam vlastně dodrženy ty parametry, které jsou v těch dokumentech, takže my tyto rozporujeme.
0: Konkrétní důvody a připomínky k akcelerační zóně ve Zlíně Malenovicích bude město nadále zpracovávat. Obce mikroregionu Střední Vsetínsko založily společnost pro správu odpadového hospodářství. Ratibor, Jablunka, Pržno a Hošťálkova si od spolupráce slibují efektivnější zajištění svozu, třídění i dalšího nakládání s odpady. Zázemí nové firmy vznikne v Hošťálkové, kde je v plánu taky vybudování kompostárny na bioodpad a vytvoření nových pracovních míst, dodává nezávislý starosta Jablunky Petr Brinček.
3: Koupíme dvě svozové auta a ty auta začnou jezdit tady po těch obcích a svážet odpad. Zázemí bude právě v té Hošťálkové, na tom pozemku, který vlastně jsme koupili. Cílem je, aby opravdu odpadové hospodářství v té obci bylo zajištěno maximálně pro občansky a ne opravdu za dosažením toho zisku.
0: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidi budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 tisíce do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Většina lidí v Česku naráží na překážky při používání online portálů státní správy. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. 72% muselo v minulosti opětovně zadávat údaje, ke kterým měl stát přístup už dřív.
1: Počasí.
0: V našem regionu očekávejte v noci zataženo s deštěm, který bude v jižní a západní části kraje i vydatnější. K ránu by měly srážky částečně ubývat. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na nehodu autobusu a osobního auta na ulici Frištácká ve Zlíně. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná pořad Morava krásná zem, kterým vás provede Jiřina Ostrá. Přeji vám klidný večer a příjemný poslech našeho dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Pěkný večer, přátelé, doufám, že jste prožili příjemný den, který ovšem zdaleka nekončí. Třeba zrovna tuto hodinu můžete vyplnit poslechem Moravy krásné země. Zahájila i mistříňanka polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka Pavlovická Stará hora. No a společně se mnou se pak můžete potěšit z dalších pěkných písniček, které jsem pro vás vybrala. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Na pořadu dne jsou i písničky ze srdce. Budou dnes dokonce tři. Komenská vesnička zazní pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a také přímo pro autorku textu paní Marii Baránkovou. Radost jistě bude mít i pan Radek Jančařík z Nezdenic. Pro něho bude polka Nežeňme se, kamarádi. No a do třetice písničkou Kvítek Jabloňový potěším paní Aničku Fanturovou z Kelníku. Doufám, že jmenovaní jsou na příjmu. Zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 5200. No a v jedné písničce se zpívá Máj, měsíc máj, ten patří všem maminkám. No a já tedy tu následující písničku věnuji právě jim.

0: Tak to byla nádherná písnička, kterou jsem věnovala těm milým maminkám, které vlastně slaví měsíci máji svátek matek. No a byla to písnička Josefa Uhra Mamičkám. Zpívali manželé Uhrovi za doprovodu cymbalové muziky Jošky Severina. A už tady mám první telefonáty, tak nejprve dávám slovo do ostrožské Lhoty panu Jarovi Šuránkovi. Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych chtěl popřát našemu sousedovi, který se dožívá 70 let a hlavně zdraví, štěstí, božího požehnání, jak se to říká, a kamarádi mu to přeju a kamarádky.
0: No tak to je
1: on
0: pěkné.
1: Je na holky a on je na holky, jak každý chlap.
0: No tak jasně, to není nic proti ničemu, ale povězte mě, jak se ten soused, který je teda, jak říkáte, na holky jmenuje?
1: Sláva Dominík Kotačík.
0: Ano, to já bych věděla, pane Jaro, když tam přijedu
1: jo,
0: náhodou,
1: promiňte,
0: abych věděla,
1: promiňte,
0: na kterou tu zahradu mohu vstoupit. Tak jo, tak jo, se jo, mějte jo. Moc hezky a nashledanou.
1: Jdu vedle, na štampru.
0: Tak jo, tak na zdraví připijeme. Nashledanou. Tak a teď už paní Maruška Jeřábková. Dobrý večer.
2: No, dobrý večer, paní Ostra, já vás zdravím a i vaši kolegyně nebo kolegu. A chceba bych popřát k narozeninám. Dneska je slaví narozeniny půlkulaté můj vnuk Libor Jeřábek z Kostic. Tak já mu přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Nech se mu v životě všecko daří, tak jak by si přál. A hlavně ale to zdraví, to je dneska i nejdůležitější. A má to od celé rodiny, od všech, co ho máme rádi, to přáníčko, nech bere. A ještě máme na...
0: No, paní Maruško, já vás teď přeruším. Kolik má Libor roku?
2: Je hodně.
0: No ne, já se ptám, protože já ho znám jako malýho klučíka. Tak by mě
2: nepoznali byste o 35.
0: 35, no tak když jsem schodíval, tak měl snad 8, 10, kolik
2: no,
0: měl, 10, že jo?
2: 11.
0: No,
2: 10,
0: 11.
2: Tam stáví, jak to se ty krátké, to, tak to 10, 11.
0: Ano, tak to jestli je to... Libor poslouchá, tak Libore, zdravím tě. Vzpomínám, jak jsme tady při dnu otevřených dveří si povídali. Tak,
2: ano.
0: A paní Maruško, můžete pokračovat?
2: No já, paní Ostra, bych ještě chcela. Ještě pan Ostrý Jaromír, dneska je slaví zároveň naším Liborem narozeniny a naša souseda naproti, paní Anna Rampáčková. Tak já jim přeju také všetkým oslavencům hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, ale hlavně, aby byli všetci zdraví, šťastní a spokojení a já jim to přeju opravdu ze srdce a hlavně to zdraví. Paní Ostra, aj vám to přeju a všetkým mojím dobrým známým to přeju. To
0: tak
2: zdraví,
0: samozřejmě,
2: já
0: za všechny děkuji a vy jste zmínila, nebo respektive já jsem zmínila den otevřených dveří a právě ten den otevřených dveří my budeme mít tady tuto sobotu 16.
2: Ano.
0: Takže kdo z posluchačů bude chtít přijít nás navštívit, tak dveře budou u nás otevřené pro ně.
2: Tak. Je to pěkná podívaná a pěkné takové povídání s týma zaměstnancama vašíma, to už je tam určitě vyměněné, co jsme tam jezdili. My jsme tam jezdili hodně.
0: Jezdila vás taková skupinka každoročně.
2: Ano.
0: No, tak třeba někdo ještě přijede, někdo ne, jiný bude poslouchat. No a druhý třeba bude jen s námi.
2: Ale je to pěkné tam, když to tam, těch lidí znáte, víte, jak to tam vypadá. Máte takovou představu o tom.
0: Ano, právě. Tak jo, paní Maruško,
2: ano,
0: takže...
2: Ano, paní Ostra, ještě jedno přáníčko ano? Dodatečně. Já bych ještě chtěla tu písničku poslat panovi Jendovi Tučkovi z Kostic, z Travníku. Nech mu dělá radost. Přeju mu také zdraví a nech ho potěší ta písnička. A děkuji moc
0: prosím.
2: A mějte se moc dobře.
0: Vy také. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A mám tady vzpomínku na milovaného tatínka a dědečka, pana Boniface Píščka ze Zlína. Je to druhý rok, co odešel výjimečný, laskavý a hodný člověk se srdcem na dlani. Letos by oslavil 690 let. S láskou vzpomínají dcera Lenka, vnuk Kuba a všichni, co ho měli rádi. No a za zmínku stojí, že pan Bonifác Píšťák byl naším věrným posluchačem více jak 70 let. A já si dobře vzpomínám, jak jsme mu právě předávali přání při příležitosti svátku Bonifáce a Bonifácové mají svátek právě dnes. No ale teď už je čas na písničku, nebude jenom jedna, bude to směs podání Podhoranky.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak, Podhoranka dohrála, já jsem tady měla milý telefonát ze Slovenska, volal pan Milan Masár ze Smolinského a říkal mě, abych se zeptala Marku Verbíku, mluvil o vás, vy jste vlastně můj poradce, jak všichni vědí. Takže Marku Verbíku, pan Milan zhání písničku, respektive bych chtěl zahrát písničku, kterou prý hraje Tufaranka a zpívá se tam Mala nebo Měla jsem šamstra, koza ho schlamstla, měla jsem galána, teď nemám nic. Tak Marku Verbíku, jestli víte, o jakou písničku se jedná, tak bych byla velmi vděčná, kdybyste zavolal a my bychom panu Milanovi zahráli a tak bychom ho společně potěšili. Takže děkuji a teď už dopis. Chtěl bych touto cestou pozdravit a poslat hezkou písničku spolužákům ročníku 1958 z Bánova, Bystřice pod Lopeníkem a Suché Loze, kteří dnes odpoledne společně navštívili poutní místo u kapliček Bystřici. Tam si vyslechli legendu o poustevníkovi, který kapličky vystavěl jako pokání za smrt své milé. Poté se všichni přemístili do místního muzea, kde si v zahradě opekli špekáčky a zavzpomínali na předešlé měsíce, neboť se takto pravidelně potkávají dvakrát do roka. Ať hezká písnička patří těm, kteří se dnes mohou radovat ze života, ale i těm, kteří se na nás dívají z nebe. Tak a písnička, no bude to první písnička ze srdce a tato písnička Komenská vesnička, jak už jsem říkala v úvodu, patří přímo dvěma milým posluchačkám. Tak v prvé řadě mě o tuto písničku poprosila paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí. No a potom se ohledně této písničky zmínil i pan Karel z Bojkovic, který volal a říkal, že by byl moc rád, kdybych tuto písničku zahrála jeho spolužačce, kamarádce Marušce Baránkové. On mě dokonce říkal, milá paní Maruško, že jste byla na operaci s kolenem, tak doufám, že už za chvilku budete skákat přes ty kaluže. No a pro ty, co nevědí, právě jmenovaná paní Maruška Baránková je textařkou, otextovala tu písničku Komenskou vesničku, kterou si za chviličku poslechneme. Tak já všem přeji příjemný poslech a teď už dávám prostor Komňanům.

0: No, krásně nám zahráli Komňané. Byla to písnička Václava Maňase mladšího a Marie Baránkové. No a právě Marušce Baránkové jsme tuto písničku hráli jako pozornost od pana Karla z Bojkovic a také tato písnička byla pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí. Takže ještě jednou vás zdravím. Za chviličku už bude ta druhá písnička Ze srdce, ale měla jsem tady milé telefonáty, tak samozřejmě Marek, ten vůbec nesklamal, Verbík, ten okamžitě věděl, co to je za písničku, Polka Lojza, pane Milane, hraje to tu Faranka, Marek věděl samozřejmě i na jakém CDčku to najdu, kdy to vyšlo, takže Marku, já moc děkuji a stejně tak děkuji i panu Krškovi z Brna, který volal v zápětí a také mě říkal, že ta písnička se jmenuje Lojza, no tak ještě, že vás má, moji milí posluchači, vy mě vždycky pomůžete. No a pan Krška také mě poprosil o jednu písničku Ze srdce, takže samozřejmě, pane Krško, jak víte, někdy večer v té večerní části Moravy krásné země zahrají. No ale teď už další přání. Dnes se dožil kulatého životního jubilea 80 let pan Vladimír Jurásek z Milešovic. Do dalších let mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manželka a dcery Vlaďka a Jarka s rodinami. A teď už ta druhá písnička Ze srdce. Tak kdo pak bude mít tentokrát radost? Tak bude to pan Radek Jan Šařík z Nezdenic. Zdravím, přeji krásný večer. Tu písničku máte od pana Jiřího Spitina, pane Radku. A jmenuje se Nežeňme se, kamarádi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: No a teď už pokračuje Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě jednou vám přeji krásný večer. Já jsem tady měla telefonát z Bojkovic, byl to pan Karel, děkoval mě právě za tu komenskou vesničku, tak pane Karle, já budu ráda, pakliže třeba vám paní Marie Baránková poděkuje, protože jste to byl právě vy, který jste o ní tak krásně mluvil. No ale teď dohrála druhá písnička ze srdce pro pana Radka Jančaří z Nezdenic a byla to písnička od Jiřího Spitína, Nežeňme se kamarádi, a hrála tu Faranka ze Šakvic. A potom jsem měla tady další telefonáty, tak nejprve volal pan Jaroslav, takže zdravím, dobrý večer.
3: Jaroslav Zelina Slumačová, ano. Rodák z Machové, no tak jsme se potkali, ano, a když už teda jsem zavolal, tak pozdravuju všechny, co se ke mně znajo. Já neříkám ti, co mě znajo, mě zná moc lidi, ale já zdravím vždycky ti, co si ke mně znajo. A oni mě to už neslyšeli, tak kdo to poslouchá, tak jim nechám zahrát písničku jakoukoliv. No
2: super, no bude to krásná písnička.
3: Protože já, když jedu po Tlumačově na kole, že jezdím na kole, říkám, já jsem za komunistu nakradl na kalupu na autobus.
2: Tak pane Jaroslave, to už ani tady nebudeme řešit, protože na tom druhém telefonu už někdo čeká, to, tak abychom ho nečekali.
3: Někteří to ani nechcou pochopit. Jako
2: no to ani říkám, bylo. Nebudeme o tom mluvit, no, pozdravil se svoje známé,
3: nechám,
2: přátelé.
3: Nechám zahrát písničku jakoukoliv tím, co se ke mně znajou.
2: Tak přesně tak.
3: Slumačová.
2: A já vám přeji ještě hodně ujetých kilometrů na kole a už
3: na
2: se loučíme.
3: Na shledanou. Však já chtěl, když jsi závodívat a já nevím.
2: No vidíte, dobrý, tak to byl sportovec pan Jaroslav.
3: Dobrý.
2: Na shledanou. Tak a teď na tom druhém telefonu už někdo čeká, ale nevím, kdo to je. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, paní Ostrá. U telefonu je paní Ludmila.
2: Tak, paní Ludmilo, já vás přeruším teď, protože my už jsme měli v poledne, posluchači to konečně slyší, měli jsme v poledne stejný problém, kdy volající zněl takto, že jsme mu vůbec nerozuměli. A pomohlo to, že třeba zavolal ještě jednou, nebo prostě přešel třeba do jiné místnosti, nebo dal si nějak jinak telefon, takže budeme se muset rozloučit teďka, ale zavolejte ještě jednou, abychom vám rozuměli, komu chcete poslat písničku a koho chcete potěšit, jo?
4: No jo.
2: Jo, tak jo. Takže nashledanou. A tady čtu, vážení všichni ve spolek, moc vás, Valče, zdravím. A prosím o písničku od vás dodatečně k uplynulým narozeninám paní Martině Mencákové z Mysli Bořic, kde jsem se také zúčastnil jako host a hrající muzikant amatérsky k vytvoření lepší společné atmosféry. Myslím si, že se to celkem povedlo. Bylo velice honosně nachystáno a vše moc dobré od pečeného salátka až po sladké pokušení, kterého bylo víc než dost. Pití, co kdo chtěl, od pivečka po nejtvrdší alkohol. Proto jim touto cestou chci poděkovat za velice krásnou sobotu, oslavu, která neměla chybu. Samozřejmě poděkování hlavně jejímu bratránkovi Alešovi, který dělal a dohlížel na pečení nádherného do zlatova opečeného salátka, které bylo škoda takzvaně sežrat. No, dále chci také popřát a poděkovat za pozvání na společnou velkou oslavu manželů Králových, kde je vše doslova jako u královsky prostřeného stolu. Jsem jejich celkem stálý host, ať už jen na kávě nebo na oslavě. Nikdy nemůžu říct, že by něco nechutnalo a bylo něčeho málo. Nikdy. Oslava bude 16. května od poledního do pozdního večera rána. Jedná se o Slávu a Laďku Královi z Hrotovic. Přeji jim, aby se měli vždy tak dobře a stále si hodně rozuměli a vycházeli vstříc a měli pochopení jednoho k druhému jako doposud. Moc se na oslavu těším, budu opět hrát jako vždy, neboť jsou to moji velcí přátelé, kamarádi. Králová Laďka, moje bývalá letitá spolupracovnice bývalého velice na tehdejší dobu světového závodu Bopo Třebíč, který je dnes už jenom legendou, bohužel. Samozřejmě písnička patří všem z rodiny Králových, dcer a manželů Česnekových, z Číměře, Svobodových, z Rotovic, bratránku z Rouchovan a jejich tetě bratrovi Josefovi s manželkou, abych náhodou nezapomněl. No a to se rozepsal pan František Palát, amatérský harmonikář z Valče. Tak doufám, že jsem vše dobře vyřídila, ale teď už určitě nedočkavě čeká na tu třetí písničku ze srdce. Paní Anička Fanturová z Kelníku. Já vím, že paní Anička z Kelníku bude mít zítra narozeniny, tak dá se říct, že to je takový maličký první dárek od nás pro paní Aničku Fanturovou, kterou zdravím, a teď už pro ní Kvítek Jabloňový.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Aničku Fanturovou z Kelníku. Tak paní Aničko, doufám, že posloucháte. Já vám přeji jen to dobré k těm vašim zítřejším narozeninám. No a to byla písnička pro vás, Kvítek Jabloňový. A je to podání Vacenoviáku, byla v podání Vacenoviáku. A tady mám dopis od paní Pokorné. Dobrý den, vážená paní Ostrá. Chci vám tímto velmi poděkovat za včerejší odvysílání hudebního blahopřání pro moji spolužačku a kamarádku paní Janu Dupalovou. Výběr písně Ano, Jano, milá, to bylo vámi skvěle vybrané a načasované. Udělala jste tím obrovskou radost samotné oslavenkyni. Proto ještě jednou velké děkuji. No tak to já mám velkou radost, paní Pokorná, že to takto vyšlo. Na to v podstatě byla písnička ze srdce pro někoho úplně jiného. No ale když jsem viděla tam to křestní jméno Jana, tak jsem si říkala, jo, tak to by se hodilo tady k této písničce přidat. No ale dopis pokračuje. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší záslužné práci, kterou děláte pro nás dlouholeté posluchače. Mějte se pěkně, ať se vám nadále daří a hlavně ve zdraví. Děkuji. Já děkuji. No a včera jste také vyřizovala pozdravy od paní Helči Jurčíkové všem posluchačům. Můžete také prosím pozdravit paní Jurčíkovou od posluchačů? No tak to je jasné. Paní Helča Jurčíková je naší věrnou posluchačkou, takže teď má určitě obrovskou radost, ale ještě paní Pokorná píše, děkujeme jí, tedy paní Helče, za její milé pozdravy a přejeme mnoho, mnoho zdraví. Je to dlouholetá posluchačka paní Miluše Pokorná, je to členka klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. A právě ten teď mám před sebou, protože dnes mají narozeniny pan František Vlček z Bzence, paní Emilie Verbíková z Kostic a paní Květoslava Tomanová z Konic, ze Šubířova. No tak, milé dámy a milí pane, vážení posluchači, samozřejmě vám děkujeme za vaši přízeň. No a přejeme dole dalších zdraví, pohodu, radost ze života a také hodně klidu. A tady Broněk Uher blahopřeje panu Jaromírovi Ostrému z Brna, bývalému to řediteli Českého rozhlasu, tak já to Broňku vyřídím, určitě bude mít pan Ostrý radost. No ale teď už je čas na písničku a je to přímo Májový večer.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byl májový večer Antonína Borovičky a Jaroslava Vlka, hrála dechová hudba Antonína Votavy. A ještě tady mám studiové maily. Paní Ostrá, děkuji vám za zahrání mojí písničky, kterou pro mě vybral pan Karel Gamba. Včera jsem přijela z nemocnice, doma se zotavuji a těším se, že budu žít plnohodnotný život bez bolestí. Přeji vám hezké májové dny, Marie Baránková. Tak paní Maruško, víte, co jsme říkali o těch kalužích? Prší, tak ať se to brzy uskuteční. Tak a teď je tady, Jarda Wolf píše upřednost, no ten upřesňuje tu písničku, kterou už jsme právě odtajnili. Marek Verbík jako první zavolal, ano, jedná se o píseň Lojza. A ještě úplně poslední, dnes slaví půlkulaté narozeniny, milý pan Libor Jeřábek z Kostic. Srdečně se připojujeme a přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí, roky plné lásky, úsměvů a jen samé radosti v životě. A taky moc pozdravujeme jeho babičku Marušku. Z celého srdce přejí Koktaví z Nivnice. Tak to byla poslední pozdrav, to byl poslední dopis. No a teď to vypadá na poslední písničku, tedy zbývá ještě závěrečná orchestrální skladba, ale teď to bude písnička v podání Bílovčanky.

Tak to byla poslední písnička známá dědinečku v podání Bílovčanky. Jak už jsem říkala, zbývá závěrečná orchestrální skladba. Asi už slyšíte. Je to Stříbrňanka, která hraje Martinskou Karla Drechslera. No a podle mých slov je jasné, že Morava krásná zem končí. Je 18 hodin 55 minut. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Petr Varmuža slaví 50. Otázky pokládá a Petrovi také přeje autor pořadu Jaroslav Kneisel. No a já se s vámi pro dnešek loučím. Zítra vás pozdraví Karel Hegner. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radhoštěm chystá chytré parkování. V lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku začínají výstavby rodinných domů. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. V noci a kránu čekejte zataženost deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem. Radnice nyní chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
2: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
0: Stavba rodinných domů postupně začíná v lokalitě Laziště v Otrokovicích na Zlínsku. Město tady připravilo celkem 16 stavebních parcel. Poslední byla prodána letos v březnu. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Město lokalitu připravilo včetně základní technické infrastruktury a jasně nastavených pravidel výstavby, která mají zajistit kvalitní a dlouhodobě udržitelný charakter celé oblasti. Součástí podmínek je i závazek vlastníků zahájit a dokončit výstavbu rodinného domu v daném časovém horizontu.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
6: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekávejte v noci zataženost deštěm, který bude v jižní a západní části kraje i vydatnější. Kránu by měly srážky částečně ubývat. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda dvou osobních aut se stala ve Štěpnické ulici v Uherském Hradišti. Dále si dejte pozor na ulici Vlčnovská v Uherském Brodě, kde zasahují hasiči u požáru domu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Kneisel. Dnes, přátelé, není čas na žádné moje extra řeči, protože do notečky mám pozvány tři dámy a všechny kvůli jednomu jedinému chlapovi. 6. května 2026, to bylo rovných 50 let, co se narodil houslista a učitel, ale i dirigent, sbormistr či upravovatel, neškuli i vinař Petr Varmuža z Mistřína. Člen i primáš Varmužovy cymbalové muziky, jeden z muzikantského rodu Varmužů a letos už 10. rok umělecký vedoucí a primárius Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Řekl jsem si, že se na Petra zeptám tří žen jeho života, maminky Hedviky, manželky Markéty a také dcery Lucie. Takže do 7:30 nám dámy ze tří generací na Petra syna, Petra manžela i Petra otce něco prozradí. A kdože nám bude vyhrávat? Především to bude Brón, ale také Varmužova cymbálová muzika. Teď už zpívající primáš a umělecký vedoucí Brón s orchestrem Petr Varmuža. Příjemný poslech.
2: Jo.

0: Pořadu na pěknou notečku, ve kterém vinšujeme Petru Varmužovi k 50. už nyní jeho manželka Markéta Varmužová. Markéto, příjemný podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Kolik roku jste spolu s Petrem?
1: No tak my jsme už teda dlouho spolu, od 18 let.
0: Vy máte společně 4 děti, vy jste oba dva už aj staříčci, takže máte jedno vnouče nebo jsou nějaké změny?
1: No zatím máme jedno, ale 2 na cestě.
0: Co má Petr raději, muziku nebo vinaření?
1: Jako myslím si, že obojí, ale jako charakterově prostě to vinařství je jeho celoživotní jakoby taková vášeň, záliba a hudba je jeho životní poslání, asi tak.
0: Za ty roky, co s Petrem už se znáte a žijete spolu, tak asi víš, kdy bývá nejnervoznější, co ho nejvíc, jak si umí vyvést z míry a zneklidnit.
1: Jo, tak to řeknu naprosto přesně, jízda za volantem, když vždycky jede za nějakým zvláštním řidičem. Většinou má klobouk na hlavě, když jede před ním ten řidič. To je hrozný.
0: Ty jsi také povoláním kantorka na základní škole, to znamená zkus teďka trošku profesně říct svůj názor, jaký je Petr, pane učitel, a tahá si třeba práci domů nebo dokonce i žáky, studenty, hráče mladé?
1: No samozřejmě, že si to tahá domů. Zvlášť, když vlastně učil polovinu Varmužovy rodiny. Jo, takže prostě k nám chodili, nebo chodí k nám pořád na nějaké hodiny. Hlavně učil syna Václava a připravoval ho na konzervatoř a to bylo teda peklo. Teda nevím pro koho, jestli pro Vaška, pro mě nebo pro Petra, ale jako tady se hodně nahlas mluvilo a já si pamatuju, že jsem zavírala okna. Teď je taky umírněnější, bych řekla, ale jako dřív teda opravdu velmi hlasitě učil.
0: Osobní otázka, zaujal tě Petr jakožto nějaký chlap nebo jako vyloženě už ten houslista?
1: No tak mně se jako, samozřejmě se mi vždycky líbil jeho pohled, protože on vždycky na mě hrozně upřeně jako koukal těma tmavýma očima, ještě tehdy měl takové afro, jo, teď už ho nemá, ale jemu přezdívali na konzervatoři Travolta, že měl takovou kštici, takže on byl fakt, a Vašek je mu teda hodně podobný tady v tomto, takže tak mě zaujal i tím, jak on krásně vždycky držel ty housle, on u toho hrozně hezky vypadal, jo, tak když se díváš třeba na nějakou vysportovaného sportovce a jde mu to, tak prostě byl tak srostlý s těma houslema a to se mě vždycky, jako doteďka, a je úplně jedno, kolik jako uběhlo let, tak doteďka prostě, jako když si stoupne třeba před ten broln a drží ty housle, tak je to takové, až bych řekla, sexy.
0: Markéto, dovolím si naše posluchače pozvat trochu k vám do domácnosti, do domu a zkus být upřímná, kdo má u vás poslední slovo?
1: No tak to je taky teda záludná otázka, protože bych řekla, že oba dva. A my to musíme vždycky vyřešit tak, že jako nikdo. Jo, že prostě jako musí někdo odejít z místnosti, protože jako my bychom, jo, on, teda Petr by tvrdil, že já musím mít poslední slovo, já tvrdím, že on. Takže prostě nikdo.
0: Co Petr a domácí práce? Já můžu posluchačům prozradit, že vy máte krásný dům, nádherný dvůr, Petr má opravdu vymazlený sklep a je to tady všechno jak z katalogu, to můžu posluchačům říct.
1: On je teda hodně ve vinohradě, jo, a to právě není u nás doma, ale samozřejmě, když je potřeba vyčistit, já nevím, bazén nebo něco udělat na dvoře, tak jo, tak určitě a taky mě pomáhá, umí vařit, úžasně grilluje, jako je docela zručný, no.
0: Petr má takovou střídavě štíhlou postavu, ale víceméně jako na sobě pracuje, ale jídlu se nevyhýbá. Ty jsi jeho nejbližší a určitě nejoblíbenější kuchařka. Jaké má Petr nejraději jídlo?
1: Tak asi moji zelňačku bych řekla v poslední době. Tak má rád takové ty husté polévky.
0: Máš už jaksi vyhlédlou nějakou jeho nejčastější výmluvu, kdyby třeba měl doma něco udělat, ale on potřebuje jít zrovna něco řešit s chlapama?
1: No, tak jako, že musí přejít vína, jestli tam není sirka.
0: Co jsi naposledy po Petrovi chtěla a pořád to ještě neudělal?
1: No, tak vím, že neudělal ještě Peťo do saunu. A už to slibuje strašně moc roků a tak bych se ráda taky saunila, ale pořád jako ona už je hotová, ale není dodělaná, takže tak.
0: Takže u Varmužů mají saunu, která nehřeje.
1: Ano, zatím nefunguje.
2: To byla slova o nedávném jubilantovi, padesátníkovi Petru Varmužovi z úst jeho manželky Markéty Varmužové a my si nyní poslechněme, jak před časem s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, který hrál právě pod vedením Petra Varmuži, zpívala jeho sestra Kateřina Martikánová.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Petr Varmuža je z muzikantské rodiny, tatínek muzikant a maminka zpěvačka Heda Varmužová. A já mám radost, že taky na Petra nám něco poví, na svého jednoho z šesti dětí. Hedo, příjemný podvečer.
2: Příjemný podvečer.
1: Byl poslušnější, myslíte, Petr, jako mladý kluk, nebo je teďka poslušný?
2: No, on není poslušný nikdy. A nebyl poslušný, když byl malý a včelka, on ani nemá čas na to být nějaký. Já se mu musím připomínat, že vůbec žiju, takže ho ani nevidím.
1: Co má Petr podle vás raději, muziku nebo vinaření?
2: Já si myslím, že to aj to. Protože když se sejdu, tak to člověk neslyší nic jiného než furt od rudy a jaké to a kolik kyselinek, že už říkám, už s tím přestaňte a bavte se normálně.
1: Je něco, čím se ten Petr od děcka vymykal?
2: Jo, to nadání to měl. Krásně zpíval jako děcko a zpíval v kostele ordinárium a tetičky úplně ho zbožňovali a říkali, on bude panáčkem. Ale jak si se to nepovedlo, ale to je ten zpěv a to všecko tomu zostalo, to muzikantství. No. Co jsem si vzpomněla, že on měl teda tvrdou školu, protože měl třech tady hafanů nad sebou, kteří ho teda fakt potrápili. A já si myslím, že on aj čerpal z toho. A oni, když došla k nám návštěva, tak náš tatínek nosil předvést samozřejmě. Kluci zahrát. A Petr ještě byl malý, tak on vždycky stál hen mezi dveřama, měl dvě vařajky a na ty vařajky hrál. A furt říkal, že se těší do škole a že chce hrát. A kluci mu řekli vždycky jenom, ty jsi blbý. No třeba, když byl děcko, tak byl strašně citlivý na muziku. A jednou jsem ho přistihla Mozartovu malou noční hudbu. A on seděl ještě jako kluk. Já jsem říkala, co je? A on plakal. A on říká, mně se to tak strašně líbí. Byl citlivý moc na muziku. Co mě těšilo, když vedl sbor. A já jsem tam zpívala a dělali jsme renesanci a to bylo nádhera a to on teda dovedl.
1: To byla slova z úst Hedvíky Varmužové, nejen zpěvačky, ale také matky jubilanta padesátníka Petra Varmuži. Pojďme si Hedvíku Varmužovou připomenout, jak zpívala ještě s původní sestavou Varmužovy cymbálové muziky.

0: Houslista, upravovatel, učitel, ale také syn, manžel a otec Petr Varmuža oslavil své padesátiny. My o tomto rodákovi ze Svatobořic Mistřína jsme hovořili s jeho manželkou, s jeho maminkou a mám radost, že u mikrofonu je také jeho dcera Lucie Varmužová. Luci, pěkný podvečer.
1: Ahoj, zdravím.
0: Pojďme rovnou několik otázek na taťku, prosím tě, odpovídej upřímně, neboj se, on ti určitě nijak za tvé pravdivé odpovědi neublíží.
1: No tak to se ještě uvidí.
0: Kdy bývá taťka nejnervoznější? Máš to nějak už vypozorované, kdy se oplatí jako ho vůbec ani nepotkat doma? Před čím to bývá?
1: No nejvíc to bývá právě před nějakým koncertem, nejvíc hlavně s Brolnem, protože to létá jako od domu prostě všude možně a lepší je občas na něho nemluvit, no.
0: A jak se to extra projevuje u něho, ta nervozita?
1: No, on strašně dupe, takže jako když třeba jsem doma a slyším, že rychle chodí a dupe a furt někam chodí, tak vím, že jako je zlé a že je nervózní.
0: Petr Varmuža, tvůj otec, je taky učitel a teďka by mě zajímalo, ty jsi klavíristka tedy, ale muzika, jak si prostupuje celou vaší rodinou už několik generací skrze sestřenice, tety, strýce, všechno. Prosím tě, používal na tebe nějaké pedagogické náležitosti, když jsi třeba cvičila nebo něco?
1: No, jako na klavír spíš se mnou cvičívala ségra, ale když jsem třeba zpívala na zpěváčkovi, tak vždycky mě mamka donutila, ať zpívám před ním, což je největší teror, protože teďka je největší kritik, ale jako vždycky mě dokázal pomoct hlavně s intonací a vším možným.
0: Jaké má Petr Varmuža nejoblíbenější jídlo?
1: Já bych řekla, že to, co vytáhne z ledničky, protože jako tomu musím uznat, že to je, on je fakt jako majsterštyk v tomhle. V ledničce nic není a on z toho vždycky udělá umělecké dílo.
0: Jakože taťka i vaří doma, jo?
1: Jo, on je výborný jako kuchař a všechno.
0: Co třeba od něj máš ráda?
1: Já od něho mám nejradši palačinky a on to nesnáší dělat, protože říká, že je potom strašný binec a všechno, ale jako já to mám od něho strašně ráda a to stejné od babičky, on to má asi po ní, nevím.
0: Trochu těžká otázka na muzikanta. Myslíš, že má taťka nějakou oblíbenou písničku?
1: No jako nevím, jestli si vzpomenu úplně na název, ale má rád hodně táhlé písničky a nejradši má, když mamka prostě si už užívá toto a taťka ji začne zpívat právě nějaké ty táhlé, podlužácké. Jako nevím, jestli se mu to líbí, ale mamce určitě.
0: Peťa Varmuža je ročník 76, tvůj taťka, ty jsi ročník který?
1: Já jsem 2009.
0: A prosím tě, teďka popravdě, jak to ty generace a rodičové mají, občas používají, tak slycháváš doma o taťky třeba to já, když jsem byl mladý, nebo za mých mladých let, nebo já bych si to vůbec nedonevolil, nebo něco, porovnává taťka tebe se sebou, se svým mládím?
1: No to je u nás furt, hlavně když jako musím stávat s tom vždycky, já jsem býval v 6 ráno už na poli někde a ty tady vychrapuješ do 10. Sítě, to je úplně nejvíc klasická hláška od něho, no.
0: Co taťka a domácí práce?
1: Taťka jako spíš pracuje jako na dvoře, ale většinou, jako mně přijde vtipné, že mě furt nadávají, že jako neumývám nádobí a neutírám ho. Ale taťka vždycky jenom to nádobí umyje a nikdy ho neutře. A pak jako mamka vždycky nadává, že jako není uklizeno v kuchyni, ale taťka to nádobí nikdy neutře a pak je to často aj na mě.
0: Tak to s ním souhlasím, že utírání je úplně nejvíc zbytečná činnost vůbec jako na světě, takže to s taťkou souhlasím. Ve vysílání pořadu Na pěknou notečku taky Lucie Varmužová, jeden ze 4 potomků Markéty a Petra Varmužových. Luci, pojď taťkovi něco popřát. Já vím, že vy už jste slavili, vím, že taťkovi už z oka do oka přála, ale zkus takto nějak veřejně, co by možná mohli slyšet i naši posluchači, co bys mu povinčovala.
1: Tak já taťkovi vinčuju, ať je furt tak super táta, ať mu to zpívá, hraje a ať se má tak dobře, jak se má.
0: Děkuju. Blížíme se ke konci pořadu Na pěknou notečku, ve kterém jsme dnes vinčovali Petru Varmužovi a o této osobnosti houslové, dirigentské, pedagogické, ale taky o taťkovi, synovi a manželovi. Mluvili ženy jeho života, matka Hedvika Varmužová, manželka Markéta Varmužová a jedno z dětí, tedy dcera Lucie. Já bych se teďka ke konci chtěl zeptat ještě maminky, zpěvačky Hedviky Varmužové. Pojďte Peťovi něco popřát.
2: No já, co zdraví. On má za sebou takový těžký, co prodělal, těžký úděl, tak bych chtěla, aby už nikdy toto neprožil. A to jsme s ním prožívali všetci, celá dědina, všechny tetičky plakali, když ho viděli. No, tak jo, hlavně to, No a aby jsme se měli rádi. To je důležité v životě, že? Tak se překoná moře všelijakých nepříjemných věcí. Láska je láska.
3: Takové krásné poselství myslím si, že pro nás všechny z úst Hedviky Varmužové. A co bych snad ještě mohl dodat? Petře, všechno nejlepší, ať tě těší muzika a víno a rodina ti jen a jen vzkvétá jako doposud. A přátelé, poslouchejte především páteční brolňácké pěkné notečky, protože Petr už toho s orchestrem nahrál na mnoho a mnoho hodin a prosím výborné muziky. Tak závěrem snad aspoň jednu hudební chuťovku z pera jeho profesora z Janáčkovy akademie muzických umění Bohumila Smejkala. Čiže jsou to koně. Příjemný večer přeje a do mistří na zdraví Jaroslav Kneisel.

0: stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně léty prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Oromava Keren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pietním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pietní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zaspomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zaspomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholné politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitů, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Protože na jednu stranu, i když je ta většinová ta společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenka a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa, Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí. Jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte. Může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu. Jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláště.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil.
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefila, jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let, to dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout. Jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

známý je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst.

0: cokoliv, když jsi mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi

0: Psal dva anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád. Vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ten, to je ta báseň Jáchyma Topola, kterou...
0: Mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy dvě básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy bude mít i koncert v Praze, tak by jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně, my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hele, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám rád ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopidlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopidlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu schodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lysou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc zasvítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Norah Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka a Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Pilíř budějických nezmarů Tonda Hlaváč s benžem Vojty Zíchy a kytaristou Milanem Tripesem v sestavě budějického, jak se teď s oblibou říká, volnočasového tria Koukol a svítá. Svého času nesmírně

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

dlaně pohladí a po tváři ti sklouzne slzí prout. Já řeknu ti, že pláč mi teď už nevadí a že bych po něm chtěl k tvý lásce plout.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vocchovec Verich. Nejnověji ji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lepky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lepky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lepka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že v další pátrání, takže dojde i k tomu objevení lepky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas.
0: Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhrály na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Česko-americký pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a postoupil do semifinále.
0: Počasí.
1: Zítra čekám zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak ne? Trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo na čí já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pečiš,
4: ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... No, nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak.
2: No tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baštěn za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati,
2: představ se nám.
3: Simono, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: Ano, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
4: A to je škoda zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori.

0: každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci. Chci říct, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne, žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?

0: tady dole, podívej se.
1: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
0: Ale jsou to jednošky.
1: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, chlapče, z mluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
0: Prosím, já mluvím dost.
1: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
0: Nás se pan učitel na nic neptá.
1: Jak to?
0: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
1: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
0: První pát do co třeba s, druhý pát číko a ča třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
1: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
0: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
1: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
0: Ano.
1: No tak, jaká je to věta?
0: Prýma, tati, ta se ti povedla.
1: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
0: Je ta dlouhá.
1: No. A teď se ptej na podmět.
0: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
1: No, počkej. Hele.
0: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
1: No?
0: Kráva u splavu chroustala.
1: Ale nechroustala.
0: Spolkla chrousta.
1: Ale nic nespolkla, tak to není.
0: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
1: Ale kde pak porád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
0: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
1: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
0: Ve mlýně.
1: Ale ne.
0: Je ve splavu.
1: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
0: Já myslím, že Vojta je čeledín.
1: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
0: Myslím, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
1: Ale kde pak?
0: Kráva chytila u splavu Vojtu.
1: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
0: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
1: Ale ne, Vojta šel s krávou.
0: Na procházku.
1: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
0: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
1: Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chroustá, ale...
0: Tati, počkej.
1: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
0: Vojta vedl...
1: No?
0: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách. Chroustá.
1: Ale je.
0: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustá.
1: A, no tak pořádně.
0: Vojta se šla, ne.
1: No tak už konečně pořádně.
0: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
1: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být... Viděn, no zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič v přijíždějícím vozidle nevidí. Správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tati, do toho jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tati, co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi, vlastně tobě to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
2: Zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No.
2: A co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale
3: o to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Poroste, bla, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat, první sníh?
3: Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
2: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťolinku, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se. Posloupte se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám.
3: Jo.
2: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
3: aha,
2: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďábel.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati,
2: no.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Ju, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. A máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málomluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze, nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání. Slzička mi ukápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme Petře Kubalo začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky. A ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců. No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde, o tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak Jiříkovi, vidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme. 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta drahá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne? Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás. Ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo? Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče, se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus v podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé. 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já ne. Se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu doma něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No, já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no... Hovězí nápad tady byl. No tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok. A já, no, to víš, ten krab hodně hrabošma si.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za vlada, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánbůh, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého pazoura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl, jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo. No.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, jo, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No.
0: No, tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru. Jako jo.
0: Ježiš, tak to je.
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě no.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vypravit, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční linky. Ať se vám daří.
1: Neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte to, to je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta.

0: Žena, dobrý večer.
1: Žena. Která žena? Odkud žena?
0: Petra z Brna.
1: Zdravím, Petro. Tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
0: Já jako mám sama o malou 40 let staršího partnera.
1: Kolik? 40?
0: 20 let.
1: Kolik?
0: Ty... Spolu už 20 let.
1: Ano. Takže... A kolik?
0: O 30 let skoro.
1: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
0: 70.
1: A všechno
0: ale
1: v pořádku. Všechno je dobré.
0: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
1: No tak ukázkový příběh,
0: jako
1: vztah.
0: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehčí, tak teďka jsou úplně nejšťastnější člověk na
1: světě. Já vám to věřím, protože ale, znám ale, taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
0: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všichni jsme přežili, už jsme vyplacení. A...
1: tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
0: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
1: určitě,
0: co mi doma neprošlo.
1: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, anebo co neprošlo u vás?
0: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
1: Ano.
0: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
1: Vážně?
0: Jo.
1: No.
0: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízlivou, mě si dělali srandu.
1: Ještě jinak... jednou ta slova řekněte mi, já si to napíšu.
0: Bomboniera.
1: Bomboniera. Další.
0: Bernardín.
1: Bernardín a?
0: A plexisklo.
1: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu delíš.
0: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
1: Ano, to jste hezky přestala.
0: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
1: Ano.
0: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napíl, jako pomáhli mi s tím, ne, že by to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skátala k zemi.
1: No.
0: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
1: No, prosím, pěkně, takové zkušenosti.
0: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
1: Aha, no, tak to teda...
0: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma do 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
1: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
0: ale
1: poslouchá
0: člověk... Ale pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla v hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
1: Věřím.
0: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
1: Protože to máte naučené, jako nejkolaťulinkatější, to má zase já.
0: No, a když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky, nemluv, dýchni na mě.
1: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
0: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat bombony, všechno plnou pusu toho, no ale jako...
1: No dobrá, dobrá, dobrá, dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je. A jinak, ale nejste

0: velká pička alkoholu.
1: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem si tam tenkrát chtěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
0: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
1: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
0: No nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekli, že jsem zamedená, jestli měsíčko svět.
0: Do té lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mi ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak u mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hlejte, jestli je botařka, jo, ten, jakože... Vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. No, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, a nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid, domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se tokuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky, tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiji, dnes nepiji, protože před vysíláním a během vysílání to nejde, to bych totiž jiným způsobem nemohl říct bomboniéra, bernardín a plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářel uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky, no vidíte to. Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Halo, halo, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc.
0: No, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo, nebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
2: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
2: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože ano, chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. Ano. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
2: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
2: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak mě trhání obočí. Najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
2: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
2: Měla ho tam, určitě.
0: To teda, no.
2: A dneska právě sleduju vnučku, která Děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
0: Já si ale, helejte, já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
2: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
2: Mýho dětství fixy nebyly.
0: No, tak tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
2: A nebo si kůmovat vlastně.
0: To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
2: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování na lakování nechtu a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
2: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zic flajš, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další dešť. Tak ať se vám daří.
2: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase volám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou. Dobrou noc.
2: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska. Otevíráme nový den a druhou hodinu Noční linky, láskyplnou Hanou Zagorovou, a možná třeba to byl i její životní příběh.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Martin. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kizhády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, vlastně nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No, ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žraloucích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, nesmí, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: Takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo? Protože byste vypadali jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a takže, ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, jo, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatnýho, tak se báli o můj mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na Prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono. Jakmile
1: člověk. Zrovna včera jsem si ho tady pustil kolem oběda, říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka, to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt, a nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času, najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let a tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechou, vydržel jste to, anebo už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, tak já nevím.
1: Já si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem pláchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, přesně tak.
0: S tričkem lepky ještě.
1: ano, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jste, ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem se nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut.
0: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali na pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky s skautem, s klukama, to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Zase asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem se odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macun@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Meky Žbirka.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou. 731 800 900, kdo nám volá tentokrát? Halo, halo. Tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouce.
0: Zdravím vás, Olomouc. Do Olomouce, milý Bobo, povězte. To naše téma, to mi do domu nesmí. Kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mě doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. 18 mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche, biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je, Porsche, jo. No, tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo se mě táhl kouř. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník. A on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit. Jo, a...
0: Zůstalo to v ní? A neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdyby přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až nebylo třeba...
0: To nevadí, to, nevadí to jsou 40. Naše maminky, ta nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak, to je fakt.
1: Ano, nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Mm-hmm. Já jsem pak zkoušel v letech třeba 2010, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. Sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady
1: já
0: měli.
1: Já jsem zkoušel Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo.
1: A evidentně. Přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té Jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Zdračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion. No prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžký neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit, dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No prosím.
1: Středa, čtvrtek.
0: Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně ne zlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý, manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřelé nápady. Mami, kup mi, pořiď mi, budu chodit s pejskem každý den, 2x, 3x, 10x, jasně, že ho budu vychovávat a budu chodit na cvičák. A jak to dopadá? Až když si rodič uvědomí, že zvládne starat se o dalšího člena domácnosti v plné palbě, tak teprve pak, jo, protože tam ta strana, která

0: Láska jsem přišel.
1: Rozumím.
0: A jsem v Hradci Králové v centru. Mm-hmm. A i tak poslouchám, mě je 28 let. Mm-hmm. A i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
1: A za to děkujeme. Já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair, a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo.
0: Co by mě prošlo? No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako noční vysílání, a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
1: Jedete po staru na baterky.
0: Přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuju v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much. A i v tom Hradci, veď kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
1: Děkujeme.
0: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
1: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho zvolit po půlnoci, to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: No, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
1: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes moji mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
1: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
1: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svít do sebe.
1: Jo,
3: no, a to jak? Poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdějším věku, že na nás, já si splním rádio, jo?
1: Ano.
3: Že...
1: Pane, jo, to je ozvěna.
3: Tak.
1: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě bude vstávat, budíček, vstávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě noc.
1: To mi připomíná Duška, vstávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy našinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. Mm. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
1: No, vidíte. Vidíte to, že jo. Se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
3: No, no. A teďka jako, když taky jsem říkala, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. Mm-hmm. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem aj ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo

0: sušených kopřiv.
1: No, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju, no, v té scénce. Ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no, to by to problém.
0: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
1: Ano.
0: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A taťka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
1: No. To je krásný, to je hezký.
0: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom.
1: Jo, taky. 4 minus otazník jsem jednou dostal.
0: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha. A učit, jo. Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
1: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který žije na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli, a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože už jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli, a pamatuju, já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no, radši se čtyřkou.
0: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte, že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak, a že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla, třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala číslo.
1: No.
0: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a králíkům do míchání. Já říkám, dítě, já ještě donesu, ale no to teda ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty děcka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, je nechali ředitel, a dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama a s druhýma takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
1: No vidíte, takže to. Nikdo, jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
0: Nemám, ale
1: ale
0: mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem maršálkem, který ho úplně zbožňuju, a prostě smekám. Smekám.
1: Já mu pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost, třeba odpovíte.
0: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
1: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
0: Ano. Tak jo. Takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všechny, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší, i ty odrostlejší mají takové ty dětské růžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu. Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu, říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku. Takže to úvodem a teď k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo, taky
0: může
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů. Tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané, to kdyby náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, ještě to si.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy a já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No. A
1: takže
0: o to
1: bych volila nějakou alternativu, jo? Kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psu. Bez psu. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojičku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tomu říkali dvůr, jo, to byly takový baráky bývalých pilotů, takový křihlový domy a my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo, my jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila, jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil, po tom chodníčku, po té trávě a říkám, ty jsi tak hezký, pojď, a já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď on se mnou šel, normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřel jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsíňka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já, tatínku, maminko, já mám tady pejška, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, tu tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásný, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový flíčky. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem ho tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Ale rychle. No, mě to tak mrzelo, já jsem mu tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic. Jo, Dárka se jmenovala. Pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím. Dneska mám 3 psy. Tu sama u lesa mám 3 psy a zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky tak, plná. Ludičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky, dobrou noc. Dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničkomá středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehda třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom, abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat, budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil, bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
2: Teď. Bu. Kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
4: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
4: Jděte tam vy.
3: Ať tam jde
4: on. No tak budeš, nebo nepůjdeš?
2: Nebudu.
4: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam,
0: vy.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se od...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu, jako vyhlášený milovník anglického humoru, patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurenci. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám. Ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla. A tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejenže je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrhle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom jí zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kde pak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj a kvůli tomu ho zabili.
2: Kde pak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. S firmou... No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No,
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne. Pan Fox mě volal půl hodinku předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak půl hodiny.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: to je ono, to je ten božský zvuk skutečné Stradivárky, poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texas.

0: Mě proskoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
1: Tomu nerozumím.
0: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
1: Ovšem.
0: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
1: No dobrá, ale to je zatím jenom teorie.
0: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
1: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
0: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
0: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
1: Co? No to volte.
0: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
1: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
0: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
1: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
0: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
0: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. No ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy. Pořadnost

0: Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
1: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svéráznej člověk. Neobyčejně svéráznej. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen, jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
0: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
1: Aj, to je otázka.
0: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
1: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
0: Neříkejte, že jste nevěděl.
1: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat. Ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hej, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
0: S Lidou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
1: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička. Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
0: Ano, ale jenom samotnou.
1: Ale nahou.
0: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
1: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli. Jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý, i když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
0: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
1: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem povedal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pa, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak se mu už nechtělo pít štok.
0: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
1: Jo, to, no, tak to je dobrý, tato otázka.
0: No tak, ještě, ježiš, to ne. Ne, tak ne, tak já to myslel jinak.
1: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřeboval pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.